zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte i vy.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali. A když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla: to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na Mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu a pak, že je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králová a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

Už jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se si státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vším.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
5: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jöben, tady bitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady ano, vzato ano. České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpadne tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta alegrace stála peněz? Bane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný i bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si.
3: Šťastný a veselý. Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře, ano. A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích. A s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně v vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře.
2: Takže rádi. To, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: posouzení
3: plavat, no. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731 800 900. Kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních tak, stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si Bčko.
2: Děkujeme
3: ano.
2: Pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý se.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu?
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle. Hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkujeme. Děkujeme. Ano, díky. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj jemu, ano. Darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, halo, Rybka? Haló, Rybka, tak helite, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože? Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co? No co? No tak, jak se to dělá? Helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: No, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli?
3: Seděli 20 let.
2: A byla no. Taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových?
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi, jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Opravdu nádherná, kousek od Lenky. Nádherná. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš přes, její táta, ano, Adolf tatínka. Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt jako, no.

0: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už
1: dobrý
0: vás slyšíme. Dobrý ano. Den.
1: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
0: Výborně.
2: Ano, děkujeme.
0: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
0: I dalšímu. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
3: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
3: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
0: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
0: Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, tady mě vás praví 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
4: Pro pana Lipského.
0: Dobře.
4: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
0: Tak děkuji.
4: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my taky děkujeme, mějte se moc krásně.
0: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn. Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
5: Jo, jo, jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo. Tak. Asi tak doprostřed někam. Tak, tak prosím, a piš. No. Josef Pipka.
6: Je vedoucím střediska 22.
5: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
6: Je vedoucím střediska 22 sice?
5: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
6: Pro nedostatek, ne?
5: Dobrý, dobrý. No. Skrz nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
6: Normální pracovní době, chudák Pipka.
5: Jo, jo, jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
6: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
5: Jo, jo, jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, viď, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
6: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
5: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak. Prosím.
7: Tak kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
5: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
7: No, fajn. No. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
5: A je.
7: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
5: ano,
7: návrhy.
5: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posíláš. Tak. Prokrista pana, co to trháš?
6: No ten první návrh, pochopitelně.
5: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a piš.
6: Tak prosím.
5: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
6: Obětavý.
5: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
8: Humoriada.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Tady. Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak. A jinak já víceméně jako se budu připravovat už v odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek tak to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: I když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: to preventivně
4: nevíme.
3: Si poslechneš
4: ano.
3: Jenom.
4: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů, Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No antilopka už je sama a čeká na svého lva. No bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: To tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, Podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu máma už nedám, beránku můj.
2: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
2: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád, banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce.
2: Au. Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. No, a čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
2: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž? Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž nebo to?
5: No to...
2: No to jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
2: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
2: správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
7: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
7: Určitě to nedaní, hajzl.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
8: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou.
8: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županič a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
8: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
8: co
3: a páni
8: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Vahalek?
8: Ty jsi to prozradil.
3: No já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
8: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
8: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituj.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dopravě v centru Zlína má ulevit změna organizace provozu na křižovatce pod kongresovým centrem. Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice vzala podnikatele na obchůzku, nabízí jim i dotace. Obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá. Platit mělo původně od zítřka. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme polojasno až skoro jasno, večer bouřky a teploty až 35 stupňů. Začínají první ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Město Zlín během letních prázdnin změní organizaci dopravy na křižovatce pod kongresovým centrem ve Zlíně. Řidiči přijíždějící od kongresového centra tady neodbočí vlevo směrem na Otrokovice. Nově by měli jet ke křižovatce u městského divadla, kde město přidalo druhý odbočovací pruh právě směrem doleva na Otrokovice. Změny vycházejí ze studie Centra dopravního výzkumu. Jak odborníci k tomuto doporučení dospěli, vysvětluje dopravní inženýr Adam Bystrianský.
2: Nejprve jsme na obou křižovatkách provedli dopravní průzkum a změřili intenzity dopravy. Následně jsme pomocí dopravního modelu simulovali, jak se doprava změní po provedení navrhovaných úprav. Výsledky jsme porovnali se současným stavem a posoudili, jak se změní délka kolon a zdržení řidičů.
0: Podle radního pro dopravu Václava Kováře z hnutí ANO mají změny zlepšit plynulost dopravy v centru města a zvýšit kapacitu směru ze sídliště Jižní Svahy na Otrokovice. Ve Vsetíně chtějí usměrnit vizuální smog. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a ukázala jim, jak vylepšit výlohy obchodů. Na úpravu fasád a výloh můžou podnikatelé dostat i dotace.
3: Proč by obchodníci měli výlohám věnovat větší pozornost, vysvětluje lektor procházky Petr Čaník.
4: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a přitahuje ty lidi.
3: Město chce jít příkladem a začít u vlastních budov. Co konkrétně plánuje, popisuje městská architektka Martina Hvořáková.
5: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat.
3: Podnikatelé, kteří své výlohy upraví podle doporučení z manuálu, navíc budou moci získat dotace. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
6: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
0: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Beausoleil. Průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici.
1: Počasí.
0: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme polojasno až skoro jasno. Odpoledne pak přibývání kupovité oblačnosti a k večeru tvorbu přeháněk a bouřek i silných. Aktuální teploty jsou v kraji od 22 do 19 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme v kraji hlášené žádné dopravní nehody. Zprávy končí a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po tropické noci vás, milí posluchači, zdraví u brzkého vstávání taky Petr Uhřík. Nevím, kolik jste toho naspali, já moc ne, ale do úterního rána vás rád uvedu a snad společně zvládneme i závěr měsíce. Před námi je 30. červen, svátek oslaví Šárky, a co se týká historie, na to se už za chvíli zaměřím v našem pravidelném kalendáriu. A přeju pohodu na startu nového letního rána. Je 5:05.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do 30. června a přeju pohodové úterní ráno. Vybírám z kalendária. Pohled do historie připomíná moravského katolického kněze, cestovatele, orientalistu a spisovatele Aloise Musila. Narodil se v roce 1868. Pocházel z Richtářova poblíž Vyškova, po vysvěcení na kněze působil v Ostravě. Později odešel studovat do Bejrútu, odtud podnikal výpravy na území Arábie. V pouštním paláci v Jordánsku objevil vzácné fresky i vyobrazení vládce, které palác postavili. Po vzniku Československa chtěl učit na univerzitách své vlasti, nebyl ale dobře přijat. Mnohým se zdál, řekněme, málo český. Zasáhnout musel i prezident Masaryk. 30. června roku 1942 zemřela politička, učitelka a novinářka Františka Plamínková. Bojovala za práva žen. Zasadila se mimo jiné o zrušení celibátu učitelek a také o volební právo žen v Československu. Přála si rovnoprávnost žen a mužů v rodině i ve společnosti. V době Heydrichiády ji zatklo gestapo. Následně její život skončil v kobylské střelnici. Dále dnešek připomíná také kontrabasistu Jaroslava Červenku. Zemřel v roce 2003. Po studiu na Kroměřížské konzervatoři se stal členem Brolnu. Externě působil i v řadě dalších divadelních orchestrů. Několik let se pak věnoval i umělecké činnosti v cimbálovém kvartetu. A v roce 2018 opustila tento svět herečka a vedoucí ateliéru herecké výchovy Nika Bretschneiderová. V 70. a 80. letech žila v nucené emigraci, její osobnost připomíná například dokument z cyklu režiséra Jiřího Střechy Vyhnání po chartě z roku 2017.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Toto je opravdu dávná historie skupiny Kelly Family, jdeme do roku 78, takže nějakých plus minus 15 let předtím, než početná rodinka zářila v 90. A u nás měla kapela opravdu početnou fanouškovskou základnu, však si na to jistě někteří dobře vzpomínáte.

0: 5 hodin 18 minut v kalendáři úterý 30. červen. I dnešek přinese nadprůměrné teploty, čeká nás tropický den a teď se podíváme na jeho průběh po stránce meteorologické.
1: Počasí.
0: Ještě nejdřív současný teplotní stav regionu. 20 stupňů je v Kroměříži a ve Valašské Senici, 21 vidím ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Štítné nad Vláří a ve Vsetíně. 22 stupňů, to je současný stav v Holešově a ve Vizovicích, tam ještě přidáme Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 19 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Luhačovice a Strání. 18 stupňů je v Horní Bečvě, 17 ve Velkých Karlovicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne, zejména večera v noci, přibývání kupovité oblačnosti, tvorbu přeháněk a bouřek, možná i silných. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Ráno povane místy slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy. Právě to nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík.
2: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo

0: dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli současným vysokým teplotám nasazuje na linky maximum klimatizovaných autobusů a trolejbusů. Řidiči během směn dostávají balenou vodu a na konečných zastávkách mají k dispozici zázemí, kde si můžou odpočinout a doplnit chlazené nápoje. V Uherském Hradišti dnes pokračuje festival Slovácké léto. Během odpoledne je ve Smetanových sadech zejména pro děti připravený rodinný den. Večer pak na Masarykově náměstí vystoupí písničkář Pokáč. Zájemci se také budou moct zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Generál poručík Miroslav Hlaváč dnes převezme velení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Vypadly naopak Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes do londýnského Grand Slamu zasáhne zbývající

0: cích dalších 8 českých singlistů. Dnes se ve Zlínském kraji očekáváme polojasno až skoro jasno, odpoledne pak přibývání kupovité oblačnosti a k večeru tvorbu přeháněk a bouřek i silných. Aktuální teploty od 22 do 18 stupňů, dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto havarovalo ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťku v části Paseky. Krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný další poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve Vsetíně chtějí bojovat proti vizuálnímu smogu v ulicích města. Podnikatelé chodí na procházku centrem a učí se, jak zlepšit vzhled výloh. Více v reportáži už za chvíli, teď je půl šesté, 2:30.

0: Výlohy plné polepů, cedulí a letáků, tohle všechno je takzvaný vizuální smog. A Vsetín se ho chce zbavit. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a učí je, jak svoje obchody vylepšit. Na úpravu jim nabízí i peníze.
1: Je nejdříve domluvené, že si uděláme krátkou procházku směrem k Dolnímu náměstí. Podíváme se na pár výloh, které po cestě uvidíme.
2: Vysvětluje mi Petr Čaník, který se podílel na manuálu, který má snížit vizuální smog ve městě. Teď provází městem místní podnikatele, kteří se chtějí dozvědět, jak vylepšit výlohy svých prodejen.
1: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a prostě přitahuje ty lidi.
2: Podnikatelé teď pozorně poslouchají. Vše sleduje také architektka města Martina Hovořáková. Co by si z toho dnešního workshopu měli odnést?
3: Měli by si odnést návod na to, jak v budoucnu pracovat s těmi výlohami, protože určitě úprava výlohy není na pořád, ale je to věc, která by měla lákat zákazníky, ale lákat je do kultivovaného prostoru a ukázat, že se to dá udělat i v souladu právě s tím manuálem.
2: V workshopu se účastní také Petr Jánošík s manželkou, majitel drogérie na náměstí. Totiž dostal hned několik podnětů od kamarádů, že by měl výlohu na svém obchůdku řešit. Co vám psali?
4: V podstatě, že mám se vrátit na město, jak by to řešili oni.
1: Vždycky chci, ať jako pod čarou jde vidět, že to není jako žádný hejt na toho podnikatele, že to spíš je o tom, že fakt se díváme na to z hlediska toho, jak to třeba ovlivňuje ten veřejný prostor, anebo třeba, že často to ztrácí i nad potenciálu, který by samotná ta výloha mohla tomu podnikateli dát.
2: Dodává lektor workshopu Petr Čaník. Vstupujeme do obchodu manželů Janošíkových, který je celý zvenku polepený většími polepy.
1: Rozhodně hláška, jde to jednoduše změnit. V této situaci trošku mění.
4: Na dispozice metr.
3: Tady vidíme pana Janošíka, jak má v ruce metr.
1: Máme tam regál, máme tam sádrokarton, který je tam trvalo umístěn. I z vnější strany se to nějak nedá otevřít, takže pokud by byla vůle to změnit, tak opravdu se musí vymyslet nějaké řešení, které bude trvalé. Už to vyžaduje trošičku větší zásah.
2: Na podobě vyhlášky o vizuálním smogu se podílela také architektka Martina Hovořáková.
3: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat na městských budovách. Už máme podporu a dotační program v centru města, který právě při úpravě fasád a výloh dává možnost podnikatelům, kteří budou pracovat v souladu s tím manuálem, získat dotaci na úpravu jejich objektu.
2: Podle architektky by je právě finanční podpora měla pozbudit k tomu, aby se programu účastnili a společně vytvářeli ve Vsetíně kultivovaný prostor. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Projdeme si dnešek po stránce meteorologické, dopředu jenom potvrdím tropický průběh a hned upřesním další vývoj.
1: Počasí.
0: Jaké máme teploty ve Zlínském kraji v těchto chvílích? 20 stupňů v Kroměříži a ve Valašské Senici, 21 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Štítné nad Bláří a ve Vsetíně. 22 stupňů vidím v Holešově, ve Vizovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Luhačovice, Strání. A když přejdu do Horní Bečvy, tady je to 18 stupňů, ve Velkých Karlovicích 17. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Odpoledne, zejména večera v noci, potom přibývání kupovité oblačnosti, tvorbu přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Ráno povane místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky, které by se měly takovéto udržet. Biozátěž stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Máme úterý 30. června. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný, kdo byl pro něj velkou inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli, 6 hodin bude za 7 minut.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zítra začíná rekonstrukce silnice druhé třídy mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku. Pět neziskových organizací ze Zlínska získalo díky burze filantropie 335 tisíc korun na své projekty. Majitelé nelegálních zbraní mají dnes poslední možnost je beztrestně odevzdat. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme polojasno až skoro jasno, večer bouřky a teploty až 35 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku zítra začne rekonstrukce silnice 2/489. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Doprava bude po celou dobu vedena se střídavým provozem a budou ji řídit semafory. Dočasně bude přesunuta také autobusová zastávka Vlčková rozcestí, a to v obou směrech. Hotovo by mělo být letos v listopadu. 335 tisíc korun si mezi sebe rozdělí pět neziskových organizací ze Zlínska. Peníze získali díky burze filantropie, kde své projekty představili firmám, veřejným institucím i dalším dárcům. Podporu letos získali například projekty zaměřené na domácí hospicovou péči, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním, psychoterapii sourozenců, handicapovaných dětí nebo sportovní aktivity pro děti a mládež. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
4: Do letošní burzy filantropie se zapojilo 14 dárců, mezi nimi i Zlínský kraj. Burza propojuje neziskové organizace s firmami, veřejnou správou i soukromými dárci, kteří můžou podpořit jejich projekty. Druhá letošní burza se uskuteční ještě na podzim v Uherském Hradišti.
2: Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700.
5: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
6: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezídia Irena Brodská.
7: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
6: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: V horkém počasí klesá produkce mléka dojných krav. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením nebo vodní mlhou. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k pití, upozorňuje předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý.
8: Sledovat, aby vůbec napáječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se chladili, že se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napáječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazují se.
3: Počasí.
2: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme polojasno až skoro jasno. Odpoledne pak přibývání kupovité oblačnosti a k večeru tvorbu přeháněk a bouřek i silných. Aktuální teploty od 22 do 18 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak mírný severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle dopravních serverů se v kraji jezdí bez nehod. Tolik ode mě ze zpráv. Příjemný poslech Českého rozhlasu Zlín přeje Kristýna Fuchsová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ve studiu mám nastavených oblíbených 24 stupňů, tak to beru jako wellness, když se chystáme na další tropický den. A vítám vás, milí posluchači, do úterý. Doufám, že tu předpovězenou 35 ještě zvládneme a pomalu se dostaneme na obvyklé letní teploty, zatím ještě musíme být trpěliví. Máme před sebou úterý, v kalendáři jsme došli k poslednímu, tedy 30. červnovému datu, a jenom doplním, že svátek oslaví Šárky. Za chvíli nabídnu i malý fragment z historie v kalendáriu. Na pohodu uvstávání už posílám písničku Jiřího Štědroně. Teď je 6 hodin a 5 minut, za mikrofonem Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás, milí posluchači, do 30. června přeju pohodové úterní ráno. Vybírám z kalendária. Pohled do historie připomíná moravského katolického kněze, cestovatele, orientalistu a spisovatele Aloise Musila. Narodil se v roce 1868. Pocházel z Richtářova poblíž Vyškova, po vysvěcení na kněze působil v Ostravě. Později odešel studovat do Bejrútu, odtud podnikal výpravy na území Arábie. V pouštním paláci v Jordánsku objevil vzácné fresky i vyobrazení vládce, které palác postavili. Po vzniku Československa chtěl učit na univerzitách ve své vlasti, nebyl ale dobře přijat, mnohým se zdál málo český. Zasáhnout musel i prezident Masaryk. 30. června roku 1942 zemřela politička, učitelka a novinářka Františka Plamínková. Bojovala za práva žen. Zasadila se mimo jiné o zrušení celibátu učitelek a také o volební právo žen v Československu. Přála si rovnoprávnost žen a mužů v rodině i ve společnosti. V době Heydrichiády jí zatklo gestapo a následně její život skončil na Kobyliské střelnici. Dále dnešek připomíná také kontrabasistu Jaroslava Červenku. Zemřel v roce 2003. Po studiu na Kroměřížské konzervatoři se stal členem Rolnu. Externě působil i v řadě dalších divadelních orchestrů. Několik let se pak věnoval i umělecké činnosti v cimbálovém kvartetu. A v roce 2018 opustila tento svět herečka a vedoucí ateliéru herecké výchovy Nika Brečnajdrová. V 70. a 80. letech žila v nucené emigraci, její osobnost připomíná například dokument z cyklu režiséra Jiřího Střechy Vyhnání po chartě z roku 2017. Tolik z kalendária a jdeme zpátky do regionu. Během letních prázdnin se změní dopravní značení v centru Zlína. Řidiči nově na křižovatce pod kongresovým centrem neodbočí doleva na Otrokovice. Proč město změny připravilo a kudy nově auta povede, uslyšíte už za chvíli v reportáži Michály Kočendové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Myslím, že většina lidí si pamatuje zpěvačku Elenu Miles z roku 90, kdy se její hit Black Velvet umístil ve světových hitparádách. V její rodné Kanadě lidé znají tuto dlouhovlásku mnohem detailněji. Nám teď, myslím, bude stačit takováto připomínka. Za 4 minuty bude 7:15.

0: Za minutu bude 16:15. Vítáme se do úterý 30. června a to na vlně Českého rozhlasu Zlín. Hned na několika místech v centru krajského města Zlína se během letních prázdnin změní dopravní značení. Město úpravy plánuje na období, kdy je provoz slabší a řidiči si na nové uspořádání můžou lépe zvyknout. Jaké novinky je čekají, zjišťovala reportérka Michaela Kočendová.
1: Odbočte vlevo. Potom použijte pravé dva pruhy a pokračujte rovně na třída Tomáše Bati.
2: Hlásí při průjezdu křižovatkou pod kongresovým centrem ve Zlíně navigace. Už na konci července tomu ale bude jinak. Řidiči jedoucí od kongresového centra tady doleva na Otrokovice neodbočí.
3: Díky tady tomuto kroku se nám prodlouží interval jednak ze sídliště Jižní Svahy a pak také pochopitelně na sídliště Jižní Svahy, ale pomůže to i pro propustnost ve směru od Vizovic, to znamená směrem na Otrokovice z centra města Zlína.
2: Popisuje změny v dopravním značení v centru města radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
3: Aby jsme tady toto odbočení samozřejmě nahradili, aby bylo možné v tom městě se, tak říkají, zobrátit do 180 stupňů, tak ti řidiči budou mít tuto možnost posílenou nově u Městského divadla Zlín. Zde už to funguje vlastně, přibyla zde možnost odbočení ze dvou pruhů.
2: Změny v dopravě na obou křižovatkách město dělalo na základě studie Centra dopravního výzkumu. Popisuje ji dopravní inženýr Adam Bystrianský.
4: Nejprve jsme na obou křižovatkách provedli dopravní průzkum a změřili intenzity dopravy. Následně jsme pomocí dopravního modelu simulovali, jak se doprava změní po provedení navrhovaných úprav. Výsledky jsme porovnali se současným stavem a posoudili, jak se změní délka kolon a zdržení řidičů.
2: Změny město plánuje cíleně na letní prázdniny. Proč, vysvětluje Václav Kovář.
3: Ta hustota dopravy je menší a zároveň tak i řidiči budou mít jakýsi prostor na to, aby si na ty změny zvykli, aby si je nějakým způsobem zažili předtím, než začne nový školní rok, kdy je ta intenzita dopravy hlavně v prvních týdnech září opravdu mnohem větší.
2: Další úpravy dopravního značení se dotknou také ulice Osvoboditelů u budovy Centroprojektu. Od srpna tady nově bude možnost ze směru od Kudlova pokračovat rovně směrem ke kostelu ze dvou jízdních pruhů. Tím směr zdvojnásobí svou kapacitu. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 10 minut bude 6:30. Dál se věnujeme počasí, poslechneme si předpověď na několik následujících dnů. Podrobné informace má pro nás tentokrát připravený meteorolog Petr Binster. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejdřív prosím, popište současný stav, jaké máme úterní ráno ve Zlínském kraji.
1: Je teplé stále, ty teploty jsou mezi 21 až 19 stupni. Na některých místech v těch údolích bylo o něco malinko chladněji, takže se možná lidé i vyspali trošku, ale jinak byla opravdu teplá noc. No a oblačnost ta je teďkom většinou malá, skoro jasno, jenom v okolí Valašského Meziříčí je teď krátce zvětšená taková nízká oblačnost.
0: Podívejme se na úterý celkově, jaký bude mít dnešek průběh v teplotách a případné oblačnosti.
1: Teploty budou opět tropické, na východě Moravy se také bude zdržovat ten hodně teplý vzduch, 32 stupňů až 35 stupňů bude interval odpoledních maxim. Oblačnost bude malá, hlavně ráno bude jasno, postupně se vytvoří drobné kupovité oblaka, postupně tedy polojasno a odpoledne se bude vyvíjet ta kupovitá oblačnost trošku více, může se objevit také přeháňka nebo i bouřka, ta šance by byla spíše na kopcích v příhraničí. Hraničí, ale je to spíše malá šance. Vítr ten bude foukat postupně od severovýchodu až severu do 20 km za hodinu a jenom v těch případných bouřkách přechodně zesílí. Nutné je si dát pozor na to, že pokud by se ta bouřka vyskytla, tak by mohla mít opravdu intenzivní srážky kolem 20 mm a samozřejmě by tam mohly být i menší kropy a nárazy větru.
0: Když nám ještě doplníte biozátěž, jaké je tam číslo?
1: Je to na trojce vysoká zátěž.
0: A jdeme dál. Na středu, zítřek, nabídne podobný scénář nebo už je tam v dohledu nějaká letní změna, jak naznačujete?
1: Je tam sice změna, ale spíše k těm srážkám v odpoledních hodinách. Zpočátku ještě to bude poměrně malá oblačnost. V noci se může krátce, hlavně na západě, rozšířit i bouřkový systém, který bude přecházet přes spíše tu západnější část Moravy, takže jenom by se tak jako otřel o Zlínský kraj. Možná dokonce spíše jenom zvýšenou rychlostí větru. Oblačnost bude malá. Teploty ráno 21 až 18 stupňů, tedy stále ještě hodně teplá noc. No a přes den bude polojasno a až zase v odpoledních hodinách se bude zvětšovat oblačnost. Tam už by se vytvořily četnější přeháňky a bouřky, které by byly silné opět, zejména v těch přívalových srážkách a také samozřejmě s kroupami, případně nárazy větru, tak jak to u těch bouřek bývá. Večer potom budou ty srážky přecházet do deště a postupně ustávat. Teploty od 31 do 34, tedy o malinko níže, ale ještě před těmi bouřkami se prostě stihne ještě pořádně vyjádřit ten hodně teplý vzduch, který zmizí až na ten další den.
0: Takže podívejme se ještě kousek dál. Myslím, že by většina lidí přivítala pokles teplot. Dočkáme se ve čtvrtek, v pátek? Naznačte prosím ještě další vývoj.
1: Ano, tam právě ta zvelněná studená fronta bude přecházet už spíše do té chladnější části. V noci ještě nějaké doznívání deště, nicméně během čtvrtka už se potom bude počasí vyvíjet zase úplně jinak, bude chladnější, ty teploty budou ráno mezi 17 a 13 stupni a sice bude hezký den, jenom drobné kupovité oblaka, zase to polojasno, teploty ale 23 až 27 stupňů, na Vsetínsku to někde může být o něco málo méně a vítr ten bude severních směrů do 20 km za hodinu.
0: A v pátek?
1: V pátek tam to chladnější počasí bude přetrvávat, bude o něco chladněji kolem těch 24 stupňů zhruba. Většinou bude sice slunečno, ale přesto je tam nějaká malá možnost na přeháňky s tím, jak se bude přechodně zvětšovat oblačnost.
0: Co nás ještě zajímá, to je návrat do historie 30. června. Rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily aktuální datum ve Zlínském kraji.
1: V těch nejvyšších hodnotách se pohybujeme na té hranici 36 stupňů. Jednu desetinku k tomu navíc měli právě v roce 2022 Bojkovice. Naopak nejchladnější byl rok 1962, kdy Vizovice měli rovný 1 stupeň minima.
0: Tak to uzavírá počasí meteorolog Petr Minster. Český rozhlas se Zlín za všechny informace děkuje. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Už jenom doplním přesný čas, za 5:07 poslechneme si Michala Prokopa, Framus 5 a hned potom nové zprávy.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě začne od zítřka jezdit nová poptávková doprava Airbus. Mikrobus nejezdí v pevné časy na pevné zastávky. Lidé si ho objednají v aplikaci nebo telefonicky a mikrobus je pak sveze po městě a okolí. Jízdy si můžou lidé rezervovat už nyní v aplikaci Airbus. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl v baráži k postupu na světový šampionát. V základní skupině mistrovství světa ale získal s mužstvem bod. Skončil poslední a nepostoupil do vyřazovací fáze. Koubek sám rezignoval. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno. Odpoledne přibývá kupovité oblačnosti. Později se mohou objevit přehánky nebo bouřky i silné. Aktuální teploty jsou od 22 do 18 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po cestách v kraji se jezdí bez hlášených nehod. Tolik krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za volant posílám přání klidné jízdy taky, zatím ještě sluníčko moc nepálí, tak snad máte i v roli řidiče dobré ráno. Přeju všem na začátku úterý, dnes je 30. června, připomínám, na hodinách 6:30, 2,5 minuty.

0: Je 7:30, vítáme se do posledního, tedy 30. června. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Od zítřka do konce září mohou ubytovaní návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propojuje významná místa s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny, nabízí do nich zvýhodněné vstupy i další benefity. Podrobnosti zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová, která se přihlásí do vysílání před 7:30. Přesně před 30 lety si jeden fotbalista z Uherského Hradiště podal na možná nejslavnějším stadionu světa ruku s britskou královnou. Někteří z vás už jistě vědí, že narážím na finále fotbalového mistrovství Evropy v roce 1996 a tehdejšího kapitána fotbalové reprezentace Miroslava Tkadlece. Detailněji to připomeneme 10 minut před 8:00. A podíváme se i na letní počasí, už za chvíli nabídnu aktuální předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Před námi je další horký den, meteorologové mi posílají pravidelně svoji předpověď do studia, tak se do ní společně podívejme.
1: Počasí.
0: Ještě aktuální teploty ve Zlínském kraji se teď pohybují mezi 18 a 22 stupni. Ráno bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a s velmi malou pravděpodobností se mohou objevit později přehánky nebo bouřka v příhraničí. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Ráno povane slabý, jinak to bude mírný severovýchodní až severní vítr, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Pokud bouřky skutečně přijdou, tak i vítr přechodně zesílí. Dobré až velmi dobré jsou a taky vydrží rozptylové podmínky, biozátěž zůstává vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vítězný pár třetího ročníku rozhlasové Zlaté lásky si o víkendu znovu řekl své ano. Už za chvíli vám přiblížíme atmosféru.

0: Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manžele Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku jsem mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk, co si už prožil, a ta láska vzrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé prázdniny. Každý všední den po 21. hodině totiž vysíláme medailonky jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.
0: 7 hodin bude za 7 minut, Kristýna chystá nové zprávy, jenom připomínám, přejeme si dobré ráno do 30. června, do úterý.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dopravě v centru Zlína má ulevit změna organizace provozu na křižovatce pod kongresovým centrem. Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy v panelových domech. Zájem je velký. Novým náčelníkem generálního štábu se dnes stane Miroslav Hlaváč. Prezident ho jmenuje na Pražském hradě. Dnes bude ve Zlínském kraji ráno jasno, postupně polojasno až oblačno. Teploty až 35 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi i Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Město Zlín během letních prázdnin změní organizaci dopravy na křižovatce pod kongresovým centrem. Řidiči přijíždějící od kongresového centra tady neodbočí vlevo směrem na Otrokovice. Nově by měli jet ke křižovatce u městského divadla, kde město přidalo druhý odbočovací pruh právě směrem doleva na Otrokovice. Změny vycházejí ze studia Centra dopravního výzkumu. Jak odborníci k tomuto doporučení dospěli, vysvětluje dopravní inženýr Adam Bystrianský.
4: Nejprve jsme na obou křižovatkách provedli dopravní průzkum a změřili intenzity dopravy. Následně jsme pomocí dopravního modelu simulovali, jak se doprava změní po provedení navrhovaných úprav. Výsledky jsme porovnali se současným stavem a posoudili, jak se změní délka kolon a zdržení řidičů.
2: Podle radního pro dopravu Václava Kováře z hnutí ANO mají změny zlepšit plynulost dopravy v centru města a zvýšit kapacitu směru ze sídliště Jižní Svahy na Otrokovice. Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4 miliony 600 tisíc korun, říká starosta Robert Stržínek z hnutí ANO.
5: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl, a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
2: Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě generál poručíka Miroslava Hlaváče. Ten doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky proto jednoduché.
6: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
2: Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč se chce zaměřit mimo jiné na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu už od zítřka. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno. Odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přeháňky nebo bouřky, i silné. Aktuální teploty jsou od 22 do 18 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme hlášení o žádné dopravní nehodě v kraji. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje jeho ranní vysílání. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Další probuzené posluchače zdravím na úterním startu a přeju hezké ráno. Jak se dívám do kalendáře, máme tu poslední červnové datum, to znamená, že jsme došli k číslu 30, svátek oslaví Šárky a my se už za chvíli vydáme po Moravě za dalším zajímavým slovním úkolem. Naše pravidelná soutěž tentokrát nabídne výherci zajímavou knihu kroměřížského autora Petra Hudce s názvem Legenda o snu. Vypráví o pohnutých událostech z roku 1421, kdy byl velehradský klášter vypálen husity. Jenom tak to naznačím obsah. K poutavosti a sdělnosti přispívají, to je potřeba ještě dodat, taky ilustrace japonské výtvarnice Nanako Ishida. Dávám ještě čas na rozmyšlenou u písničky Věry Martinové a potom už prozradím dnešní otázku. Je 7 hodin 5,5 minuty, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Je úterý 30. června. Hodiny ukazují něco málo po sedmé a to znamená, že je tady správný čas na oblíbenou soutěž, jak se u nás mluví. Přede mnou je už nachystaná cena do dnešního kola pro dnešního výherce a tak věřím, že ten, kdo se k nám právě teď dovolá do studia, bude úspěšný. Kniha Legenda o snu čeká na svého nového majitele.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Do Šumic na Uherskobrodsko jsme se pro dnešní slovo vydali za Milanem Pipalem. Tak se připravte, poslechneme si jeho otázku. No samozřejmě ještě předtím se jako vždycky musím zeptat, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Haló?
0: Ano, dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk Tvorařská, jo?
0: Pane Zdeňku, zdravím vás srdečně. Dnes je 30. Ano. června, já tady ve volných chvílích ve studiu vypisuju pracovní výkaz za červen a to už se vás asi netýká, jo, že takové věci.
2: Aha.
0: No, takže jaký máte program momentálně?
2: No, už myslím, zahrát, že podívat.
0: Ano. Tak, do těchto aktivit já vám trošku vstoupím soutěžní otázkou, takže poslechněte si a zhodnoťte, vyhodnoťte, odpovězte pokud možno správně. Ano, jdeme na to.
2: Dobré.
3: Co je to koukolník?
0: Jejda, to bylo rychlé. Pan Pipal se ptá, co je to koukolník? Koukolník.
2: Koukolník?
0: Koukolník. No.
2: No, já si zebru nápovědi.
0: Nenapadá vás nic, co by to mohlo být, tak jako dopředu
2: ne,
0: jenom...
2: Ne.
0: Dobře, tak když nevíme, tak v tom případě nabízím následující možnosti. Koukolník je buď to čistička obilí, nebo rostlina, ze které se vyrábí textil, a nebo třetí možnost, nástroj na dělání důlků při sázení. Koukolník.
2: No já dám Bčko.
0: Rostlina, ze které se vyrábí textil. Toto se vám líbí, tato varianta, ano?
2: Jo.
0: Dobře, takže volíte Bčko. Správnou odpověď má pro nás Milan Pipal a už teď můžu prozradit i to, že je potomek mlynářů v Pipalově mlýně v Šumicích na Uherskobrodsku. Tak jaká je správná odpověď?
3: Běžným názvem je to ve skutečnosti čistička na obilí, pracuje na principu osývání a výsledkem jsou tři produkty. Hlavním produktem je vyčištěné obilí, vedlejším produktem jsou nečistoty větší než obilní zrna, čili většinou kamínky z pole. A třetím produktem jsou nečistoty menší než obilní zrna, což jsou většinou semínka plevelů. Plevelům se dříve říkalo koukol a proto tomuto zařízení někteří mlynáři říkají koukolník.
0: No ale pro vás to, pane Zdeňku, znamená, bohužel, když to takto řeknu, dnešní prohru v soutěži.
2: Jedenkrát taková hra a dostává to všechno.
0: Takže chtěli jsme slyšet, že je to čistička obilí. Trošku jsme vyčistili hlavu, uvolnili myšlenky. Aspoň tak. Jo. Pane Zdeňku, děkuju za účast.
2: A já děkuju vám.
0: Naschledanou. Pěkný den. Ano, a zkuste štěstí příště. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: No, trošku zvýšíme tempo se skupinou Alphaville. Jdeme do roku 84, kdy tady těmto chlapcům, kteří se prezentovali jako německá skupina, vyšlo první album a hned to nejúspěšnější. Sounds Like a Melody. Na dobré ráno.

0: Před minutou bylo 7:15. I dnešek přinese nadprůměrné teploty, čeká nás jinými slovy tropický den. Teď se podíváme na jeho průběh po stránce meteorologické.
1: Počasí.
0: A ještě současný stav, teplotní stav regionu 19 až 23 stupňů, v tomto rozmezí se pohybujeme. Ráno bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, s velmi malou pravděpodobností se mohou objevit později přehánky nebo bouřka v příhraničí. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Teď ráno nám vane slabý, jinak to bude mírný severovýchodní a severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Pokud se ty bouřky skutečně vyskytnou, tak i vítr přechodně zesílí. Dobré až velmi dobré jsou rozptylové podmínky, které by se měly udržet po celý den, a biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ubytovaní návštěvníci Zlína mohou od začátku července využít takzvaný Baťa pas. Kde ho mohou lidé získat? Jaké výhody nabízí? Řekneme si už za chvíli s naší reportérkou Terezou Chrastinovou.
2: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: sedm minut půl osmé, dnes je úterý 30. června. Od zítřka až do konce září mohou ubytovaní návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propojuje významná místa spojená s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny, nabízí do nich zvýhodněné vstupy i další benefity. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín, Tereza Chrastinová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Řekni nám prosím o Baťa pasu něco víc.
1: Tak jedná se o pilotní projekt, který nabídne ubytovaným návštěvníkům Zlína možnost objevovat turistická místa spojená právě s odkazem rodiny Tomáše Bati, a to za zvýhodněných podmínek. Meziroční nárůst návštěvnosti baťovských cílů o 30% ukazuje, že zájem lidí o toto téma neustále roste, tak na to chce tento projekt navázat. Jak už bylo řečeno, projekt bude fungovat od 1. července až do konce září. Další pokračování pak záleží na tom, jaký bude ze strany lidí zájem. Dodám, že na vzniku Baťa pasu spolupracovali partneři úspěšného projektu Baťův region. Ten dnes sdružuje více než 25 organizací z veřejného, neziskového i soukromého sektoru.
0: Jakým způsobem se k Baťa pasu můžu dostat? Můžu si ho někde koupit?
1: Ne, to nejde, to nemůžeš. Baťa pas nebude dostupný ve volném prodeji. Veřejná prodejní místa se zatím také neplánují. Získat ho mohou pouze lidé, kteří budou ubytovaní v zapojených hotelech nebo penzionech v rámci destinace Zlínsko a Luhačovicko. Právě v těchto ubytovacích zařízeních ho lidé získají. Jinak Baťa pas je určený vždycky pro jednu osobu, to znamená jedna ubytovaná osoba rovná se jeden Baťa pas.
0: Jaké výhody tedy Baťa pas nabízí?
1: To Českému rozhlasu přiblížil PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: Já jenom doplním, že v restauraci hotelu Tomášov ve Zlíně pak také držitelé Baťa pasu získají třeba kávu zdarma.
0: Turistická novinka s názvem Baťa pas přináší ubytovaným návštěvníkům Zlína možnost výhodně navštívit místa, která jsou úzce spjatá s Tomášem Baťou a jeho rodinou. Podrobnosti do vysílání Českého rozhlasu Zlín právě dodala reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme a hezký den.
1: Děkuju moc krát, hezký den.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy připravila Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Kroměříž vydala nového turistického průvodce s názvem Výletník. Brožura obsahuje 15 tras v okolí Kroměříže a další 15 v okolí slovenského města Ružomberok. Publikace obsahuje popis tras, mapy, fotografie, údaje o převýšení a památkách, úkoly pro děti i informace, zda je výlet vhodný pro kočárky. Od 1. července bude novým náměstkem léčebné péče zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně lékař Miroslav Fornousek. Ten byl vybrán po 11 letech služby u záchranářů. 8 mláďat korzaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května a teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korzaci jsou lišky, oproti liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. A Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno, odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Aktuální teploty jsou od 23 do 19 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů nejsou na cestách v kraji žádné nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dál má slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doporučím několik zajímavých akcí, podíváme se do oblasti kultury. Teď je 7:30, 2,5 minuty, před námi 30. červen, přeju pohodové úterní ráno.

0: Teď je půl osmé a 8 minut, úterý 30. června. Přejeme si stále dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Navážeme kulturními pozvánkami, mám připravených několik zajímavých tipů. V Uherském Hradišti pokračuje sportovní a kulturní festival Slovácké léto. Dnešní odpoledne bude doprovázet akce s názvem Skutečně rodinný den. Pro děti i dospělé je připraven bohatý program na několika stanovištích. Od 6:30 večer pak čeká návštěvníky hradišťská skupina Kumpáni, která na pódiu Jarošovského pivovaru předvede nejen vlastní tvorbu. Ve 20 hodin vystoupí Pokáč. Dnes je poslední možnost navštívit v Uherském Hradišti výstavu Česká krajina na plátnech Aloise Kalvody. Malíř moravského původu Alois Kalvoda, který byl mimo jiné i dlouholetým členem Sdružení výtvarných umělců moravských, se soustředil převážně na selské chalupy v krajině. Na sklizeň, atmosférické jevy, potoky a inspirovali ho prosté motivy moravské krajiny. Výstava je k vidění v galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti dnes do 17 hodin. Galerie Stožár ve Zlíně dnes naposledy vystavuje dílo Jana Slaniny. Výstava s názvem Náš zákazník, váš pán systematicky propojuje současná témata s historickou rovinou a rozvíjí je směrem ke scénářům budoucnosti.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: skvělý Sečmou neboli Louis Armstrong a písnička nám skončila 7 hodin 42 minuty. Projdeme si dnešek po stránce meteorologické, dopředu jenom potvrdím tropický průběh a hned upřesním další vývoj.
1: Počasí.
0: Jaké máme teploty ve Zlínském kraji v těchto chvílích? 22 stupňů v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm, když tam přidáme Velké Karlovice. 22 stupňů. 23 o jeden víc hlásí momentálně Staré Město, Holešov, Zlín, Vizovice a Luhačovice. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy a Horní Bečva, to jsou místa s 19 stupni. Bojkovice uvádějí 21 stupňů, stejně jako Vsetín a Valašská Senice. Dnes ráno máme jasno, postupně bude polojasno, odpoledne se má vyvíjet kupovitá oblačnost, s velmi malou pravděpodobností se mohou objevit později přehánky nebo bouřka v příhraničí. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Teď nám ráno povane slabý, jinak to bude mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Pokud skutečně bouřky přijdou, tak vítr, jak to bývá, přechodně zesílí. U toho jsou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky, ovšem biozátěž stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Přesně před 30 lety si jeden fotbalista z Uherského Hradiště podal na možná nejslavnějším stadionu světa ruku s britskou královnou. Někteří z vás už jistě vědí, že narážím na finále fotbalového mistrovství Evropy v roce 1996. Detailněji ho připomeneme za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: I pokud už na to máte, milí posluchači, dostatečný věk, nejspíš si jenom málo kdy vzpomenete na to, co jste dělali přesně před 30 lety. Dnešek ale takovým dnem pro hodně lidí je 30. června 1996, totiž čeští fotbalisté se hráli finále mistrovství Evropy, ve kterém nakonec prohráli s Německem. Utkání hostil londýnský stadion Wembley a jako kapitán do něj vedl český tým Miroslav Kadlec.
1: K běžným povinnostem fotbalového kapitána přibyla Miroslavu Kadlecovi před začátkem finále mistrovství Evropy v roce 1996 ještě jedna hodně výjimečná. Přímo na ploše stadionu ve Wembley představoval své spoluhráče tehdejší britské královně Alžbětě II.
2: Předtím byl nějaký ten pokyny, jak se má člověk chovat a já nevím, jo, ten protokol je s tou královnou a to tak tam člověk před zápasem stresují, jak se má člověk chovat, takže člověk se soustředil spíš na fotbal a aby to chtěl to co nejrychleji za sebou.
1: Připouštěl Kadlec s odstupem času v pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta, že v daný okamžik si výjimečnost setkání s královnou neuvědomoval. Brzy ale zjistil, jak to lidi zajímalo.
2: Po příjezdu z mistrovství Evropy nějaké besedy proběhly.
3: O fotbale,
2: to byla druhá otázka, protože já jsem na to, člověk si to neuvědomoval v ten moment, jo, co to je za událost, že se člověk potká nebo že si potřese rukou s královnou a tam ty otázky těch lidí a já říkám, no, tak jsem si podal ruku s královnou. Jako,
3: ale umyl jsem se.
1: Ve finále s Německem se Češi dostali do vedení po necelé hodině hry díky penaltě proměněné Patrikem Bergerem. Poté ale přišel na hřiště německý náhradník Oliver Bierhoff. Ten nejdřív vyrovnal a v páté minutě prodloužení pak nastal tento moment.
4: Pozor na Klinsmana, má prostor 16. Levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace. Němci střílí. Je to branka, přátelé. Je rozhodnuto.
1: I druhou branku vstřelil právě Bierhoff a vzhledem k tehdejšímu pravidlu o zlatém gólu v prodloužení tím zápas okamžitě skončil.
2: První zklamání bylo, ale potom s odstupem času člověk musí říct, že vůbec, jak jsme měli prostě to štěstí a s odstupem času prostě to finále bylo nádherné. No.
1: Zatímco o předzápasovém setkání s královnou mluví Kadlec často, při ceremoniálu po utkání pak došlo k srdečnějšímu kontaktu s německým kancléřem Helmutem Kohlem. Český kapitán tehdy hrál za německý Kaiserslautern.
2: On byl hlavně fanoušek Kaiserslauternu. Mm-hmm. On měl členskou kartu 001. S tím jsem se pobavil.
1: Kadlec nebyl jediným rodákem z Uherského Hradiště, který převzal stříbrnou medaili. Součástí týmu byl taky Milan Kerbr. Ten ale do finále nenastoupil, stejně jako další reprezentant Zlínského kraje Radek Drulák, který pochází z Hulína. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. Radnice vzala podnikatele na obchůzku. Nabízí jim i dotace. Na slováckém létě dnes zahraje pokáč. Zájemci se můžou zapsat do registru dárců kostní dřeně. Majitelé nelegálních zbraní mají dnes poslední možnost je beztrestně odevzdat. Dnes bude ve Zlínském kraji ráno jasno, postupně polojasno až oblačno. Teploty až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Ve Vsetíně chtějí usměrnit vizuální smog. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a ukázala jim, jak vylepšit výlohy obchodů. Na úpravu fasád a výloh můžou podnikatelé dostat i dotace.
4: Proč by obchodníci měli výlohám věnovat větší pozornost, vysvětluje lektor procházky Petr Čaník.
5: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a přitahuje ty lidi.
4: Město chce jít příkladem a začít u vlastních budov. Co konkrétně plánuje, popisuje městská architektka Martina Hvořáková.
6: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat.
4: Podnikatelé, kteří své výlohy upraví podle doporučení z manuálu, navíc budou moci získat dotace. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: V Uherském Hradišti dnes pokračuje festival Slovácké léto. Během odpoledne je ve Smetanových sadech zejména pro děti připravený rodinný den. Večer pak na Masarykově náměstí vystoupí písničkář Pokáč. Zájemci se také budou moct zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně, říká mluvčí festivalu Petra Kučerová.
7: Stánek zájemci najdou od zítřka až do neděle 5. července na Masarykově náměstí a to vždy od 5:30 odpoledne až do začátku večerního koncertu ve 20 hodin. Od roku 2020 se do registru na Slováckém létě zapsalo už 690 lidí, což je statisticky téměř 6 zachráněných životů.
2: Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci, pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
8: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno. Odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přehánky nebo i bouřky, a to silné. Aktuální teploty jsou od 23 do 19 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno slabý, jinak mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v Zašové na Vsetínsku na místní komunikaci poblíž odbočky na Veselou. Projíždějte opatrně a pozor si dejte na rozlitý olej v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Nerudova. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný další poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Během letních prázdnin se změní dopravní značení v centru Zlína. Řidiči nově na křižovatce pod kongresovým centrem neodbočí doleva na Otrokovice. Proč město změny připravilo a kudy nově auta povede, uslyšíte už za chvíli v reportáži Michaely Kočendové. A pak nás bude zajímat těleso, ve kterém se spojuje radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už více než 100 let, ve kterém období zářil nejvíc. I to se dozvíme v cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8 hodin 5,5 minuty, dál se vítáme do posledního června, tedy 30. Pohodové úterní ráno přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 8 hodině se znovu zdravíme na Českém rozhlase Zlín a přejeme si dobré úterní ráno. Hned na několika místech v centru Zlína se během letních prázdnin změní dopravní značení. Město úpravy plánuje na období, kdy je provoz slabší a řidiči si na nové uspořádání můžou lépe zvyknout. Jaké novinky je čekají, zjišťovala reportérka Michaela Kočendová.
1: Odbočte vlevo. Potom použijte pravé dva pruhy a pokračujte rovně na třída Tomáše Bati.
2: Hlásí při průjezdu křižovatkou pod kongresovým centrem ve Zlíně navigace. Už na konci července tomu ale bude jinak. Řidiči jedoucí od kongresového centra tady doleva na Otrokovice neodbočí.
3: Díky tady tomuto kroku se nám prodlouží interval jednak ze sídliště Jižní Svahy a pak také pochopitelně na sídliště Jižní Svahy, ale pomůže to i pro propustnost ve směru od Vizovic, to znamená směrem na Otrokovice z centra města Zlína.
2: Popisuje změny v dopravním značení v centru města radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
3: Aby jsme tady toto odbočení samozřejmě nahradili, aby bylo možné v tom městě se, tak říkají, zobrátit do 180 stupňů, tak ti řidiči budou mít tuto možnost posílenou nově u Městského divadla Zlín. Zde už to funguje vlastně, přibyla zde možnost odbočení ze dvou pruhů.
2: Změny v dopravě na obou křižovatkách město dělalo na základě studie Centra dopravního výzkumu. Popisuje ji dopravní inženýr Adam Bystrianský.
4: Nejprve jsme na obou křižovatkách provedli dopravní průzkum a změřili intenzity dopravy. Následně jsme pomocí dopravního modelu simulovali, jak se doprava změní po provedení navrhovaných úprav. Výsledky jsme porovnali se současným stavem a posoudili, jak se změní délka kolon a zdržení řidičů.
2: Změny město plánuje cíleně na letní prázdniny. Proč? Vysvětluje Václav Kovář.
3: Ta hustota dopravy je menší a zároveň tak i řidiči budou mít jakýsi prostor na to, aby si na ty změny zvykli, aby si je nějakým způsobem zažili předtím, než začne nový školní rok, kdy je ta intenzita dopravy hlavně v prvních týdnech září opravdu mnohem větší.
2: Další úpravy dopravního značení se dotknou také ulice Osvoboditelů u budovy Centroprojektu. Od srpna tady nově bude možnost se směru od Kudlova pokračovat rovně směrem ke kostelu ze dvou jízdních průvodů. Tím směr zdvojnásobí svou kapacitu. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: se věnujeme počasí, poslechneme si předpověď na několik následujících dnů. Podrobné informace má pro nás tentokrát připravený meteorolog Petr Binster. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Podívejme se na úterý celkově, jaký bude mít dnešek průběh v teplotách a případné oblačnosti.
1: Teploty budou opět tropické, na východě Moravy se také bude zdržovat ten hodně teplý vzduch, 32 stupňů až 35 stupňů bude interval odpoledních maxim. Oblačnost bude malá, hlavně ráno bude jasno, postupně se vytvoří drobné kupovité oblaka, postupně tedy polojasno a odpoledne se bude vyvíjet ta kupovitá oblačnost trošku více, může se objevit také přeháňka nebo i bouřka, ta šance by byla spíše na kopcích v přihraní. Hraničí, ale je to spíše malá šance. Vítr ten bude foukat postupně od severovýchodu až severu do 20 km za hodinu a jenom v těch případných bouřkách přechodně zesílí. Nutné je si dát pozor na to, že pokud by se ta bouřka vyskytla, tak by mohla mít opravdu intenzivní srážky kolem 20 mm a samozřejmě by tam mohly být i menší kropy a nárazy větru.
0: Když nám ještě doplníte biozátěž, jaké je tam číslo?
1: Je to na trojce vysoká zátěž.
0: A jdeme dál. Na středu, zítřek, nabídne podobný scénář, nebo už je tam v dohledu nějaká letní změna, jak naznačujete?
1: Je tam sice změna, ale spíše k těm srážkám v odpoledních hodinách. Zpočátku ještě to bude poměrně malá oblačnost. V noci se může krátce, hlavně na západě, rozšířit i bouřkový systém, který bude přecházet přes spíše tu západnější část Moravy, takže jenom by se tak jako otřel o Zlínský kraj. Možná dokonce spíše jenom zvýšenou rychlostí větru. Oblačnost bude malá. Teploty ráno 21 až 18 stupňů, tedy stále ještě hodně teplá noc. No a přes den bude polojasno a až zase v odpoledních hodinách se bude zvětšovat oblačnost. Tam už by se vytvořily četnější přeháňky a bouřky, které by byly silné opět, zejména v těch přívalových srážkách a také samozřejmě s kroupami, případně nárazy větru, tak jak to u těch bouřek bývá. Večer potom budou ty srážky přecházet do deště a postupně ustávat. Teploty od 31 do 34, tedy o malinko níže, ale ještě před těmi bouřkami se prostě stihne ještě pořádně vyjádřit ten hodně teplý vzduch, který zmizí až na ten další den.
0: Takže podívejme se ještě kousek dál. Myslím, že by většina lidí přivítala pokles teplot. Dočkáme se ve čtvrtek, v pátek? Naznačte prosím ještě další vývoj.
1: Ano, tam právě ta zvlněná studená fronta bude přecházet už spíše do té chladnější části. V noci ještě nějaké doznívání deště, nicméně během čtvrtka už se potom bude počasí vyvíjet zase úplně jinak, bude chladnější, ty teploty budou ráno mezi 17 a 13 stupni a sice bude hezký den, jenom drobné kupovité oblaka, zase to polojasno, teploty ale 23 až 27 stupňů, na Vsetínsku to někde může být o něco málo méně a vítr ten bude severních směrů do 20 km za hodinu.
0: A v pátek?
1: V pátek tam to chladnější počasí bude přetrvávat, bude o něco chladněji kolem těch 24 stupňů zhruba. Většinou bude sice slunečno, ale přesto je tam nějaká malá možnost na přeháňky s tím, jak se bude přechodně zvětšovat oblačnost.
0: Co nás ještě zajímá, to je návrat do historie 30. června. Rádi si poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily aktuální datum ve Zlínském kraji.
1: V těch nejvyšších hodnotách se pohybujeme na té hranici 36 stupňů. Jednu desetinku k tomu navíc měli právě v roce 2022 Bojkovice. Naopak nejchladnější byl rok 1962, kdy Vizovice měli rovný 1 stupeň minima.
0: Tak to uzavírá počasí meteorolog Petr Minster. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zažíval úspěchy na mnoha evropských pódiích. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák si za století své existence zažil krásné i horší chvíle. Jak fungoval v době okupace a kdy měl až 80 členů? O tomto známém sboru natáčela Sylvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší své posluchače už víc než 100 let.
3: Počátky sahají do let 1919 až 1920, kdy jej založil sbormistr Leopold Kraus. A zajímavostí je, že se nejprve představil veřejnosti koncertem a teprve následně byl formálně ustanoven jako pěvecko-hudební spolek Dvořák.
2: Přibližuje jeho současný sbormistr Jiří Šon. Repertoár se skládal z děl klasiků české hudby, jakými byly Smetana, Martinů, Dvořák nebo Křížkovský. Sbor se ale nevěnoval jen koncertní činnosti.
3: Mezi významné počiny patří vznik městské hudební školy Dvořák, která vznikla v letech 30. a v následujícím desetiletí se stává s počtem přes 600 žáků největší hudební školou v republice.
2: Ani v těžkém období nacistické okupace Dvořák nepřestával koncertovat. Pokračuje sbormistr.
3: Určitě je potřeba zmínit zlínské hudební neděle a večery české hudby, na kterých se sbor provozováním českého repertoáru pokoušel pozvednout národní sebevědomí.
2: V roce 1940 uspořádali festival, na kterém vystoupila Česká filharmonie v čele s dirigentem Václavem Talichem. Po válce přišla euforie a časté koncertování. Počet členů narůstal.
3: V době své největší slávy pěvecký sbor Dvořák čítal kolem 80 členů.
2: Během normalizace se Dvořák stává součástí státního symfonického orchestru Gottwaldov. Spolupráce s filharmoniky přináší velkou seberealizaci sboru.
3: S filharmonií provádí velká vokálně instrumentální díla a díky tomu také počet členů narůstá.
2: Vysvětluje Jiří Šon. Přichází rok 1989, otevírají se hranice a to je pro hudebníky velká příležitost.
3: Pro sbor Dvořák to znamená velmi zásadní věc a to tu, že může vycestovat na různé zahraniční festivaly ve Francii, v Polsku, Belgii a také třeba v Maďarsku. V roce 1998 začíná pěvecký sbor Dvořák každoročně vystupovat na festivalu Savojské hudební léto ve francouzských Alpách.
2: Za více než 100 let existence stálo v čele sboru 15 dirigentů.
3: První sbormistr byl Leopold Kraus a poté bych rád zmínil Vladimíra Válka v 90. letech, také Františka Macka staršího a mého předchůdce Jošku Surovíka.
2: Říká Jiří Šon, který vede těleso od roku 2016. Co by mu do budoucích let popřál?
3: Pěveckému sboru Dvořák bych popřál radost a chuť do dalšího zpívání, ale také nutně potřebujeme nové zpěváky, kteří mají chuť zpívat a být také součástí kolektivu, takže je mezi sebou rádi přivítáme.
2: Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Tak jsme to slyšeli. Pokud máte touhu zpívat, stačí přijít na zkoušku sboru Dvořák a jednoduše se přidat. Za 3,5 minuty půl deváté, za chvíli nové zprávy.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy připravila Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. 335 tisíc korun si mezi sebe rozdělí 5 neziskových organizací ze Zlínska. Peníze získali díky burze Filantropie, kde své projekty představili firmám, veřejným institucím i dalším dárcům. Podporu letos získali například projekty zaměřené na domácí hospicovou péči nebo pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním. Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku zítra začne rekonstrukce silnice 2/489. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Doprava bude po celou dobu vedena se střídavým provozem a budou ji řídit semafory. Dočasně bude přesunuta také autobusová zastávka Vlčková rozcestí, a to v obou směrech. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Severoatlantická aliance mění velení pozemních sil v Pobaltí. Alianční síly, stejně jako vyčleněné jednotky estonské a lotyšské armády, budou nově spadat pod Německo-nizozemský sbor ozbrojených sil. Změna velení má zlepšit reakční schopnosti spojenců. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2. A Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno. Odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přeháňky nebo bouřky, i silné. Aktuální teploty jsou od 23 do 19 stupňů. Dnešní maxima 32 až 35 stupňů. Vítr bude ráno slabý, jinak mírný severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Zašové na Vsetínsku. Na místní komunikaci u odbočky na Veselou. Projíždějte opatrně a pozor na rozlitý olej v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Nerudova. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K datu 30. června si ještě přidáme svátek Šárky. Taková žena může být ostřílenou ženou z hor, přímo skáloleskyní. Podle významu jména její blízká čistá příroda a horské masivy. Jméno ale bývá někdy spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctirada. No ale to teď rozebírat nebudu, rovnou posílám hudební gratulaci písničku Janka Ledeckého. Je 8:30.

0: Delší dobu jsme nebyli v období konce 60. let, tak pro dnešek si připomeneme další slavnou kapelu z Británie, Tremolos. Ale vezmu to přes objížďku. Non illuder ti mai byla písnička italské zpěvačky Orietti Berti, která v dubnu 68 posloužila jako tahák pro letní festival Un disco per l'estate. Mimochodem, tam se umístila na druhém místě. No, tak se ten hudební motiv zalíbil hned několika dalším. U nás bral inspiraci Václav Neckář. Ale zpátky ke skupině Tremolos. Různí hudebníci přišli a odešli po roce 1974, ovšem všichni členové kvarteta z let 66 až 73 spolu s hlavní hvězdou Brianem Poolem v určitém okamžiku vystupovali s pozdějšími verzemi kapely, která je od roku 2023 stále spolu, což já vnímám jako neuvěřitelné. Možná vám něco řekne i jméno Chesney Hawkes, který byl obrovskou hvězdou na začátku 90. let s hitem One and Only. A toto je potomek jednoho z členů slavných Tremolos, kteří nám teď zahrají My Little Lady.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 9:15. Před námi je další horký den. Meteorologové mi posílají pravidelně svoji předpověď do studia. Tak se do ní společně podívejme.
1: Počasí.
0: Ještě aktuální teploty ve Zlínském kraji se teď pohybují mezi 19 a 25 stupni. Ve zbytku rána bude jasno, postupně polojasno, odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost s velmi malou pravděpodobností, že se mohou objevit později přehánky nebo bouřka v příhraničí. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, ráno nám teď vane slabý, jinak to bude mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pokud ty bouřky skutečně přijdou, tak jak už to bývá, vítr i přechodně zesílí. Rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré, tak to se udrží i po celý den. Podle předpokladů biozátěž zůstává vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

Papež Lev XIV. Udělil čestný titul Monsignor dlouholetému knězi Františku Sedláčkovi, který působí ve farnosti Štípa na Zlínsku. Co toto ocenění znamená? Jaká vůbec byla cesta Františka Sedláčka k víře? I co pro něj v kněžské službě je největší radostí? To se dozvíme z našeho vysílání krátce po 11. hodině. Monsignora Františka Sedláčka se bude ptát moderátorka Anna Randárová. Zvuk poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín za kompletní tým. Hezký letní den. Zítra nám začíná nový měsíc, tak se doufám, milí posluchači, potkáme zase hned na startu 1. července. Naslyšenou se těší Petr Uhřík.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově a Dolní Bečvě začne od zítřka fungovat poptávková doprava Airbus. Novým náměstkem léčebné péče zdravotnické záchranné služby ve Zlíně bude lékař Miroslav Fornůsek. Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Dnes bude v kraji jasno, postupně polojasno až oblačno, teploty až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová, dobré dopoledne. V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě začne od zítřka jezdit nová poptávková doprava Airbus. Mikrobus si lidé objednají v aplikaci nebo telefonicky a ten je pak sveze po městě a okolí. Kolik aut radnice nasadí, upřesňuje nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Pouštíme to na prázdniny, začínáme s jedním autem a během podzimu budeme přidávat auto druhé, tak když se to zavede, rozjede, tak máme vypočítané, že zhruba dvě auta by měla poměrně pohodlně pokrýt potřeby Rožnova. V průběhu budeme vyhodnocovat, jak moc velký zájem je a jestli budeme chtít přidávat třetí auto.
0: Jízdy si mohou lidé už nyní rezervovat v aplikaci Airbus. Od zítřka bude novým náměstkem léčebné péče zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně lékař Miroslav Fornůsek. Ten byl vybrán po 11 letech služby u záchranářů, říká jejich mluvčí Veronika Slaměnová.
3: Pan doktor Miroslav Fornůsek jako náměstek léčebné péče přebírá odpovědnost za kvalitu a rozvoj léčebné péče zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Hledali jsme do vedení člověka, který naši práci zná z výjezdu, z dispečinku. Právě pan doktor tohle všechno spojuje.
0: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. V horkém počasí klesá produkce mléka dojných krav. Zvířata při vysokých teplotách méně žerou i přesto, že se je chovatelé snaží chladit. Ve stájích pouští ventilátory, někde zvířata chladí i kropením. Nejdůležitější je ale dostatečný přísun vody k pití, upozorňuje předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Marian Bílý.
4: Sledovat, aby vůbec na páječky stačily natékat. Vidíme to často na těch dojnicích, že mají velikou chuť na tu vodu, aby se schladili, že se ošplíchávají sami, dají hlavu do té napáječky a jazykem si to hážou až na záda a schlazují se.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno, odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přehánky, v příhraničí i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes až 35 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Nivnici na Uherskobrodsku v ulici Brodská. Tolik z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď začínají srdcovky a Zdeněk Junák. Příjemný poslech přeje Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pak svátek na přetřes jde na řadu právě dnes? A kdo se tak bude snad z krásných dárků radovat? Jsem rád, že jsem také dárce, vždyť svůj prezent nesu šárce. Nech jí úsměv na líčka vykouzlí má písnička. Ovšem moje stónů dárky nejsou jen pro všechny šárky. Všechny zdravím jasným hlasem, co sedíte před rozhlasem. Tak se pěkně v tento den užívejme navzájem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 30. června roku 2026, za chvilinku zamáváme měsíci červnu a přijde měsíc červenec. Máme venku hezky. Sice meteorologové říkají, že po těch velkých pařácích by se mělo pomalinku začít ochlazovat, dneska to tedy v Brně ještě zatím až tak nevypadá. Svítí sluníčko a je opravdu teploučko, ale uvidíme, co nám přinese středa, čtvrtek, pátek. Možná se dočkáme. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, které se honosí křestním jménem Šárka. Takže všem Šárkám vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím 30. června nějakou pěknou písničku pro mě a mého muže Libora, neboť tento den je to 25 let, co jsme si řekli ano. Je to až neuvěřitelné, že to se mnou tak dlouho vydržel. Snad to ve zdraví ještě spoustu let dáme. Dále bych chtěla tuto píseň i pro manžele Radka a Ivetu Lukešovi, kteří slaví o 10 let více společného žití. Přejeme ještě spoustu krásných let. Za písničku děkuji a přeji hezký den. Za sebe a celou rodinu Marcela Lukešová. Milá paní Marcelo, jak rád vám zahraji, ale jak to, že jste si nevybrala písničku? Vy vaše přání začnete, nebo to vaše, ten váš mailíček, abych vybral nějakou pěknou písničku. A co, když se netrefím do vašeho vkusu? Co, když se vám nebude líbit? To mě odstřelíte, vidíte? No, tak uvidíme. Je to tedy k výročím svatebním, takže jsem vám vybral písničku První noc v novém bytě.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Moji milí posluchači, věděli jste, že dnešek patří asteroidům? Právě 30. června si připomínáme největší známý dopad z moderní historie, takzvanou Tunguskou událost na Sibiři v roce 1908. Je to také připomínka toho, že vesmír je sice nádherný, ale občas umí i pořádně překvapit. Naštěstí dnes astronomové oblohu pečlivě sledují, takže o většině větších vesmírných poutníků víme dlouho dopředu. A když už jsme u té oblohy, léto je také ideální čas podívat se večer vzhůru. Právě v letních měsících můžeme pozorovat několik meteorických rojů a při troše štěstí zahlédnout padající hvězdu. Tak si nezapomeňte něco přát. A já se vám musím přiznat, že když jsem u nás na Radějově, tak my máme jako dolní balkon, ta terasu, a pak máme horní balkon. Tak na ten horní balkon já si tam lehnu do křesla a koukám na tu hvězdnou oblohu, a protože toho světelného smogu z města tam není až tak moc, tak opravdu, když je jasno, tak jsou krásné ty pohledy na tu jasnou oblohu. No a čekám taky občas na ty roje, nebo jestli uvidím, tedy jestli bude padat nějaká hvězda, abych si přál něco hezkého. Takže nezapomeňte, moji milí, taky si něco přát. Tož tak, a už vám pouštím Robbieho Williamse.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

to byla Ilona Čáková, Malý vůz. No a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože máme tu soutěž Zámecké léto, takže už jdeme, pojďme na to. Ano, indicie pro celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde. Dneska je to indicie úterní. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců. Tak, úterní indicie tedy zní: jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Opakuji úterní indicii. Jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Valdemara Matušku.

0: To jsem já, ten cowboy, zpíval Valdemar Matuška. Dívám se na hodiny, no za minutu bude 9:30 a jak už jsem říkal, dneska budeme končit o 15 minut dříve, tak tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme rychle ho splnit. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Josefu Palovi do Bosonoch. Pepík žije přes 40 let v Americe. Nikdy nezapomněl na svoji rodnou zem, do které se rád vrací. Také v těchto dnech přijel za svými přáteli do Brna. Milý Pepíku, tobě a celé tvé rodině přejeme hlavně pevné zdraví a hodně přátelských setkání, při kterých rádi vzpomínáme na naše mládí. Vybrala jsem píseň od Karla Gotta, Když jsem já byl tenkrát kluk. Za uveřejnění mé zprávy děkuje a srdečně zdraví Marie z Brna. Milá paní Marie, rád splním vaše přáníčko. No a vybrala jste si písničku, to mám radost dvojnásobnou. Takže Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým mým zvykem ještě vám připomenu úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Jsem zřejmě největším konzumentem hruškovice na světě. Tak to byla úterní indicie. Nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční. Tam už nám Miloš Šenkýř něco napoví, takže v sobotu to všechno dobře dopadne. Ale ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale musíte mi to dát vědět. Nemám žádnou kouli, z které bych to tak mohl vyluštit a vydedukovat, že si právě vy přejete nějakou tu písničku. Takže máte tyto možnosti. Buďme svá přání, namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 350. Záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní den, aby to vaše přáníčko zaznělo, a taky konkrétní nějakou písničku, kterou máte oblíbenou, tak to mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do našeho takzvaného playlistu. Takže to je pro dnešek opravdu všechno. A teď už na vás čeká Pavel Kudrna, František Kinský a Zámecké léto. A zítra po 9. se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Stojím v dešti.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století. Na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela. V tom 17. století tady stál renesanční zámek, který vyhořel, a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt Po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovali do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích. Jak postupovat? Tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
1: No, účastnila, ale nedovolala.
0: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
1: Ano.
0: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
1: Tak já si myslím, že to je za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, jestli slyšela jsem 17. Ale století, tak doufám, že to je ono.
0: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
1: No, vidíte to, tak to jsem ráda.
0: Nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
1: Mám radost, děkuju moc.
0: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano, kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
1: děkuju,
0: si poslední černový den.
1: Ano, krásný den.
0: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy v panelových domech. Zájem je velký. Dopravní společnost Zlín Otrokovice reaguje na tropická vedra nasazením co největšího počtu klimatizovaných vozidel a zajištěním pitného režimu pro řidiče. Miroslav Hlaváč je novým náčelníkem generálního štábu České armády. Na Hradě ho jmenoval prezident. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno až oblačno, teploty až 35 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuxovou. Dobré dopoledne. Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4 miliony a 600 tisíc korun, říká starosta Robert Stržínek z hnutí ANO.
2: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl, a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
0: Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli současným vysokým teplotám nasazuje na linky maximum klimatizovaných autobusů a trolejbusů. Řidiči během směn dostávají balenou vodu a na konečných zastávkách mají k dispozici zázemí, kde si můžou odpočinout a doplnit chlazené nápoje. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Naším cílem je vypravit v horkých dnech do ulic co nejvíce klimatizovaných vozidel. Z trolejbusů denně do ulic vyjíždí 47, z nich je až 37 klimatizovaných. Autobusů nám vyjíždí 29 a z toho můžou být klimatizovány všechny. Vždy však záleží na tom, kolik jich máme k dispozici po technické stránce.
0: Miroslav Hlaváč se dnes stal novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel, kterému na začátku června představil své priority. Z čeho při nich generálporučík Miroslav Hlaváč vycházel, vysvětluje následovně.
4: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizace armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
0: Zaměřit se chce taky na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Miroslav Hlaváč vystřídal po 4 letech na pozici náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno, odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přehánky, v příhraničí i silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Dnešní nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr bude mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody v kraji. Tolik ze zpráv. Teď začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné úterý. Máme poslední červnový den a posloucháte Český rozhlas Zlín. Čekají nás dvě společné hodiny, ve kterých si společně s Josefem Maršálkem připravíme likérové řezy, pozveme vás na výstavu krojovaných panenek i na koncert do Holešovského zámku. Je toho před námi spousta a mě těší, že se i dnes slyšíme. Na úvod pouštím písničku, která se k dnešnímu letnímu dni hodí. Jiří Korn a Ráj slunce. Přeji vám pohodový poslech. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Jana Kratochvílová s písničkou Jdi hned ráno. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi. Původně od Aleny Doskočilové z Trnovic na Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus a právě Josef Maršálek. Bude se pouštět do změn nebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice. Jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně, do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymícháme metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlany. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír vzhůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy? Co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
1: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: Do zpěvu bude i vám, když si likerové řezy připravíte a pak ochutnáte. Jsou výborné, opravdu. Recept podle Josefa Maršálka najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Aleny Doskočilové z Trnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Máme 10 hodin 24 minut a posloucháte Český rozhlas Zlín. Kroj dokáže vyprávět příběhy kraje, odkud pochází. A právě takové příběhy letos v létě ožívají v Sazovicích na Zlínsku, kde je veřejnosti přístupná soukromá výstava 38 krojovaných panenek z různých koutů České republiky. Na místo dnes vyrazí naše regionální stopařka Petra Sedláčková, kterou právě teď vítám ve studiu. Petro, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Já dnes zamířím do Sazovic. Na stopařský e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz mi totiž přišlo pozvání na návštěvu k paní Ivě Velískové. Přímo u ní doma je výstava 38 panenek oblečených do věrných replik lidových krojů z Moravy, Čech i Slezska.
1: A když se tam člověk ocitne, co ho na místě vlastně čeká?
2: Návštěvníci budou moci nahlédnout do kultury různých regionů po celé republice, a to právě prostřednictvím krojovaných panenek. Některé vystavené panenky reprezentují jen ženskou část kroje, jiné jsou do páru, tedy tvořené jak ženskou, tak mužskou variantou kroje. No a výstava je doplněna také o historické ručně vyšívané krojové textílie, takže rozhodně nepůjde jen o panenky, ale o krásnou přehlídku lidové tradice.
1: Petro, víme i něco o tom, jak sbírka krojovaných panenek vznikla?
2: Ano, víme. Vztahuje se k paní Františce Garlíkové z Boršic na Uhersko-Hradišťsku. A tato dáma je zajímavá třeba tím, že s oblékáním panenek do lidových krojů začala až po svých 70. narozeninách. Jak se ale ke krojované panenky dostaly z Boršic až do Sazovic, to prozradím v dnešním odpoledním vysílání.
1: Kdy se tedy můžeme na informace přímo z místa těšit?
2: Ze Sazovic se přihlásím ve 14:45 odpoledne. No a společně s našimi posluchači nahlédnu mezi krojované panenky, řekneme si, které exponáty patří mezi ty nejvzácnější a přiblížím i příběh celé sbírky. No a kdo by byl už teď zvědavý, kdy se na panenky může zajet podívat, tak prozradím, že výstava bude přístupná po celý červenec a srpen, vždy v úterý odpoledne od 15 do 19 hodin.
1: Tak to vypadá na velmi zajímavě strávené odpoledne. Děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Ta pro nás i během léta objevuje zajímavá místa, akce i nevšední příběhy napříč Zlínským krajem. A pokud víte o něčem, co by nemělo uniknout její pozornosti, napište nám na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byly kamínky ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme necelé 3 minuty po 10:30. Už zítra, tedy ve středu 1. července, budete moct vyrazit do Holešova na koncert studentů dirigentských kurzů a zlínské filharmonie Bohuslava Martinů. Více informací přidáme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámek Holešov bude zítra, tedy ve středu 1. července, hostit koncert, na kterém společně vystoupí absolventi dirigentských kurzů společně se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů. Podrobnosti přidá Dana Porhajská z Městského kulturního střediska Holešov. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Zmínila jsem, že společně s filharmonií vystoupí absolventi dirigentských kurzů. Kolik dirigentů se tedy celkem představí?
1: Celkem je jich 11 a jsou z celého světa. Bylo to vlastně intenzivní workshop, na který se připravovali a zítra je to vyvrcholení.
0: Můžete ještě prosím přidat více informací o workshopu, kterého se mladí dirigenti zúčastnili?
1: Jednalo se o to, že vlastně těchto 11 mladých lidí se pod odborným vedením vzdělávalo a vlastně připravovalo intenzivní formou a toho byly to zajímavé na tom je, že to byly opravdu absolventi nebo frekventanti z celého světa. Byli tam lidé z Hongkongu, z Brazílie, z Řecka, ze Spojených států, z Číny, Iránu a třeba i z Německa.
0: Pojďme k programu. Jaká díla hosté uslyší?
1: Hosté uslyší skladby Michaila Glinky, Ludvíka van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče. Budou to poměrně jako náročná díla významných skladatelů, takže si myslíme, že to bude krásné.
0: Připomeňme tedy, kdy a kde se koncert uskuteční?
1: Můžu pozvat k nám na zámek do Holešova zítra 1. července od 19 hodin.
0: Na koncert absolventů dirigentských kurzů a filharmonie Bohuslava Martinů nás do Holešovského zámku pozvala Dana Porhajská z Městského kulturního střediska Holešov. Děkujeme za to a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Já vám naslyšenou děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.

0: To byla Beata Dubasová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Babské rady Jarky Vykoupilové dnes přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu. A dozvíte se i to, odkud tato dobrota vzala svůj název. Pojďme si je tedy poslechnout.
1: Babské rady.
2: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

To byl Josef Wagner a písnička Díky letu motýlů. Po 11. hodině se v našem vysílání můžete těšit na rozhovor. Pozvání Českého rozhlasu Zlín přijal monsignor František Sedláček, který působí ve Zlíně Štípě. Mluvit budeme nejen o významném ocenění, kterému bylo papežem uděleno, ale také o tom, jak se žilo faráři za minulého režimu. Tak nás poslouchejte dál.

0: tu s vámi.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
0: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Dopravě v centru Zlína má ulevit změna organizace provozu na křižovatce pod Kongresovým centrem. 30 tras v okolí Kroměříže a Slovenského Ružomberoku mapuje pro turisty nová brožura. Česká ekonomika vzrostla, lidem zároveň reálně vzrostly příjmy. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno až oblačno, teploty až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Město Zlín během letních prázdnin změní organizaci dopravy na křižovatce pod Kongresovým centrem. Řidiči přijíždějící od Kongresového centra tady neodbočí vlevo směrem na Otrokovice. Nově by měli jet na křižovatce u Městského divadla, kde město přidalo druhý odbočovací pruh právě směrem doleva na Otrokovice. Podle radního pro dopravu Václava Kováře z hnutí ANO mají změny zlepšit plynulost dopravy v centru města a zvýšit kapacitu směru ze sídliště Jižní svahy na Otrokovice. Kroměříž vydala nového turistického průvodce s názvem Výletník. Brožura obsahuje 15 tras v okolí Kroměříže a dalších 15 v okolí slovenského města Ružomberok. Publikace obsahuje například popis tras, údaje o památkách, úkoly pro děti i informace, zda je výlet vhodný pro kočárky. Podrobnosti dodává lidovecký místostarosta Kroměříže Pavel Motička.
5: Idea k tomu, aby vznikl tento výletník, prakticky vznikla za covidu, kdy lidé nemohli cestovat a jsou tu větrné mlýny. Máme tady sjezdovku, kousek od Kroměříže bývalou, takže začali jsme si tyto věci sdělovat a když skončil covid, tak jsme si řekli, pojďme inspirovat druhé lidi.
4: Turistický průvodce Výletník je dostupný zdarma v informačním centru Kroměříže. Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale není jednoduché.
6: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
4: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, postupně polojasno. Odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Později se mohou objevit přeháňky, v příhraničí i silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Dnešní nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr bude mírný, severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V kraji se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Tolik ode mě ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Obohacující další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 11. hodině. Papež Lev XIV. Udělil čestný titul Monsignor dlouholetému faráři Františku Sedláčkovi, který působí ve Zlíně Štípě. Jak velké překvapení to bylo. A nese sebou toto ocenění i nějaké povinnosti? O tom si budeme povídat v dnešním dopoledním vysílání. Pozvání Českého rozhlasu Zlín přijal Monsignor František Sedláček. Vítejte.
7: Děkuji za přivítání.
3: Na náš rozhovor se můžete těšit za malou chvíli.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je monsignor František Sedláček z farnosti Štípa na Zlínsku. Naše povídání nemůžeme začít jinak než titulem, který vám udělil papež Lev XIV., kaplan jeho svátosti neboli monsignor. Pojďme našim posluchačům vysvětlit, o jaké ocenění se vůbec jedná.
1: Tak je to ocenění pro kněze a znamená to velký pán. Ale já se velkým pánem nikdy necítím, protože od narození jsem jenom sedláček.
0: Tušil jste, že vám titul bude papežem udělen?
1: Vůbec jsem to jako netušil, protože kde by jako na venkovského faráře, který tam už je přes 20 let, kdyby si někdo jako vzpomněl, kdyby byl na nějakém význačném místě, ať už v Olomouci nebo na nějakém význačném místě v církvi, tak snad jo. A myslím si, že to bylo akorát, protože už má člověk jako věk, že už budu mít těch 75 let, tak možná za to, že člověk těch víc než 50 let slouží v církvi.
0: A jak tedy papež vybírá, kdo bude oceněn?
1: No to vůbec teda nevím. To musí někdo navrhnout. Jo, pravděpodobně jako z biskupství nebo z arcibiskupství, arcibiskup nebo kněžská rada nebo někdo, nevím. Jo?
0: Ocenění vám při kněžské pouti na svatém Hostýně 9. června 2026 předal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Napadá mě, nese sebou ocenění i nějaké povinnosti?
1: O povinnostech jako nevím, to je čestný titul. A akorát v tom jsem dostal, že potom můžu nosit slavnostnější kleriku olemovanou, ale zatím ji nemám, zatím budu chodit jako obyčejně.
0: A jsou to ty jediné změny, nebo se pro vás měnilo ještě něco víc?
1: Já myslím, že se nezměnilo nic, protože největší titul jsem dostal, když jsem se narodil, že jsem člověk. Pak když byl člověk pokřtěn, tak je dítě boží a pak kněz. A jako nějaký velký pán, jako to se vůbec jako necítím.
0: Mluvíme spolu o tom, že vám byl titul udělen papežem. A tak se nabízí otázka. Setkal jste se někdy, ať už v minulosti, anebo plánujete se s papežem setkat?
1: Tak s papežem Levem jsem se viděl na podzim, kdy byla pouť mariánských poutních míst a byli jsme tam přihlášeni ještě za papeže Františka a každý z nás potom dostal jako od papeže osobní dar ornát a viděl jsem ho tak na možná 10 metrů, ale osobně jsem se s ním nesetkal. Mnohokrát jsem se setkal osobně s papežem Janem Pavlem II., kdy i dokonce jsem s ním byl vyfocen v hlavních novinách v roce 1991, kdy zemřel arcibiskup Vaňák. Pak jsem se s ním setkal několikrát, protože můj mladší bratr, tak ten měl na starosti české poutníky v Římě, v poutním domě Velehrad, tak vždycky to nějak jako zařídil, jakože jsme tam jako byli. No.
0: Titul monsignor vám byl udělen několik měsíců předtím, než oslavíte tedy 75. narozeniny, o kterých jste před chvílí mluvil. A je to tedy věk, kdy se každý kněz má oficiálně zříct svého úřadu. Co se bude dít u vás?
1: Tak až budu mít 75 let, tak já to tady přečtu, co mám udělat. Žádá se, aby farář, který dovršil 75 roků, se zřekl úřadu do rukou diecézního biskupa, který po zvážení všech okolností osobních i místních rozhodne o přijetí nebo odložení. Při přijetí se musí diecézní biskup postarat o jeho přiměřené vydržování a bydlení. Tak to nechám na otci arcibiskupovi, ať on se stará.
0: Tak uvidíme. Monsignor František Sedláček je hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín. A v našem povídání budeme pokračovat i za malou chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je monsignor František Sedláček, který působí ve farnosti Štípa na Zlínsku. Mluvili jsme spolu o ocenění, které vám v červnu letošního roku bylo uděleno papežem Levem XIV. A já bych se teď ráda ohlédla zpátky. Vy jste se narodil v roce 1951 ve Veselí nad Moravou. Vaši rodiče měli grunt, což bylo tehdejšímu režimu trnem v oku. Vnímal jste to jako dítě?
1: Tak moc jsem to jako nevnímal, protože to pro mě bylo samozřejmé, že jsme měli hospodářství a dokonce v rodném listu mám uveden otec rolník. Mladší brácha už tam má uvedeno soukromně hospodařící zemědělec. No a my jsme měli doma jako teda 20 hektarů, ale celý život jsme byli jenom sedláčci. Ve škole nám učitel jako říkal, kdy už z tebe bude ten sedlák. Jo a máme ještě 5 sourozenců a tak my ti starší jsme zažili jako to soukromě hospodařící zemědělství doma a pak taky ten nátlak, kdy jsme měli sice jako krávy, ale muselo se splnit jako dodávka a nosili jsme se starším bráchou sotva, jsme to unesli v konvě mléko do výkupu, když se to tak jako řekne, tam si udělali čárku. Za korunu jsme to prodali a to též mléko jsme si mohli odnést domů za 3,10 Kč. Takže člověk viděl, jaká je to jako nespravedlnost, takže ten režim jako mě byl jasný, že s tím člověk nemůže jako nic jako dělat. Další takový klíčový moment byl, když otec potom podepsal družstvo, probudil se jako předseda družstva a nám z domu, u toho jsem byl jako svědek, vyváděli veškerý dobytek. A teď ten dobytek, my jsme na koně nikdy nevzali bič a ten dobytek oni mlátili jako klackama, jako aby je vyvedl. Tak to jsem jako věděl. A ještě jedna taková epizodka, že když někteří jako tak tam nalej vody do toho mléka, aby se to splnilo. A otec říká, nikdy nebudeme šidit.
0: No. Jedna událost, ale potom výrazně přispěla k tomu, že se vaši rodiče nakonec komunistickému nátlaku podvolili. Řekněte nám, co se stalo 20. června roku 1957?
1: Tak to jsme byli na louce, sušilo se seno, já jsem tam jel s maminkou, otec, starší bratr a stařeček, ty jeli s druhým koněm a přišla bouřka a blesk do vozu, koně na místě mrtvé, maminka pod koní, otec ten taky jako, a já, protože nevím přesně, kde jsem v tu dobu jako byl, jestli jsem byl na voze nebo v seně už nebo tak nějak, tak jsem to přežil bez jakéhokoliv. No a člověk potom jako viděl, když maminka byla v nemocnici, otec doma ležel a nemůžu to jinak nazvat než hyeny, kteří chodili za mým otcem, aby jako podepsal. Jo. Nám ti soukromní hospodaři, ti zemědělci přicházeli pomáhat, abychom se mohlo přežít. Ale velká změna v mém životě nastala, když přijel můj kmotr a já jako kluk jsem byl zvědavý, co si bude jako vykládat. Byl jsem ve dveři, otec ležel v posteli a kmotr říkal, Janku, tak jak se to stalo? A teď si to tak jako popisovali a Stris potom vytáhl peníze a říká, Janku, tady máš peníze, aby si skoupil koně a mohl hospodařit. A on mu říká, no ale já mám 5 dětí a kdy ti to vrátím? Vrátíš. To byl projev bratrské lásky.
0: Mluvíme spolu o období, kdy jste byl malý. Byla už tehdy od raného dětství součástí vašeho života víra?
1: No to bylo samozřejmé, že jsme, jako já jsem chodil se stařečkem, to bylo pro mě výsada, že jsem mohl jít s ním, jako na bohoslužby, později jako s otcem a byl jsem taky jako svědek, když si ho zavolali jako na národní výbor, aby ho přemluvili, že aby vstoupil do družstva. Vždycky si ho zavolali v tu dobu, kdy začínali bohoslužby. A on tam přišel dřív, když tam ještě jako nikdo nebyl, nechal si napsat potvrzení, že tam jako byl a říkal jim, a nikdy mě nevolejte tehdy, když jsou bohoslužby.
0: Jak tehdy vnímali situaci vaši rodiče. Dokážu si představit, že na ně třeba mohl být v rámci minulého režimu vyvíjen nátlak, že to mohlo být náročné.
1: Nátlak určitě byl jako vyvíjen, ale bylo samozřejmé, že rodiče i prarodiče jako se nedali zvyklat a chodili jako do kostela. Vím, když jsem šel do druhé třídy, tak učitel jako mamince říkal, ať mě nedává do náboženství, a že se nikde nedostanu a tak dále, tak jako vyhrožoval. A moje maminka jako řekla, no, tak se nikde nedostane. No.
0: Ve druhé polovině 60. let jste potom odjel na ministrantské exercicie, tedy na několik dní duchovních cvičení. Byl to ten moment, kdy jste si uvědomil, že svůj život zasvětíte Bohu?
1: Tak ono to ještě předtím předcházelo, že jeden z mých spolužáků, jsme byli na lyžařském výcviku a o něm začali říkat, že chce jít jako do semináře. No a já jsem mu to rozmluvil. A on řekl, že mě nic jiného, jako, že bych má moc takové staré, zastaralé názory a že bych měl jít na exercicie pro ministranty. Když jsem to doma řekl, tak mámka řekla, ty tam nevydržíš. Jenomže to ministrantské exercicie doslova jako nebyly. To bylo takové setkání jako kluku, sport, jako všecko jako dohromady. A přitom se tam jako bavilo. Od té doby každý rok jako jezdím jako s ministranty na takové výlety, protože s mladými se o víře musí bavit trošku jinak než nějak učeně.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín monsignor František Sedláček. Zpět budeme za okamžik.
2: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Monsignor František Sedláček, působící ve farnosti Štípa, je hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín. Vy jste byl vysvěcen v roce 1974. V Česku tehdy panoval komunistický režim. Jak náročné to bylo působit v době, která měla snahu církev ovlivňovat?
1: Tak to byl zrovna rok, kdy byl pohřeb kardinála Trochty a my jsme měli být vysvěceni na konci čtvrtého ročníku na Jáhny. No a tím, že jsme ten pohřeb nějak organizovali, tak to bylo odloženo, až jsme byli v prosinci na Jáhny vysvěcení. Půl roku na to jsem byl vysvěcen na kněze. Moje jáhenská praxe spočívala v tom, že dvakrát jsme museli rektorovi nahlásit, kam půjdeme. Tento na patřičné místa ohlásil a my jsme se tomu knězi přišli představit a ten kněz uznal za vhodné, jestli si můžeme obléct albu a jít k oltáři. Já shodou okolností se svým spolužákem nás nikdy k oltáři nepustili, tak to byla moje praxe. A jako kněz, když jsem nastoupil potom do Přerova, tak jsem tam byl vlastně jenom 3/4 roku a musel jsem Přerov jako opustit, protože jsem na pohřbu komunisty přečetl Evangelium o posledním soudu. Ten komunista, jako, tak manželka si to přála, tak pak mě, jako, byl jsem 6 hodin u výslechu, jak to, takže jsem si dovolil komunisty poslat do pekla. O pekle jsem vůbec nemluvil. A tam je to. Potom řekne těm po levici, pryč ode mě. Tady vidíte, komunista je v pekle. A největší gól byl toho, když mě ten církevní tajemník řekl, že mám napsat autorovi toho textu. Tak já jsem se začal smát a říkal jsem, pane tajemníku, mohl byste mi dát adresu svatého Matouša

0: té vesnici, vždycky, když jsem se chtěl někde dovolat, tak jsem musel zavolat poštu, říct svoje číslo a ty mě přepojili. A když mě někdo jako volal, tak jako že pošta, tady máte telefon. A pak mě párkrát jako došlo, že mě jako někdo volá. Tak a přímo, nepředstavilo se. Tak mě to bylo jako divné. Bylo tam i vyhrožování, jo, tak takovým drsným způsobem a tak pak jsem jako to moc, už jsem to jako věděl, tak už jsem si na to dával pozor.
1: Na konci 70. let jste se zapojil do činnosti Charty 77. Řekněte nám o tom víc, prosím.
0: Tak protože jsem předtím byl jako v Přerově, tak v Přerově se ta charta nějakým způsobem jako tiskla nebo distribuovala a já v té distribuci jsem měl číslo 10, takže jsem dostával jako to a měl jsem to jako rozvážet. A jenom takovou perličku, jednou mě dovezli večer dva balíky a to bylo potom prvně takové oficiální setkání ze státní bezpečnosti a měl jsem to na stole a oni to, potom to jako hledali a chtěli se mnou sepsat protokol, dali to na ty balíky a pak dělali domovní prohlídku a nenašli to. Sami si to tam dali. Takže zvláštní jako ochrana, jako nevím, jakým způsobem. Ale chartu jsem nepodepsal, jo? Protože kdybych podepsal chartu, tak bych nemohl působit jako kněz. Tam jsem se rozhodoval, co je důležitější, lesti je i v pohraničí, kde těch lidí tolik nebylo, ale aby člověk byl, zůstal věrný jako Pánu Bohu, tak ano, ale zachovat si rovnou páteř.
1: Pojďte se prosím s našimi posluchači ještě podělit o jeden příběh, ke kterému vás dovedlo to, že jste jednou hrál fotbal.
0: Tak kvůli fotbalu jsem se musel stěhovat, protože tam mě odnímali na tom okrese souhlas a když jsem přešel na druhý okres, tak jsem hrával jako fotbal a jednou jsem hrál, já přesně vím, že to bylo v Třebářově, v 17 hodin jsem nastoupil na fotbalové hřiště a v sousední vesnici nebo přes jednu vesnici v Končině přijeli bývalí Němci, to bylo v Sudetech, podívat se na ty svoje domy, na hřbitova do kostela. V kostele byli a modlili se, byla německo, česko-latinská mše a oni Němci zaspívali jednu písničku německy a pomodlili se Vater Unser. A byl tam jako kaplan a za mnou přišlo právě to STB, že já jsem zodpovědný za to, zač se oni v kostele modlí. Vy byste určitě chtěl, aby se sem ty Němci vrátili. Říkám, já nemůžu lidem zakazovat, zač se mají v kostele modlit. Po určité době jsem jim řekl, že mě takové rozhovory s nimi nebaví, ale jestli jsem se něčeho provinil, takže chci mít řádný soud. My si to s váma vyřídíme a tak dále. Samozřejmě vždycky dali tušku, abych podepsal spolupráci, což se nestalo. Za několik dnů přišel jeden spoluhráč v uniformě policista, to jsem věděl, a dva protihráči, že to dostali jako za úkol. Policie, veřejná bezpečnost a STB, nevím, jak to mezi nimi bylo, ale asi se moc neměli rádi. Tak mě říkali, tobě se nic nemůže stát. Tady to, jako tak jsem to s nimi sepsal, že jsem hrál ten fotbal a že jsem tam nebyl. Přesto jsem byl odsouzen a dostal jsem, tehdy jsem měl 1000 korun plat a dostal jsem 700 měsíčně z platu. Jo, a protože jsme byli zaměstnanci okresního národního výboru, tak mě, abychom to jako prošlo, abych mohl dál jako působit, protože se mě zastali i komunisté v té Moravské Třebové, že tam jako chtěli, abych tam jako byl, tak mě nějaký Gustav Husák udělil amnestii, takže mám amnestii Gustava Husáka, protože jsme byli placeni okresním národním výborem, takže jsem dostal amnestii, aby nemohli oni vyplatit ne tu mzdu, ale odměnu za ušlý zisk, nebo tak nějak.
1: Mluvíte o tom, jak moc minulý režim ovlivňoval váš život. A tak by mě zajímalo, co všechno se vlastně pro vás osobně změnilo po roce 1989.
0: Tehdy to pro mě bylo všecko jasné. Bylo černé, bílé. Teď už se to tak nedá říct. Teď už se růžovému říká, že to je bílé, anebo černému, že se říká, že to je růžové. Jo, ale nepřehledné. Jo? Teď jako bych řekl, že je i pro mě těžší doba.
1: V rozhovoru s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračovat za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut po půl 12. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. A mým hostem je dnes monsignor František Sedláček. Vy působíte ve Štípské farnosti od roku 2005. Kudy ale vaše kroky vedly předtím?
1: Jako kaplán jsem začínal v Přerově a byl jsem moc neposlušný, proto jsem šel do pohraničí. Byl jsem k Tatenice Lubník, tam jsem byl 2,5 roku a tam mě vlastně odnímali státní souhlas, ale když mě ho odnímali, tak ten, který mě ho odnímal, tak nikomu nic neřekl a umřel. No. Takže té tajemnici, která ho zastupovala, tak bylo líto, protože tehdy jsme byli na pořadu na ministerstvu nějaký Míla Vlk a já. On se naučil umývat ty okna a když jsme se setkali, od té doby jsme se znali, nebo jo, tak on říkal, ty budeš tam, kde budeš a já budu ty okna umývat, jo, tam, kde budu. Pak jsem dostal teda 17 vesnic, 6 kostelů, 6 kaplí na starosti, 5 farností, byl jsem první kněz diecézy, který toto měl, jo, už v 78. roce. Od 90. roku jsem potom byl na Vsetíně a pak v 98. mě arcibiskup povolal, abych si zopakoval seminář a byl jsem představený v semináři jako taková žena v domácnosti. A od roku 2005 jsem ve Štípě, kde tady se nějakým způsobem starám o to poutní místo, ale ještě jsem předtím byl měl na starosti pastoraci povolání, kaplan pro mládež, děkán a co já vím ještě. Jo, tak teď už jsem ten obyčejný jako venkovský farář, když to tak řeknu.
0: Ve Štípě na Zlínsku působíte tedy od roku 2005. Jakých pro vás těch 21 let bylo?
1: No, protože to byl pro mě jako šok, protože pokaždé jsem celou dobu vždycky na faře nás bydlilo několik, v semináři nás bylo přes stovku, no a teď najednou člověk přišel na faru je sám. Jo? Tak určitým způsobem se ze mě stal poustevník, ale takový poustevník, který není sám. Jo? Že na faře jsem byl sám a lidé, jako ať už přicházeli do kostela, a protože Pán Bůh nikoho neopustí, takže jsem s ním denně se snažím být hodinu, dvě, osobně jako v kostele. A tam člověk tu vnitřní samotu, jako lidskou, může prožít, protože ji prožívá jako s Kristem. Tak tam, jo. A pak můžu ty druhé přivádět blíž jako ke Kristu. Teď už 9 let neučím náboženství, protože už tam učí jako řeholní sestra. Přesto počet dětí se nějakým způsobem jako zvyšuje a je tam taková jako komunita, já jenom tak občas někde nahlédnu už.
0: Co je pro vás ve službě největší radostí?
1: No, když někdo se třeba po x letech vrátí k Pánu Bohu, anebo objeví cestu, že ano, to je moje cesta, tady já mám být. Já, a hlavně, že je člověk člověkem. Má-li být člověk jako křesťanem, tak musí být člověk. Pak musí být jako, když to řeknu, křesťan a pak teprve můžu být já jako kněz nebo a já svoje kněžství mám jako ke službě. To není jako nějaké vyznamenání, to monsignor, to je nějaké vyznamenání. To je ke službě. Jestliže by to nebylo ke službě druhým, tak pak bych byl skutečně, jako, jak se říká, ten papaláš nebo ten velký pán. A to jako asi nikdy nebudu.
0: Na co se v blízké době těší monsignor František Sedláček?
1: No, teď se těším, že za 14 dnů pojedu s ministranty na tábor a je jich přihlášeno přes 30 a že tam člověk s nimi zas trochu jako omládne a že se vžije do situace těch dětí, které nějakým způsobem, těch kluků, pomáhají panu faráři u oltáře nebo slouží, i když třeba kolikrát jako ani neví, jako proč a jak, jo, takže tam jsou prostě s knězem a vytvářejí společenství a je mezi sebou dobře.
0: Řada lidí má tendenci soustředit se na negativní věci a jakoby přehlížet to důležité, co je často očím neviditelné. Chtěl byste jim něco vzkázat?
1: Tak já od roku 1970 se každý den ráno modlím, ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Jo? A negace, jako to je jako, jo, tak jako křesťan, mám radostnou zvěst, jako hlásat, tak radostná zvěst, tak ať to je. A ještě se s tím, když dobré slovo, tak si třeba s každou nějakým způsobem jako utáhnu, někdo to nepochopí, pak je někdo naštvaný a tak od je naštvaný, no.
0: Říká monsignor František Sedláček ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byl monsignor František Sedláček z farnosti Štípa na Zlínsku. Děkujeme za to, že jste dorazil a ať se vám daří. Naschledanou.
2: Já taky děkuji za pozvání a všem posílám požehnání. Já totiž každý den ráno posílám požehnání všem chlapům, s kterými jsem se setkal, a večer všem ženám. Tak ať vám všem žehná Bůh.
1: A já jen dodám, že záznam dnešního rozhovoru si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byla Marta Kubišová v Českém rozhlase Zlín. A já přidám pozvánku k poslechu našeho zítřejšího dopoledního vysílání. Hostem kolegyně Sylvie Pospíšilové bude Petr Galvánek, primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. A v poradně pro zdraví spolu budou mluvit o karcinomu tlustého střeva. A já už vám jen popřeji krásné úterní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od zítřka mohou ubytovaní návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťapas. Na slováckém létě se dnes zájemci můžou zapsat do registru dárců kostní dřeně. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 1200 léků více než doteď. Během dneška bude polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 35 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Držitelé takzvaného Baťapasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťapas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Pokračuje PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
3: Držitelé Baťapasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: V Uherském Hradišti dnes pokračuje festival Slovácké léto. Během odpoledne je ve Smetanových sadech zejména pro děti připravený rodinný den. Večer pak na Masarykově náměstí vystoupí písničkář Pokáč. Zájemci si také budou moct zapsat do Českého národního registru dárců kostní dřeně, říká mluvčí festivalu Petra Kučerová.
4: Stánek zájemci najdou od zítřka až do neděle 5. července na Masarykově náměstí, a to vždy od 4:30 odpoledne až do začátku večerního koncertu ve 20 hodin. Od roku 2020 se do registru na slováckém létě zapsalo už 690 lidí, což je statisticky téměř 6 zachráněných životů.
1: Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
5: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzdali kolem 4000 zbraní.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. S malou pravděpodobností se mohou objevit později přehánky. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 32 až 35 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Jeden jízdní pruh je uzavřen kvůli práci na vozovce na dálnici D49 na trase mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná Morava krásná zem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemné a ničím nerušené poledne, milí posluchači. Vítejte u pořadu Morava krásná zem a dle úvodní skladby od Lanžočánky s názvem Dva bratři jste mohli odhadnout, že tu dnes s vámi bude Jan Kosík. Mám tu připraveno několik vašich písemných gratulací, ale vždy je milé, pokud si zavoláte sem do studia a popřejete svým blízkým k svátku či k narozeninám nebo jen tak pro radost osobně. Dnes má svátek u nás Šárka, na Slovensku Melánia. Tak dámy, já vám přeju všechno nejlepší. A také nyní během prázdnin tady máme skvělou akci Prázdniny u babičky. Tak se moc těším, kdo se mě dovolá. Ještě telefon sem k nám do studia připomenu a ten je 726 46 52 00. A během následující písničky dáme právě možnost našim dětem si tady ve studiu zaspívat. No a hrajeme o rodinnou vstupenku do Zoo Brno a v neděli se bude losovat výherce. A teď už si zahrajeme, přichází dechová hudba Bůranka, zpěvačky Nicole Tománková a Gabriela Cintulová a polka Jošky Konečného a Stanislava Pěnčíka Nechoď k nám.

0: A já mám velkou radost, že na moji výzvu ohledně prázdnin u babičky se dovolala Karolínka Žítková a její babička Hana Vaďurová. Tak já vás obě dvě zdravím. Dobré poledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj. Karolínko, pověz nám něco o sobě. V které jsi třídě?
1: Ve druhé B.
0: Ve druhé B, to znamená, že teďka po prázdninách půjdeš do třetí. Je to tak, ano?
1: Ano.
0: A ty máš ráda lidové písničky, nebo jaký styl tě zajímá? Co posloucháš?
1: Tancuji na hodech.
0: A to znamená, že chodíš do nějakého souboru tancovat, nebo jenom prostě máš ráda dechovku a chodíš na hody?
1: Ne.
0: Takže máš ráda...
1: Tancuju s dědou.
0: Ano.
1: A
0: ano.
1: Protože děda hraje na harmoniku a na klávesi.
0: Jo, takhle. Dobře. A ty hraješ taky na něco? Na nějaký hudební nástroj? Nebo chtěla bys?
1: Ne.
0: Ještě ne? A třeba něco by tě inspirovalo? Bavilo by tě na něco hrát? Já nevím, na klavír, na housle, na trumpetu třeba? Dobře. A to asi teda tím pádem do cymbalové muziky, že jo? Je to tak. Potom asi, ano. Dobře. A Karolínko, já už tě nebudu moc trápit. Jakou písničku jsi pro nás dneska připravila?
1: Píme vínečko.
0: Píme vínečko. No, výborně, tak tu mám velice rád, na to se těším. Takže můžeš nám zaspívat. Pojďme na to.
1: Píme vínečko, dobré je. A kdože nám ho naleje.

0: miloval.
1: Tak Karolínko, moc děkujeme, bylo to krásné a já mám pro tebe jeden takový malý dárek, jak jsi říkala, že chceš hrát na housle, případně někdy i v cymbálce, tak my si teďka cymbálovou muziku pustíme a bude to krásná taková táhlá, hezká, romantická písnička, kterou napsal Vladimír Hnátek. Bude to Keď zakvitel vinohrad a budou zpívat sourozenci Boženka Baťková a Zdeněk Baťka. Takže já ti moc děkuju za zavolání, pozdravuji babičku a zase někdy nám zkus potom zavolat.
0: Ano. Ano?
1: Tak jo, takže já ti děkuju a měj se moc hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou a my už teďka pojďme na ty sourozence Baťkovi a Keď zakvitel vinohrad.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, paní Svobodová z Petrova, já vás zdravím, dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Také zdravím z Petrova. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát k včerejšímu svátku do Mikulčic Pavlovi Podrazilovi, do Petrova Petrovi Bačíkovi a jeho synovi Pavlovi a Pavlovi Šantavému také do Petrova. Všem přeju všecko nejlepší a nech jich písnička potěší. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a písničku kapelníkovi Peťovi Potěšilovi kapelníkovi, já si ho nemohla vzpomenout. A také muzikantovi, který hraje v Březovance, Petrovi Janku, to je bratr Mírka Zbánova. Uh-huh. A ještě také panu Kožulovi, také muzikantovi, který tam hraje. Moc jim děkuju, který mě došli hrát. Překvapili na mé v loni 90. narozeniny. Tak jim děkuju a přeju jim všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a ať mají pořád dobré muzikanty, zpěváky a hodně úspěchů. Moc vám děkuju, Jendo.
0: Moc rádo se stalo.
1: A všechno nejlepší a písnička nech jich potěší.
0: Ano, ono včera bylo Petra a Pavla, takže
1: ano.
0: Opravdu...
1: Ano, a jak to... je toho moc,
0: je
1: já potom
0: hodně, ano, přesně.
1: Nemůžu vzpomnět.
0: Přesně tak, takže děkuju za zavolání, paní Svobodová, mějte se hezky.
1: Aj vám.
0: Zatím naschledanou.
1: A naschledanou.
0: Další tady máme paní Marie Smejkalová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, pane Kostík, zdravím vás a všechny posluchače. Měsíc červen se nachýlil ke svému konci a je mojí milou povinností popřát a od vás poslat písničku červnovým jubilantům, kterými jsou paní Ježka Pejchalová, 75 roků, paní Anička Coufalová, 93 roků, pan Josef Hanák, 75 roků, Antonín Výtočník, 75 roků a paní Vlasta Staňková, 75 roků. Jménem Sboru pro občanské záležitosti jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásku, pohodu v rodině a od vás krásnou písničku. Děkuji vám moc krát, pane Kosík. Hezký den.
0: Vám taky děkujeme za zavolání. Určitě pěknou písničku za chvilku pustíme. Takže děkuji vám za zavolání. Mějte se hezky. Naschledanou. A já ještě rychle tady e-mail mám jeden. Chtěl bych zahrát panu Lubomírovi Kovaříkovi z Přerova. Hodně štěstí, mnoho pevného zdraví, žádné starosti a hodně moc lásky. Je to bývalý muzikant a zároveň myslivec. Děkuji a přeji vám i posluchačům krásné letní dny. Přeje Pepa. A nám už přichází z Kaličané v lidové písničce Dívám se, já dívám, zpívají Jarmila Slobodová a Juraj Polák.

0: To byla krásná písnička v podání Skaličanů Dívám se, já dívám. A během té písničky se k nám dovolala paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já taky zdravím všechny posluchače i vás, pane Jeníku.
0: Děkuji.
1: Včera měl svátek můj syn Pavel Šidlík z Velehradu a můj vnuk Pavlík Šesták ze Sazovic i jeho tatínek Pavel Šesták. V neděli měl narozeniny můj vnuk Vašik Bouška ze Žeranovic krásných 22 let. A 24. června měl svátek Jan Bouška. 25. června svátek Ivan Šouka ze Žlína. A 4. července bude mít narozeniny moje švagrová Lenka Petrášová Čeranovi. Mm-hmm. A zítra bude Jaroslavy a máme kamarádku paní Jarušku Štefavičovou z Lechotic. Tak já přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a božího požehnání. A to přeji manželky, děti, maminky, babička a kamarádky z Podkopca. Děkuji moc krát a naschledanou.
0: My děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Naschledanou,
1: tak
0: rádi.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Rádi zahrajeme, děkujeme. A máme tady pana Vyskočila. Dobrý den.
2: Dobrý den. Děkuji za to, že jste mě vzal do vysílání. Zkouším to od pátku. A prosil bych vás o písničku pro našeho kamaráda Ladíka Kružíkovýho z Kněžíc a přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, aby se mu dílo dařilo, je takový zednický výtvarník, tak ať se mu daří. Hodně zdraví a síl do dalšího života. Samozřejmě zdravíme i jeho ženu Anešku. A ještě bych chtěl popřát Ladějovi Pelikánovi do Zbraslavy a Ladějovi Kovaříkovi do Zlína. To sami všechno dobrý, spokojenost, zdraví, pohodu. A vám to přeju totéž a děkuju moc.
0: Já taky děkuju za zavolání, pane Vyskočile, určitě.

otázky, včetně podávaných dobrých nápojů piva, vína, samozřejmě kafíčka s nějakou dobrotou od dobrých kuchtiček přinesených z domu. Chci všem zúčastněným seniorům poděkovat za hojnou účast, celému kolektivu od našeho obecního úřadu, od paní starostky, paní Romany Novákové, Jany Chytkové, Evy Čechové, Markéty Janečkové, Josefa Burdy, Marka Zadražila a paní Ondráčkové. Moc se o nás velmi dobře starali a obskakovali nás po celé setkání až do rozchodu domů. Vřelý a velký dík všem jmenovaným. Doufám, že po prázdninách se opět setkáme v hojném počtu. Přeji nám všem hodně zdraví a sil do dalších všedních obyčejných dnů. Dodatečně chci poslat písničku pro moji paní zubařku Ludmilu Plíškovou a její sestřičku z Mysliboříc a Želetavy, kam také dojíždí. Určitě si taky rádi písničku zaslouží. Vám všem v Českém rozhlase děkuji a přeji, pokud máte před sebou dovolenou, aby vám to všem vyšlo bez úhony a šťastný návrat domů. Připojuji dodatečně k narozeninám paní Květě Navrátilové hodně zdraví, spokojenosti doma i v práci. Děkuji vám za odvysílání mého poděkování, tlumočení, dopisu. Srdečně zdraví František Palát. Tak, my děkujeme a teď už přicházejí Vacenoviáci a krásná písnička Naše vrátka.

0: každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Tak a v čase 12.37 tady mám ještě aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, kde se dnes dožívá nebo má narozeniny Jan Vašulín z Blažovic a ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tady dneska popřejeme Zdeňce Kuchařové z Brna a Alojzi Zacharovi z Břeclaví. Takže všem přeju všechno dobré. Hodně zdraví, ať se vám všechno daří. A na telefonu máme paní Františku Klempovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, pane Jane. Zdravím vás i vašeho zvukového mistra. Chtěla bych dnes vaším prostřednictvím popřát starostce města Blížkovice, která se jmenuje Šárka Ješková a vzorně se stará o svoji obec i o všechny občany. Dále bych chtěla taky popřát mojí sestře Lídě ze Šlapanic, kterou taky pozdravuju, moju sestru Božku z Blížkovic taky pozdravuji a všechny, co mě znají, všem přeju krásný letní den.
5: Tak rádi.
6: Děkuji za vyhrazený prostor.
5: Tak rádo se stalo, rádi pošleme písničku. Mějte se hezky, paní Františko. Tak a
6: děkuji.
5: Naschledanou, mějte se. A ještě paní Šlapanská, dobrý den. Tak paní Šlapanská tady tu nemáme, takže mrkneme na ní. Paní Šlapanská, dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Slyšíme se, výborně, ano.
7: Všechny vás rozhlasem zdravím a dnes bych chtěla pozdravit prostřednictvím vašeho programu všechny účastníky včerejšího setkání bývalých pasáčků Krav a Kos na Mašovické střelnici. Toto setkání se uskutečnilo v Beskově, bylo moc pěkné. A tímto bych chtěla pozdravit zvlášť paní Jarušku Novákovou z Cytonic, která má taky zítra svátek, pana Karla Jeřábka z Mašovic, pana Oldřicha Fučíka z Mašovic a všechny ostatní. A zároveň bych chtěla popřát panu Josefu Kubákovi z Beskova, u kterého se toto setkání uskutečnilo, k jeho nadcházejícím narozeninám, kdy má významné životní jubileum. Tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti z vnoučata, aby se měl dobře. Děkuji vám všem.
5: Tak, rádo se stane a teď zrovna si říkám, ta akce, o které jste mluvila, musela být velice příjemná, že? Slyšíme se ještě, paní Šlapanská?
7: Ach jo.
5: Tak, Děkujeme, paní Šlapanské, a jdeme dál. Hezký den, i když opět je hodně horký, vám přeji do rozhlasu i všem posluchačům. Prosím od vás z rozhlasu blahopřání a taky hezkou písničku pro dvě ženy, které v těchto dnech slaví svůj sváteční den. Dnes v Prostějově oslaví své krásné narozeniny Lída Jarošová, zítra v Kroměříži, Vážanech, má svátek moje sestra Jarka Konečná. Oběma těmto oslavenkyním přeji především hodně dobrého zdraví, zvlášť v těchto dnech, kdy dává počasí ta vedra tělu zabrat, k tomu hodně štěstí, pohody a radosti z vnoučat i pravnoučat. Lídě, ať se daří výpěstky na zahrádce, kterou stále opečováváte s mužem. Všechno jen to dobré vám přejí Anička s Karlem. Písničkou chceme potěšit i všechny naše přátele a přejeme všem, aby ta vedra ve zdraví zvládli. Přeji Štolfovi. A pojďme si zahrát, bude to Zimní růže, Malá česká dechovka a zpívají Blanka Tumová a Josef Opelt.
8: Český rozhlas Zlín.

0: přesně v čase 12.45 se k nám dovolal pan Karel Kloček. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, taky vás zdravím. Tak já bych chtěl popřát dneska slaví naša babička, 80 let. Chtěl bych popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví. A to jí přeje celá rodina, rozvětvená celá.
0: A pane Kločku, řekněte jméno vaší babičky.
1: Jo, moja babička se jmenuje Ludmila Kločková.
0: Tak, ano, aby to tady zaznělo, přesně tak. Tak, a ještě někomu chcete popřát, je to všechno?
1: Ne, dneska přání jenom babičce.
0: Dobře, rádi zahrajeme. Tak jo, mějte tak se děkuji. Hezky.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. A pan František Urbánek, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Kosík. Takže včera měli svátek Petrové, tak bych se poslal písničku panu Petrovi Eliášovi do Křepic, panu Petrovi Solovi do Višňovýho, pak panu Petrovi Knapovi do Lednice a jeho taťka Petr Knap taky je, Petr a je z Ústopeče a zrovna slaví 84 roku. Tak všem kluci přeju hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka. A zítra mají svátek Jaroslavy. A moje manželka je Jaroslava. Mm-hmm. A dcera taky, ta byli v Ústopeči, Charvatová, tak oběma přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčku a posílám milion hubiček od palce Madička až po čelo. A dále je to Jaruška Urbanková ze Slavkova, rodačka Piblova ze Šilbořic, tak Jaruš, taky všecko nejlepší, hodně zdraví a manžel se pro potěšení a je to všecko, pane Kosík. Děkuju. Tak.
0: My děkujeme za zavolání, mějte se hezky, pane Urbánku.
2: Taky, a pozdravujte taťky.
0: Budu, děkuju, vyřídím.
2: Mějte se zatím.
0: Naschledanou. Tak, e-mail. Písničku k dnešnímu svátku posílám do Uherského Hradiště paní Šárce Foltýnové. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, pevné nervy, hodně sil při tvém nelehkém zaměstnání, péči o nemocné pacienty ti přeje Hanka z Hulína. A ještě jeden e-mail. Dobrý den, chtěli bychom zahrát k nádhernému životnímu jubileu 80 let panu Antonínu Markovi z Pašovic. Milý dědečku a pradědečku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Děkujeme ti za tvoji dobrotu, moudrost, ochotu a za všechny krásné chvíle, které s tebou můžeme prožívat. Máme tě moc rádi. S láskou přeji pravnoučata Jasmínka a Rozálka, dcera Zdeňka a vnuci David a Lukáš s partnerkami. A už přichází Sokolka a jejich klekání.

0: A právě na studiový e-mail teďka přišel tady vzkaz. Chci popřát svoji sestře k 12. narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů. Přeje bratr. A na telefonu mám paní Hanu ze Slopného. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kosík. Přeji pěkný sluneční den a zdravím vás všechny v rozhlase. Dnes slaví svůj svátek paní Šárka Pochylá ze Slopného. Chtěli bychom jí všichni popřát hodně zdraví, štěstí, radost noučat a boží požehnání. Tato paní si zaslouží ale ode všech, kdo ji znají, také velké poděkování za vše, co dělá a jak se stará o naši obec. Ale hlavně o pomoc pro druhé. Nikdy neodmítne a pomůže všem lidem, kdo ji znají a kdo ji o to požádají. Ať jsou to starší, ale i mladší. Je to naše Šárinka s velkým srdcem a velkou pomocí. Toto poděkování je ode všech lidí ze Slopného a není jich málo. Přeji vám pěkný den a děkuji vám za přání.
0: Tak, paní Hano, my taky moc děkujeme za vaše zavolání a zavolejte zase někdy jindy. Mějte se hezky. Mějte se.
1: Naschledanou.
0: A pan Jindra z Bojkovic, dobrý den i vám.
2: Dobrý den, pane Kosík, přeji vám hezký den.
0: Děkuji.
2: Dnes se dožívá úctyhodného věku 90 let paní Miloslava Fojtíková, rozená Dolínová, rodačka z Komně, dnes bydlící ve Veselí nad Moravou. Přejeme jí k jubileu hodně zdraví, štěstí a ať je stále tak činorodá a vitální jako doposud. Ať peče tak dobré cukroví, jak nám pekla nebo peče dosud. To vše jí přejí ze srdce sestra Anička s manželem Jindrou a k přání se připojují synové Mirek a Rostě s rodinami. Děkuji vám moc a přeji pěkný den a děkuji za hezkou písničku.
0: Děkujeme taky za zavolání a určitě rádi předáme vaše přání. Děkujeme, naschledanou.
2: Děkuji taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Naschledanou a ještě dva, tady mám e-maily. Dobrý den, prosím o zahrání písničky manželce Zlatce Vyžrálkové z Miroslavy. Dnes jsme spolu v manželství 36 let. Ženo milá, vím, že to se mnou není někdy lehké. Děkuji, že jsi to se mnou vydržela a jsem rád, že jsi zvládla na lehkou nemoc a posílám velkou pusu. Tvůj manžel Milan a k přání se připojuje vnuk Tobik, kterého tak miluješ. A včera měl svátek kamarád a muzikant Pavel Goros z Nivnice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přeji manželka Anička, děti sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Nivničanka a Dolněmčanka a kamarád Broněk. A pojďme si zahrát, bude to Pod kopcem Hostýnem a hraje Hanačka.

Milí přátelé, telefony stále, pořád, dokola nám tady zvoní, ale už nemáme čas, už je 12.57, tak prosím, zavolejte večer, určitě se na vás dostane řada. Já s tím nic už neudělám, protože náš čas je neúprosný. A já doufám, že jste si dnešní Moravu, krásnou zem, patřičně užili, aspoň tak dobře jako já. No a ještě dnes teda po 18. hodině se doufám všichni uslyšíme a posílejte svá přání, budu se na ně těšit. No a hraje nám ještě závěrečná polka Metoděje Prajky Šakvická, tu hrají Kameníkovi muzikanti. Takže hezké odpoledne vám přeje Jan Kosík.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Pět neziskových organizací ze Zlínska získalo díky burze Filantropie 335 tisíc korun. Zítra začíná rekonstrukce silnice mezi Lukovem a Kašovou na Zlínsku. Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Dnes čekejte polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 35 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. 335 tisíc korun si mezi sebe rozdělí pět neziskových organizací ze Zlínska. Peníze získali díky burze Filantropie, kde své projekty představili firmám, veřejným institucím i dalším dárcům. Podporu letos získali například projekty zaměřené na domácí hospicovou péči, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním, psychoterapii sourozenců, handicapovaných dětí nebo sportovní aktivity pro děti a mládež. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
5: Do letošní burzy Filantropie se zapojilo 14 dárců, mezi nimi i Zlínský kraj. Burza propojuje neziskové organizace s firmami, veřejnou správou i soukromými dárci, kteří můžou podpořit jejich projekty. Druhá letošní burza se uskuteční ještě na podzim v Uherském Hradišti.
4: Mezi Lukovem a Kašovou na Zlínsku zítra začne rekonstrukce silnice 2/489. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Doprava bude po celou dobu vedena se střídavým provozem a budou jí řídit semafory. Dočasně bude přesunuta také autobusová zastávka Vlčková rozcestí, a to v obou směrech. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče na lehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
6: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
4: O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny.
0: Počasí.
4: V našem regionu dnes čekejte polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. S malou pravděpodobností se mohou později objevit přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na havárii osobního auta si dejte pozor na silnici mezi Bělovem a Otrokovicemi na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený přes to všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety, je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný a to má úžasnou symbiózu, cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává. A dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A to další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky. 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to. No, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu něco, dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona, pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu

0: by xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Když se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
1: jsem
0: když pro, to někdo
1: mám
0: umí. Mám
1: děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám, a nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No a tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce, a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních, a pak to slyším a říkám, Ježíš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil více jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se to užívá, jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku, a takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kéž by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce. Ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš, ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajský soud ve Zlíně dnes potvrdil trest pro muže za nenávistný komentář na sociální síti. Vsetín bojuje proti vizuálnímu smogu. Majetkový úřad povede od července Radek Ležatka. Během dneška bude polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 35 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Za nenávistný komentář na sociální síti Facebook dnes Krajský soud ve Zlíně potvrdil muži pravomocný trest. Za podněcování nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě dostal 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. V komentáři pod článkem napsal, že by se homosexuálové, bisexuálové a transgender lidé měli střílet nebo zavírat do ústavu. Odsouzený se už dřív za svůj výrok u soudu omluvil. Ve Vsetíně chtějí usměrnit vizuální smog. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a ukázala jim, jak vylepšit výlohy obchodů. Na úpravu fasád a výloh můžou podnikatelé dostat i dotace.
2: Proč by obchodníci měli výlohám věnovat větší pozornost, vysvětluje lektor procházky Petr Čaník.
3: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a přitahuje ty lidi.
2: Město chce jít příkladem a začít u vlastních budov. Co konkrétně plánuje, popisuje městská architektka Martina Hovořáková.
4: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat.
2: Podnikatelé, kteří své výlohy upraví podle doporučení z manuálu, navíc budou moci získat dotace. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka, jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra, nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratora. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
5: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
6: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude polojasno a postupně se může vyvíjet kupovitá oblačnost. S malou pravděpodobností se mohou objevit později také přehánky. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 32 až 35 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Vyprošťování vozidla po nehodě může omezit provoz na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Kroměříže. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pojďte se s námi procházet naším krajem. A to pohodlně, aniž byste například museli opustit chládek vašich obydlí nebo jiné místo, kde je vám příjemně. My toho v nejbližších chvílích projdeme opravdu hodně. S naší regionální stopařkou se například ocitneme v Sazovicích a budeme obdivovat jednu unikátní sbírku. O půl třetí nás čeká výlet nejen do kraje vína a pak budeme pokračovat s Františkem Kinským v seriálu Zámecké léto. Ale to bych příliš předbíhal. Nejdříve se zaměříme na to, jak cestovat po našem kraji snadněji. V Rožnově pod Radhoštěm začne od zítřka jezdit mikrobus, který sveze obyvatele skoro odkudkoliv. Žádné jízdní řády, žádné čekání na zastávce. Jak nová poptávková doprava funguje, to se už za chvíli zeptám přímo naší reportérky. Máme 5,5 minuty po 14. hodině, úterý 30. června. Loučíme se s tímto měsícem, tak ať pro vás také něco příjemného dnes začíná. Krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlíně s vámi i necelých 9 minut po 14. hodině a vy se zase dozvíte díky dalšímu poslechu něco nového. Od 1. července začne v Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě jezdit nová poptávková doprava Airbus. Lidé si ji objednají v aplikaci nebo telefonicky a mikrobus je sveze po městě i okolí. Jak přesně to bude fungovat, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Gabriela Hickl, se kterou jsem v tuto chvíli ve spojení a přeji jí hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já teď stojím na ulici Meziříčská u supermarketu, kde je jedna ze zastávek poptávkové dopravy. Už ráno jsem si stáhla aplikaci, ve které je právě toto místo jednou ze zastávek Airbusu. Jde o mikrobus pro 8 lidí, který nejezdí v pevné časy na pevné zastávky, ale zastaví skoro kdekoliv ve městě, podobně jako taxi. V Rožnově je takových míst, kde můžete nastoupit nebo vystoupit zhruba 230, no a na Dolní Bečvě dalších asi 50. Stačí, aby do aplikace cestující zadal, odkud kam chce jet, který den a v kolik hodin a následně mu přijde potvrzení o tom, že se s jeho svezením Airbusem počítá.
0: A kolik taková jízda stojí, Gabino?
1: No, není to vůbec drahé, teda podle mne. Jedna jízda po městě vyjde na 15 korun, levnější jízdné za 10 korun mají děti, lidé se zdravotním postižením a seniori, kteří mají rožnovskou seniorskou kartu. Platí se bezhotovostně, buď v aplikaci, nebo předplacenou kartou. Hotovost řidič nevezme.
0: A jak si autobus objednají ti, kteří třeba nemají možnost nainstalovat si mobilní aplikaci?
1: Radnice myslela právě na to, že někteří třeba seniori nemají chytrý telefon a nebo by pro ně bylo složité si vůbec jízdu v aplikaci objednat. Kdo nechce nebo neumí aplikaci používat, objedná si Airbus telefonicky a to od 9 ráno do 5 odpoledne. No a seniori můžou plně taky zajít do místního informačního centra, kde jim taky pomůžou. Objednat se dá asi 7 dní dopředu.
0: A jaké jsou další plány s tímto velice zajímavým způsobem dopravy?
1: Město zatím nasazuje jedno auto, na podzim přidá druhé, službu spustilo na rok na zkoušku, no a pak vyhodnotí, jestli oni vůbec lidé stojí, no a případně přikoupí i třetí vozidlo.
0: Vida, takže je to i trošičku na vás, milí posluchači. Informace nám přinesla naše reportérka Gabriela Hickl z Rožnova pod Radhoštěm, která zjišťovala podrobnosti o poptávkové dopravě v Rožnově pod Radhoštěm. Díky za vše a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Lidové kroje si většina lidí spojuje hlavně s průvody a slavnostmi. V Sazovicích na Zlínsku na ně ale můžou návštěvníci nahlédnout i v jejich méně obvyklé podobě prostřednictvím sbírky panenek oblečených do krojů z různých regionů České republiky. Na místo se vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková a my od ní uslyšíme k tématu víc už za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 4:15, věřím, že jste v úterý 30. června veselí a že tento pocit teď ještě podpoříme takovým příjemným tipem na výlet. Lidové tradice se v Sazovicích na Zlínsku připomínají netradiční formou. V tamní soukromé expozici jsou k vidění skoro 40 panenek v krojích z Moravy, Čech i Slezska. Na výstavu se vypravila i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se kterou už bychom měli být na dálku ve spojení. Krásné odpoledne, Petro.
1: Hezké odpoledne ze Sazovic. Já se právě teď nacházím v domě paní Ivy Velískové, kde se koná tato soukromá výstava 38 krojovaných panenek z různých koutů republiky. No a je to opravdu velmi pestrý průřez lidovou kulturou.
0: Tak nám to pojď popsat, ty pocity, když se člověk mezi ty panenky dostane. Co všechno tam uvidí?
1: Já jsem nadšená, protože já mám folklor moc ráda, takže vidět nejrůznější vzory a možnosti, jak se člověk do kroje dřív oblékal, je pro mě neuvěřitelný. Návštěvníci tady té výstavy mohou vidět panenky vysoké zhruba 52 cm, které představují právě kroje z různých regionů. Můžu zmínit Hanou, Valašsko a nechybí ani Slovácko. No a z další části republiky pak například Schotska nebo Plzeňska. Každá panenka přitom nese typické prvky svého kraje, takže je to taková malá cesta po celé republice. Výstavu panenek doplňují ještě historické ručně vyšívané textílie, které dodávají expozici další rozměr.
0: Nádherně si to popsala. A můžeme se ještě vrátit k samotné sbírce, odkud vlastně ty panenky pocházejí?
1: To je zapeklité, takže příběh i vznik sbírky nám nejlépe přiblíží sama majitelka výstavy, paní Iva Velísková, které přeji hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům přeju.
1: A já se vás zeptám, co vás přivedlo k tomu, že jste se začala věnovat právě krojovaným panenkám?
2: Celou sbírku panenek vlastnila moje kamarádka ze Záp u Prahy, která ji získala od její tvůrkyně paní Františky Garlíkové. Pokud už ta její expozice byla vyčerpaná a přestali chodit takzvaně diváci, jsem v roce 2018 tu sbírku od ní odkoupila a s pomocí paní Navrátilové z muzea jsme panenky poprvé vystavili u nich v muzeu jako výstavu k Ježíškovi v lidovém kroji.
1: A vy už jste zmínila, že vlastně tu sbírku nashromáždila vaše kamarádka od paní Františky Garlíkové. Jak vlastně došlo k tomu, že Františka Garlíková vytvořila kroje nebo panenky oblečené v krojích z tak rozmanitých regionů vlastně z celé republiky?
2: Tak paní Garlíková je rodačka z Boršic u Buchlovic, dožila se 99 let, úctyhodný věk, a poprvé měla první vlnu oblékání panenek před první světovou válkou, kdy je začala vyrábět se svojí maminkou a se svými kamarádkami, ale bohužel válka a následný režim toto podnikání přeťali a podruhé se k tomuto vrátila po roce 89, kdy, jak říkala, jako jedna z prvních v 70 letech v Praze si šla pro živnostenský list, aby obnovila znovu tuto výrobu panenek.
1: Já jsem už zmiňovala, že ta výstava je opravdu velmi pestrá, že člověku vlastně bere až dech, když se podívá na to, jak se všechny ty kroje tvořily, jak vypadají, jak jsou ty regiony rozmanité. Co říkají návštěvníci, když přijdou k vám domů sem a ty panenky prvně uvidí? Moje reakce už jste měla, tak co třeba ostatní?
2: Já musím potvrdit, že toto není úplně první moje výstava a na všech ostatních, i tady na této, byly ty reakce velmi pochvalné a velmi obdivující se té práci těch žen, které vlastně ty panenky takto oblekly a ustrojili do těch lidových krojů.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor, paní Velísková. Ještě doplním, že výstavu 38 krojovaných panenek z Moravy, Čech i Slezska a historických textilií najdete v Sazovicích, číslo popisné 131. Je to přibližně 100 metrů od zastávky Padělky směrem na Mysločovice. No a přístupná je každé úterý od 15 do 19 hodin po celý červenec a srpen. No a kdybyste se chtěli dozvědět taky něco víc o životě Františky Garlíkové, která je tvůrkyní tady těch panenek, tak paní Velísková vám k tomu velmi ráda povypráví její životní příběh.
0: Tak děkujeme za pozvání do Sazovic na Zlínsku na výstavu krojovaných panenek a vlastně i k paní Velískové domů. Budeme se těšit a určitě to bude velice zajímavé, jak jste nám to popsali. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která je také celé léto na cestách po Zlínském kraji a vy můžete být s ní. A dokonce ji můžete i pozvat, pokud víte o zajímavém místě, výstavě nebo příběhu, který by neměl uniknout její pozornosti, napište nám na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. Určitě Petra vaše tipy uvítá. A já věřím, že vy také za chviličku uvítáte informace o počasí, které tu budou hned po písni Eltona Johna.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
4: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se necelých 5 minut před 14:30 také dozvíte, jakým počasím se loučíme s měsícem červnem.
1: Počasí.
0: Prozradí nám to meteoroložka Bára Kučerová, které přeji krásné úterý.
2: Pěkné odpoledne.
0: A vy nám tedy popíšete náš kraj vaším pohledem, jak to v něm vypadá. Trošičku se nám ochladilo, nevím, jestli je to ten správný výraz, vzhledem k tomu, jak to venku vypadá, ale jak to tedy je v našem kraji? Lépe než včera?
2: Ono asi záleží, kde se člověk zrovna nachází, ale ano, ty teploty jsou dnes o trošku nižší než ty včerejší, teď se pohybují nejčastěji mezi 31 a 35, což jsou sice vysoká čísla, ale včera a to bylo ještě víc. A k tomu teď vane většinou slabý, případně mírný vítr, často je to vítr severní, případně severozápadní, ale i tak je na většině území kraje slunečno. Teď se nad vyššími polohami na východě kraje na horách začala tvořit nějaká menší kupovitá oblačnost, ale i tam je slunečno, takže v podstatě pěkné úterní odpoledne.
0: Ano, já s tím souhlasím, a to za jakéhokoliv počasí. Mluvila jste o severním větru, v jedné známé písni se zpívá, že ten je krutý, tak přifoukne nám třeba nějaké ochlazení na noc.
2: Ani bohužel ne, i ty zítřejší ranní teploty budou ještě někde tropické, očekáváme mezi 21 a 18 stupni Celsia a noc bude zpočátku ještě oblačná, a to protože teď je ještě stále potenciál, že se během odpoledne budou tvořit nebo bude se vyvíjet více té kupovité oblačnosti, také se mohou objevit přehánky nebo bouřky a potom v noci bude nebo měl by od jihu postupovat takový výraznější bouřkový systém od jihu a ten by měl potom během noci přejít a ráno by už mělo být většinou polojasno, případně pokud ne úplně polojasno, tak oblačno, ale ta noc zůstane stále docela teplá.
0: Mluvila jste o ránu, máme 30. června, od letního slunovratu už přece jenom nějaký ten den uplynul. Pojďte nám prozradit, jak se nám už zkracuje ten den, kdy zítra vyjde a naopak zapadne slunce.
2: Tak dnes i zítra vlastně slunce vychází stejně, to znamená dnes sluníčko zapadne v 21 hodin a potom zítra vyjde ve 4 hodiny a 46 minut a opět zítra zapadne v přesných 21 hodin, takže pořád máme poměrně dlouhý den, stále zapadá sluníčko až v 9 hodin.
0: Ano, ale už o nějaké 3-4 minutky ten den kratší bude. Ano, tak pojďme si říct, jak bude vypadat ten den mezi tím východem a západem zítra.
2: A středa by měla začít polojasném, odpoledne pak bude oblačnost přibývat a postupně se budou tvořit přehánky a také silné bouřky, ty se rozšíří na většinu území kraje a večer pak budou srážky přicházet do deště a také ustávat. A na zítřek by měla platit také výstraha na bouřky. Ta bude buď prvního nebo druhého stupně, to znamená buď slabší nebo ty středně silné bouřky, ale tím, že náš ústav přechází na nový styl varovného systému, tak ta výstraha na zítřek vydaná není, ale proto i je víc nutné potom sledovat naše stránky, případně sociální sítě a zítra samozřejmě ty informace budeme upřesňovat a tu výstrahu případně zveřejníme během zítřka.
0: Dobře, takže výstraha před bouřkami pouze verbální z úst Báry Kučerové. Jaká bude zítra biozátěž, i tam asi můžeme varovat?
2: A ta bude na stupni číslo 3 stále vysoká, i protože i tak zítřejší teploty zůstanou v tropických hodnotách 31 až 34 stupňů Celsia.
0: Ale ve čtvrtek, pokud si dobře vzpomínám, by se nám to už mohlo začít trošičku vylepšovat, alespoň pro ty, kteří mají rádi přece jen o něco chladnější počasí v dozvuku těch bouřek. Jak to tedy bude?
2: Ano, ano, čtvrtek začne ještě zataženým s doznívajícími srážkami a potom během dne bude převážně polojasno, odpoledne se může udělat oblačno, s menší pravděpodobností se může vytvořit nějaká přehánka a ty teploty, ty už budou i ráno nižší 17 až 13 a odpoledne potom ve čtvrtek 23 až 27 stupňů. Na Vsetínsku tam ty maxima můžou zůstat trošičku níž, jen kolem 22.
0: Už jsme si téměř zvykli, že v minulých dnech padaly teplotní rekordy do té doby spjaté s naším krajem. Bylo to tak i dnes, nebo zůstávají ty staré hodnoty? A jaké jsou?
2: Dnes zatím padl rekord pouze na dvou stanicích, respektive na ve Štítné nad Vláří byl vyrovnán a to byl rekord z roku 2022 a v Horní Bečvě tam byl překonán také z roku 2022, takže oproti předešlým dnům, kdy to opravdu bylo na všech stanicích, tak dnes je to v uvozovkách slabé.
0: Dobře, a ty celkové hodnoty tedy?
2: A to maximum pochází z právě už ze zmiňovaného roku 2022 z Bojkovic 630 stupňů a 1 desetina a potom minimum je z roku 1962, bylo zaznamenáno ve Vizovicích a také v Huslenkách Kychové a tam se teploměr zastavil 1 stupeň nad bodem mrazu.
0: A tím už víme vše, co jsme potřebovali o počasí díky meteorologce Báře Kučerové. Přeji hezký zbytek úterka zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Krajem André, tak nazval Jiří Tomáš dnešní turistický tip. Tento název už sám o sobě lecos napovídá nejen o lokalitě, ale také o tom, že milovníci vína by mohli být potěšeni dvojnásobně. Hezký den, pane Tomáši.
1: Hezký den přeji vám i posluchačům.
0: Pojďme tedy krajem André.
1: Dnešním tipu na výlet vás pozvu do Velkopavlovické vinařské oblasti. Dnešní vycházka má zajímavý název. Je odvozen od moštové odrůdy vinné révy, která byla vyšlechtěna ve šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích křižením odrůd Frankovka a Svatovavřinecké, což inženýru Horákovi trvalo téměř 20 let a uznáno bylo v roce 1980. Ale pojďme k naší trase. Začneme ve Starovičkách na autobusové zastávce. Než se vydáme na cestu, zajdeme ke kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské. Pochází z 15. století, ale byl několikrát modernizován. U kostela se zastavíme u bysty Václava Drboli, místního rodáka, která byla odhalena v roce 2012 při stém výročí jeho narození.
0: Na tuto osobnost ještě na naší trase narazíme a povíme si o ní víc. Teď se můžeme pokochat uměleckým dílem a půjdeme dál.
1: Od kostela se dáme směrem k obecnímu úřadu a 50 metrů od něj si prohlédneme technickou památku. Mlátičku na obilí s lisem na slámu a fukarem. Vyrobena byla v roku 1944 a pochází z obce Šaratice. Vrátíme se na křižovatku a po cyklotrase Moravská vina mineme rybník Luža, podejdeme dálnici D2 a již po cyklotrase André dojdeme k ukázkové vinici a začátku unikátní křižové cesty Václava Drboli, jehož bystu jsme viděli u kostela.
0: A to je to místo, kde bychom mohli alespoň několika slovy tuto osobnost představit, pane Tomáši?
1: Václav Drbola žil v letech 1912 až 1951 a byl administrátorem farnosti Babice a jedním z odsouzených v tzv. Babických procesech. Spolu s Janem Bulou

0: byl 6. června 2026 blahořečen v areálu brněnského výstaviště.
1: Ano, ze slavnostního blahořečení vysílal Český rozhlas Zlín také přenos. I tyto okolnosti můžou být pro mnohé motivací k tomuto výletu. Prozraďte tedy ještě něco o samotné křížové cestě.
0: Materiálem zastavení křížové cesty je kov a sklo. Na němž jsou výjevy poslední cesty Krista na skleněných hranolech s 3D grafikou. Podíleli se na ní umělecký kovář František Pechor ze Starovic. O skleněné prvky se postarala firma ze Železného Brodu. Křižová cesta začíná u starobylých Božích muk a končí u dřevěné rozhledničky její novější podoby z roku 2020. Tu z roku 2007 jsem před lety navštívil. Po odpočinku a kochání budeme pokračovat a přes vinici Doubičky a Polštáře dojdeme opět k cyklotrase André a k Janoškových kříži, také k Bystru v Trávě. A cíl bude ve Velkých Pavlovicích na náměstí zastávka autobusu Gymnázium. Celá trasa měří 4 km 800 metrů, stoupání 69, klesání 84 metry. Doporučí dopravu vlakem do Břeclavi, pak autobusem do Staroviček. Přeji mnoho hezkých zážitků.
1: Které můžou být při putování krajem André opravdu pestré, jak nám prozradil Jiří Tomáš. Ten by ale ještě rád něco dodal, jak se dívám.
0: Ve hře poznáváme Valašsko, navštívíme 2.7. zámek Bystřici pod Hostýnem a zříceninu hradu Obřany. Odjezd 7.45 z autobusového nádraží Zlín do Holešova a dál potom do Bystřice pod Hostýnem. Pěší trasa má 6 km, stoupání i klesání je 251 metr.
1: Děkujeme i za tuto pozvánku a přidám už jen rozloučení. Naslyšenou příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: A my se budeme dál toulat za hranicemi našeho kraje. Za chviličku zamíříme dokonce ještě dál. Zámecké léto vás i letos zve na návštěvu našich památek. Každý den se vypravíme na jeden ze zámků. Ten dnešní tu bude už za chvíli a prozradí ho průvodce František Kinský. Počkejte si.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série Zámeckého léta vám nabízí další více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Já už teď ale předávám tady od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému, který nám prozradí dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba, zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století. Na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byli Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentovalo dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt Po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Přesně před 30 lety si jeden fotbalista z Uherského Hradiště podal na možná nejslavnějším stadionu světa roku s britskou královnou. Někteří z vás už jistě vědí, že narážíme na finále fotbalového mistrovství Evropy v roce 1996, kdy byla naše reprezentace nejen úspěšná, i když ta finálová prohra bolela, ale hrála také krásný, divácky atraktivní fotbal. I proto si možná s námi na tehdejší turnaj rádi zavzpomínáme. Zavzpomínáte i vy. Detailněji ho připomeneme za okamžik, jen co dospívá kapela Queen. Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: I pokud už na to máte dostatečný věk, nejspíš si jen málo kdy vzpomenete na to, co jste dělali přesně před 30 roky. Dnešek ale takovým dnem pro hodně lidí je a já se mezi ně počítám. 30. června 1996 totiž čeští fotbalisté sehráli finále mistrovství Evropy, ve kterém nakonec prohráli s Německem. Utkání hostil londýnský stadion Wembley a jako kapitán do něj vedl český tým Miroslav Kadlec, tedy rodák z Uherského Hradiště.
1: K běžným povinnostem fotbalového kapitána přibyla Miroslavu Kadlecovi před začátkem finále mistrovství Evropy v roce 1996 ještě jedna hodně výjimečná. Přímo na ploše stadionu ve Wembley představoval své spoluhráče tehdejší britské královně Alžbětě II.
2: Předtím byl nějaký ten pokyny, jak se má člověk chovat a já nevím, jo, ten protokol je s tou královnou a to tak tam člověk před zápasem stresují, jak se má člověk chovat, takže člověk se soustředil spíš na fotbal a aby to chtěl to co nejrychleji za sebou.
1: Připouštěl Kadlec s odstupem času v pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta, že v daný okamžik si výjimečnost setkání s královnou neuvědomoval. Brzy ale zjistil, jak to lidi zajímalo.
2: Po příjezdu z mistrovství Evropy nějaké besedy proběhly.
3: O fotbale to
2: byla druhá otázka, protože já jsem na to, člověk si to neuvědomoval v ten moment, jo, co to je za událost, že se člověk potká nebo že si potřese rukou s královnou a tam ty otázky těch lidí a já říkám, no, tak jsem si podal ruku s královnou, jako.
3: Ale umyl jsem se.
1: Ve finále s Německem se Češi dostali do vedení po necelé hodině hry díky penaltě proměněné Patrikem Bergerem. Poté ale přišel na hřiště německý náhradník Oliver Bierhoff. Ten nejdřív vyrovnal a v páté minutě prodloužení pak nastal tento moment.
4: Pozor na Klinsmana, má prostor 16. Levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace. Němci střílí. Je to branka, přátelé. Je rozhodnuto.
1: I druhou branku vstřelil právě Bierhoff a vzhledem k tehdejšímu pravidlu o zlatém gólu v prodloužení tím zápas okamžitě skončil.
2: První zklamání bylo, ale potom s odstupem času člověk musí říct, že vůbec, jak jsme měli prostě to štěstí a s odstupem času prostě to finále bylo nádherné. No.
1: Zatímco o předzápasovém setkání s královnou mluví Kadlec často, při ceremoniálu po utkání pak došlo k srdečnějšímu kontaktu s německým kancléřem Helmutem Kohlem. Český kapitán tehdy hrál za německý Kaiserslautern.
2: On byl hlavně fanoušek Kaiserslauternu. Mm-hmm. On měl členskou kartu 001. S tím jsem se pobavil.
1: Kadlec nebyl jediným rodákem z Uherského Hradiště, který převzal stříbrnou medaili. Součástí týmu byl taky Milan Kerber. Ten ale do finále nenastoupil, stejně jako další reprezentant Zlínského kraje Radek Drulák, který pochází z Hulína. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A v další hodině se s námi seznámte i s jiným sportem. Lukostřelbou na 3D terče. Po 15:45 přivítám novou mistryni v této disciplíně, kterou je Martina Blahušová ze Zlína. Teď hezký den.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dopravní společnost Zlín Otrokovice reaguje na tropická vedra. Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy v panelových domech. Radim Fiala z SPD je novým předsedou dozorčí rady ČEZu. Dnes bude polojasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou až 35 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli současným vysokým teplotám nasazuje na linky maximum klimatizovaných autobusů a trolejbusů. Řidiči během směn dostávají balenou vodu a na konečných zastávkách mají k dispozici zázemí, kde si můžou odpočinout a doplnit chlazené nápoje. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Naším cílem je vypravit v horkých dnech do ulic co nejvíce klimatizovaných vozidel. Z trolejbusů denně do ulic vyjíždí 47, z nich je až 37 klimatizovaných. Autobusů nám vyjíždí 29 a z toho můžou být klimatizovány všechny. Vždy však záleží na tom, kolik jich máme k dispozici po technické stránce.
2: Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4,6 milionu korun, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
4: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl, a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
2: Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michaela Botová.
5: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
2: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji do dnešní půlnoci. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČEZ se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali.
0: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude polojasno a postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost. S malou pravděpodobností se mohou objevit také přehánky. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 32 až 35 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se dle dopravních serverů projíždí na cestách v našem regionu bez dopravních komplikací. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Druhou hodinu úterního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín začneme podrobnostmi k jedné aktualitě. Za nenávistný komentář na sociální síti dnes Krajský soud ve Zlíně potvrdil pravomocný trest. Muž ze Zlína podněcoval nenávist vůči homosexuálům, bisexuálům a transgender lidem. U soudu dnes byla také reportérka Michála Kočendová, která má k případu detailní informace. Vy je uslyšíte už po písničce. A po 16:15 přivítám také mladou mistrní republiky. Martině Blahušové ze Zlína je teprve 17 let, přesto se už prosadila na seniorském republikovém šampionátu a teď už vyhlíží mistrovství světa. A to v disciplíně, která je velmi zajímavá. Jmenuje se 3D lukostřelba. A pokud ji neznáte, tak si určitě nenechejte ujít náš rozhovor po 16:15. Uvidíte, že vás tato opravdová simulace lovu lukem zaujme. A snad se vám trefíme i do hudebního vkusu. Teď pro vás máme kapelu Činasky. Jejíž frontman Michal Malátný právě dnes slaví narozeniny. Pokud jste také oslavenci, tak vše nejlepší přeje Český rozhlas Zlín a krásný den všem.
0: Český rozhlas Zlín.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled.

0: Jak už jste mohli slyšet i ze zpravodajství Českého rozhlasu Zlín, Krajský soud ve Zlíně dnes potvrdil trest Václavu Čubrovi za nenávistný komentář na sociální síti Facebook. V komentáři pod bulvárním článkem napsal, že by se homosexuálové, bisexuální a transgender lidé měli střílet nebo zavírat do ústavů. Jednání sledovala také reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová, se kterou jsem ve spojení, aby nám prozradila detaily. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak vysoký trest soud muži potvrdil, Míšo?
1: Dnešní odvolací soud muži potvrdil 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. Rozhodnutí je pravomocné, jak potvrzuje i státní zástupkyně Jana Kranzová.
2: Toto rozhodnutí znamená, že rozsudek soudu prvého stupně je pravomocný a není možné se již proti němu odvolat, případně je možné pouze brojit mimořádným opravným prostředkem, kterým je dovolání.
1: Odsouzený Václav Čubr se už dříve za svůj výrok u soudu omluvil. Dnešního jednání se muž osobně ale nezúčastnil.
0: Připomeň, o jakou kauzu šlo?
1: Šlo o případ z konce dubna minulého roku, kdy muž, který ze svého bydliště ve Zlíně prostřednictvím sociální sítě Facebook umístil komentáře pod veřejně přístupný bulvární článek internetového serveru Super.cz. Muž svým komentáři hrubým způsobem urážel příslušníky LGBTQ+ komunity, což znamená homosexuály, bisexuály nebo transgender lidi. Psal, a teď cituji, že by se takoví lidé měli střílet nebo zavírat do ústavu. Konec citace. Muž se u prvoinstančního soudu hájil svobodou projevu, soud ale jeho argumenty neuznal. Muž se proto proti rozsudku odvolal. Dnešní odvolací senát potvrdil předchozí verdikt soudu a že uložený trest je přiměřený.
0: Proč soud považoval tento komentář za trestný?
1: Podle soudu už nešlo o pouhý názor nebo ostrou kritiku. Komentář obsahoval výzvu k násilí vůči určité skupině lidí a právě proto naplnil skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Soud zároveň zdůraznil, že ani svoboda projevu takové výroky nechrání a měla by mít určité hranice.
0: Jak se vlastně výroky na internetu trestají? Co lidem hrozí?
1: Záleží na tom, co přesně člověk na internetu napíše. Méně závažné případy můžou skončit jako přestupek nebo taky pokutou. Pokud ale výrok obsahuje například pomluvu, výzvu k násilí nebo podněcuje nenávist vůči určité skupině lidí, může jít už o trestný čin. V takových případech soudy ukládají peněžité tresty, podmínky, ale i nepodmíněné tresty odnětí svobody.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o dnešním rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil pravomocný trest pro muže ze Zlína. Ten na sociální síti psal nenávistné komentáře vůči homosexuálům, bisexuálům a transgender lidem. Děkujeme za všechny podrobnosti. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Možná i vy máte na své zahrádce ještě nějakou tu malinu, o kterých zpíval Pavol Hamel ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, anebo jste si prostě jenom na čas malin zavzpomínali. My se teď ale budeme dívat spíše dopředu, i když v první pozvánce, kterou pro vás máme v našem dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, se ocitneme v podstatě uprostřed časové osy. V Uherském Hradišti totiž pokračuje sportovní a kulturní festival Slovácké léto. Dnešní odpoledne bude doprovázet akce s názvem Skutečně rodinný den. Pro děti i dospělé, jak už název napovídá, je připraven bohatý program na několika stanovištích. Od 6:30 večer čeká návštěvníky hradištská skupina Kumpáni, která na pódiu Jarošovského pivovaru předvede nejen vlastní tvorbu. Ve 20 hodin pak vystoupí písničkář Pokáč. I to pro vás může být pozvánka do Uherského Hradiště na Slovácké léto. Dnes je poslední možnost navštívit v Uherském Hradišti také výstavu, která nese název Česká krajina na plátnech Aloise Kalvody. Malíř moravského původu Alois Kalvoda, který byl mimo jiné i dlouholetým členem Sdružení výtvarných umělců moravských, se soustředil převážně na selské chalupy v krajině, sklizeň, lesní krajinu, atmosférické jevy, potoky a inspirovali ho prosté motivy moravské krajiny. Výstava je k vidění v galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti dnes do 17 hodin. Galerie Stožár ve Zlíně dnes naposledy vystavuje dílo Jana Slaniny. I tam máte poslední možnost. Pro někoho to bude tedy těžká volba. Výstava s názvem Náš zákazník, náš pán systematicky propojuje současná témata s historickou rovinou a rozvíjí je směrem ke spekulativním scénářům budoucnosti. A ještě mám pro vás jednu pozvánku na zítra. Zámek Holešov bude ve středu 1. července, tedy jak už jsem řekl zítra, hostit koncert, na kterém společně vystoupí absolventi dirigentských kurzů společně se Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů. Na koncert vás pozve Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov, které se kolegyně Anna Randárová ptala i na to, kolik dirigentů se na koncertě představí.
1: Celkem je jich 11 a jsou z celého světa. Bylo to vlastně intenzivní workshop, na který se připravovali a zítra je to vyvrcholení.
2: Můžete ještě prosím přidat více informací o workshopu, kterého se mladí dirigenti zúčastnili?
1: Jednalo se o to, že vlastně těchto 11 mladých lidí se pod odborným vedením vzdělávalo intenzivní formou a zajímavé na tom je, že to byli opravdu absolventi nebo frekventanti z celého světa. Byli tam lidé z Hongkongu, z Brazílie, z Řecka, ze Spojených států, Číny, Iránu a třeba i z Německa.
2: Pojďme k programu. Jaká díla hosté uslyší?
1: Hosté uslyší skladby Michaila Glinky, Ludvíka van Beethovena a Dmitrie Šostakoviče. Budou to poměrně náročná díla významných skladatelů, takže si myslíme, že to bude krásné.
2: Připomeňme tedy, kdy a kde se koncert uskuteční.
1: Můžu pozvat k nám na zámek do Holešova zítra 1. července od 19 hodin.
0: Tolik tedy pozvánky z Českého rozhlasu Zlín. Další můžete najít také na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. A máme úterý, to znamená, že další minuty budou v našem vysílání patřit sportu, konkrétně lukostřelbě, a to ne ledajaké. Dnešní host se lukostřelbě věnuje závodně 8. rokem a i když je věkem teprve juniorka, 17-letá Martina Blahušová ze Zlína je mistryní republiky v tomto sportu mezi dospělými. Proč si vybrala právě lukostřelbu, tedy 3D lukostřelbu a co by v ní chtěla dokázat, nám studentka Zlínského gymnázia Lesní čtvrť prozradí v rozhovoru už po písničce.
3: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Už v 17 letech, loni na podzim, se stala českou šampionkou v 3D lukostřelbě. A to není zdaleka všechno. Zlínská lukostřelkyně Martina Blahušová si svými posledními výkony i na podzimním seniorském mistrovství Evropy zajistila postup na nadcházející zářijové mistrovství světa ve Spojených státech amerických. A my si teď o 3D lukostřelbě a o jejich úspěších budeme s Martinou Blahušovou povídat ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Moc se těším, hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Nejdříve velká gratulace k těm úspěchům. Pojďme našim posluchačům ukázat i některé artefakty, které jste přinesla sem do studia, tedy těm, kteří nás sledují i prostřednictvím našich kamer. Tady to jsou tedy ty evropské medaile, respektive spíše ty mistrovské, co se týče republiky.
1: To jsou medaile z mistrovství republiky. Mm-hmm. Vlastně z loňského roku mám zlatou mezi ženami. A z předloni mám stříbrnou ze smíšených dvojic a bronzovou jako individuální.
0: Zároveň je tu i slušivý dres. Ten je v něčem speciální pro tu lukostřelbu?
1: Ten je reprezentační, je to dres oficiální reprezentace České republiky. Hmm. Měla jsem ho už tu čest jednou mít na sobě loni v Srbsku na mistrovství Evropy.
0: A pak se blíží to mistrovství světa. K tomu se ještě dostaneme, ale pojďme hezky postupně možná nejdříve popsat našim posluchačům, co to je ta 3D lukostřelba. V čem se liší od té olympijské? Můžete nám ji trošičku představit?
1: Tak já bych řekla, že od té olympijské se liší vlastně úplně ve všem, protože olympijská lukostřelba se střídí na 70 metrů do takového toho barevného terčíku, který známe úplně všichni.
0: Ano.
1: A 3D lukostřelba je spíš taková vycházka lesem. Chodíte vlastně po vyznačené trati, na které je 24 nebo 28 zvířat, maket vlastně zvířat v životních velikostech s vitální zónou a vy chodíte po tom lese od nějaké jako určené vzdálenosti a střílíte na ty vitální zóny, které jsou potom nějak obudované.
0: Takže to opravdu taková simulace lovu, jak jsem říkal. Vitální zóna si mám představit, že to zvíře nejenže musíte trefit někam do ocásku, ale musíte ho opravdu zasáhnout tam, kde by i to skutečné zvířátko to bolelo.
1: Je to tak. Akorát ono se říká simulace lovu. Já se s tím teda nechci moc totožňovat, protože já bych naživé jako nevystřelila nikdy, ale je to asi jako
0: asi to z toho
1: nejbližší,
0: vychází.
1: Jak tomu můžeme.
0: Ta zvířátka jsou ale dost barevná, jestli si vybavuji. Je to tak? Není to třeba takový hnědý jelen, když použiju nějaký příklad, ale mají různé barvy nebo se pletu?
1: To se zrovna trefilo jako jelen hnědý je, protože je tak i v realitě.
0: Dobře.
1: Je to v životních velikostech a barevně to odpovídá vlastně.
0: Odpovídá té skutečnosti, já vidíte, tak já jsem si myslel, že bývají křiklavější, abyste je s nás našli, tak to musí být docela těžké, tedy něco i jako orientační běh, dá se říct, lesem. Je někdy těžké třeba to zvíře samotné najít, tedy samozřejmě tu maketu?
1: No, občas je to trošku náročnější, když střílíte někam do nějakého tmavšího lesíku, tak je to trošku náročnější, ale u všech stanovišť zbývají obrázky, abychom věděli, na co střílíme a kde máme ty vitální zóny hledat, takže to není tak těžké.
0: Běháte po lese, nebo chodíte, tedy jste řekla, že to je spíš procházka, asi to tedy není ten běh. Máte u sebe ten luk, jste připravena vystřelit. Stalo se vám už někdy, když je to skutečný les, že by třeba jste potkala i skutečné zvíře a mohl vás zmást? Děje se to?
1: To se mi naštěstí ještě nestalo, ale vzpomínám si asi 2 nebo 3 roky zpátky, jsme měli závody tady u nás ve Zlíně, máme střelnici u Zlínského svahu.
0: Ano.
1: A byli jsme v lese, měli jsme tam závody jako Moravský pohár. A teď došla zpráva, že v tom lese se pohybuje medvěd, který došel ze Slovenska. Takže jsme byli trošku nervózní, že ho tam někde potkáme, ale nakonec v pořádku.
0: I takové historky přináší 3D lukostřelba, kterou nám představuje mistryně republiky ze Zlína Martina Blahušová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co vás vlastně k této stále ne až tak divácky známé disciplíně vlastně přitáhlo? Člověk by si myslel, že třeba k té 3D lukostřelbě to táhne právě od toho terče, že to přijde lukostřelci zajímavější, ale vy jste začínala už někdy v nějakých 9 letech, tak byla to jasná volba. Jak jste se o ní vůbec dozvěděla o 3D lukostřelbě?
1: No, to je trošku jako zajímavý příběh, protože já jsem z Malenovic a my jsme měli jednou nějaký dětský den se školou a tam právě lukostřelba byla a mě to v tu dobu strašně nebavilo, ale jako vůbec. Já jsem to nechtěla ani zkusit, jako jsem si říkala, to musí být strašná nuda a třeba o rok o rok později jsem si jako říkala, že bych mohla začít dělat nějaký jako sport, abych jako neseděla doma. A nechtěla jsem hrát fotbal jako všichni kluci, ani tancovat jako všechny holky, takže jsem začala střílet z luku.
0: Tak jste si vzpomněla na lukostřelbu a najednou jste zjistila, že vám to jde, že jste se pro ní možná narodila.
1: Je to tak.
0: Martina Blahušová, mistryně republiky v 3D lukostřelbě, zůstává naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli si trošičku víc popíšeme i to, jak se 3D lukostřelba trénuje a co pro ní potřebujete, třeba právě vy, pokud vás zaujme.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Martina Blahušová je hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tato zlínská lukostřelkyně vybojovala mistrovský titul v rámci republikového šampionátu. Teď už se těší na mistrovství světa. Než se ale dostaneme tady k této zatím dílčí metě, tak pojďme si trošičku říct i to, že to vlastně není až taková legrace, jak se mohlo z našeho předešlého povídání zdát, že se tak jako chodí po lese, občas se někam vystřelí, když na vás vykoukne nějaká maketa zvířete. Asi musíte i tvrdě trénovat. Co je na 3D lukostřelbě nejdůležitější? Střílíte třeba i na terč, tam se trénuje, nebo vyloženě na ty makety?
1: Tak já trénuji jak na normální terčovnice, tak občas si vyjedu i na nějaký cvičný okruh na zvířátka. A no, musím posilovat i jako střed těla, abych měla jako stabilitu, a musím trénovat i jako s lukem tu techniku a ty výstřely.
0: Asi i trošičku fyzičku, protože sice říkáte, že chodíte, nikoli běháte, nevím, jakou roli hraje čas, tedy v rámci toho, co jsme možná neřekli. Je to důležité dostat se od třeba jednoho stanoviště k druhému v určitém časovém limitu, nebo na tom až tak nezáleží, prostě se musíte trefit?
1: Ne, čas roli nehraje, jediné, co hraje roli, tak jsou potom ty zásahy, takže jenom skóre vlastně rozhoduje potom, kdo vyhrál a kdo ne. A já bych řekla, že občas to ta chůze je náročnější než ten běh, protože vydáte trať třeba 12 kilometrů, startovalo se třeba 5-6 hodin, takže hlavně mít trochu nachozeno a potom mít trošku naposilované ruce, protože já mám luk silný 26 liber, udává se to vlastně v librách, a to je asi 12 kilo, takže jedním nátahem vytahám 12 kilogramů.
0: A vystřelíte, vy jste říkala 24 až 28 těch stanovišť, jestli si dobře pamatuju.
1: Na dva šípy, ano.
0: Dva šípy, to znamená, když to vynásobíme, tak to už teda taháte slušnou váhu. Navíc pojďte nám to trošičku popsat. Vy přijdete tedy k nějakému tomu stanovišti, kde na vás vykoukne teda nějaká ta maketa nějakého zvířete. Pořád tady vytahujeme toho jelena, pojďme říct ještě něco jiného. I ten medvěd je tam.
1: Je tam.
0: Tedy ne ten živý, který běhal tady okolo Zlína, ale ta maketa. A je tam nějaký třeba, ani tam není limit na to, že se vám po nějaké chvíli ten medvěd schová v uvozovkách, uteče do lesa.
1: Ne,
0: tam už je klid, musíte prostě co nejlépe zamířit.
1: Je tam akorát omezení na ten výstřel, abyste nemířil 5 minut, takže myslím, že tam je 90 sekund na oba výstřely, teď nevím, jestli se nepletu náhodou. A jdete vlastně ve skupince po 4-6 lidech a obcházíte společně tu trať a přijdete na stanoviště, stoupnete si na tu metu, nebo taky na kolík,
0: ano,
1: a vystřelíte dva šípy na zvíře, co nejlíp do středu.
0: A nepočítá se ten lepší zásah, ale součet obou zásahů, takže musíte každou ránu dobře vážit. Navíc je tam i třeba nějaký prostor na vydýchání, teď zase mě napadá jakási paralela s biatlonem, sklidnit se po té chůzi, zaujmout ten správný postoj. Jak těžké je to na koncentraci?
1: Tak většinou na trati není kam spěchat, takže přijdeme na stanoviště, vydýcháme se, napijeme se nebo si něco malého třeba sníme, abychom doplnili energii, a pak jdeme teprve střílet.
0: Kolik denně nebo týdně, co pro vás bude lepší časový údaj, tak trávíte přípravou a třeba i nějakým posilováním?
1: Tak jsou to 2 hodiny v posilovně, jako silový trénink, a potom mám 3x týdně trénink, a to je asi 6 hodin, takže tak 8 hodin za týden.
0: 8 hodin za týden a 2 hodiny denně v té posilovně, nebo taky týdně?
1: Ne, chodím jenom jednou týdně.
0: Co kromě té střelby, protože počítám, že je to spousta vypuštěných šípů, tak ještě musíte trénovat. Teď mířím spíše na tu psychickou přípravu. Je i v tomto smyslu nějaký trénink na tu koncentraci a na to, jak správně srovnat tu hlavu, což bude asi taky dost důležité?
1: No, kdybych tenhle recept měla, tak vám ho samozřejmě ráda řeknu.
0: Vy ho máte, vy jste mistryně republiky.
1: Ale ten stres na těch závodech, na které vám moc nejde, to si prostě musíte zažít a odbourat. A neříkám, jako když jsem vyhrála mistrovství republiky, že nejsem nervózní, jako jsem nervózní, jak všichni ho

0: ostatní, takže to nejde úplně natrénovat.
1: Dobře, co je pro vás nejtěžší tedy na celých těch závodech?
0: No, v momentě, kdy se vám rozsype hlava, tak to můžete zabolit až domů, protože to, co máte natrénované, tak vlastně neprodáte, pokud ta hlava nefunguje. Takže se učím jako zůstat v klidu nejlépe celou dobu toho závodu a vydýchávat každý ten výstřel, kdyby se nepovedl, i když třeba byl jako přímo do středu.
1: I do své mysli nás nechává nahlédnout mistryně republiky v 3D lukostřelbě Martina Blahušová, která zůstává v klidu i u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín a my se budeme dál věnovat této atraktivní sportovní disciplíně.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: S Martinou Blahušovou si povídáme u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, a to o 3D lukostřelbě. Pokud jste právě teď dorazili, tak věřte, že je to velice zajímavá, atraktivní lukostřelecká disciplína, kdy se nestřílí na terče, ale na makety zvířat, a to v lese. Co je pro nováčka nejtěžší na tom, když má poprvé vystřelit z luku? A teď se bavme konkrétně, třeba vystřelit kamkoliv, klidně do vzduchu, a potom na ten terč. Srovnejte nám ty pocity. Vzpomenete si ještě, když jste někdy v 9 letech začínal?
1: No, nebude to tak složité si vzpomenout, protože dneska dopoledne jsme měli právě akci na střelnici, takže jsem to viděla dneska naživo. Já bych řekla, že to není ani tak náročné toho nováčka naučit vystřelit, ale naučit ho vystřelit správně, protože stojí u toho tak nějak různě, natahuje to jak Legolas, a teď prostě musíte ho srovnat, aby toho tahal správně, aby se neublížil u toho, a ještě k tomu je to pořád zbraň, takže hlídat tohle.
0: Neublížil i jiným. Mimochodem, když už jsme to lehce tedy naťukli, tak běháte někde po lese tady kolem Zlína. Tam asi ten areál a určité bezpečnostní předpisy a jakési instrukce musí být dodržovány. Stává se, nebo je to bezpečný sport z tohoto hlediska? Je tam všechno zajištěno správně?
1: Já bych řekla, že to je bezpečný sport, protože když jsou lidi ohleduplní a i k ostatním, tak se jako nemůže nic stát.
0: Kdy je tedy dobré začít s takovou lukostřelbou? Vy jste začínal už v 9 letech, to je tak akorát, nebo kdybyste to mohla měnit, začala byste ještě dřív, mezi tím, co jste tedy odvrhla fotbal a tanec, jak jste nám popsala?
1: To je právě na lukostřelbě to hezké, že se dá začít v každém věku. Dá se začít v 5 letech, v 15, v 50, v 60, takže není nikdy pozdě, ani není nikdy moc brzo. Když se na to dívám teďka, jako mohla jsem začít dřív, vždycky se může začít dřív, ale jsem ráda, že v těch 9 to bylo takové, jako akorát mi přijde. Ale máme tam lidi, kteří začali ve 20 a střílí skoro stejně dobře jako já, nebo ti, co tam jsou už mnoho let, takže...
0: Je to dost tedy i o té hlavě, a i to může být výzva pro někoho, kdo by se chtěl lukostřelbě věnovat. Vy jste členkou zlínského klubu, tak dá se třeba přijít, přihlásit, a jakým způsobem začít vlastně s lukostřelbou? To by mohl být ten správný první krok.
1: Určitě. Na našich stránkách tak se dá domluvit soukromá lekce. Tam potom ten člověk vlastně uvidí, jestli ho to vůbec baví nebo ne. A potom se dá vstupit do klubu, bereme i děti, bereme i dospělé, a vybavení se dá zapůjčit, a potom se vlastně časem třeba svůj luk koupí taky, když je to natchne.
0: Takže Zlínský klub lukostřelby, který patří v Česku ke špičce, díky vám, nebo třeba i některým kolegům, pojďte se pochlubit.
1: No, máme vlastně v klubu dva reprezentanty, mě a ještě jednoho pána, který doufám teďka poslouchá. A...
0: Můžeme jich jmenovat.
1: Ne, to jdu.
0: Dobře, tak ne.
1: Já bych neřekla, že jsme úplně jako špička, ale že patříme mezi ty úspěšnější kluby v republice.
0: Tak teď rozhodně ten nejúspěšnější 3D lukostřelecký klub je ve Zlíně, alespoň v té ženské kategorii, a to díky Martině Blahušové, která je také českou reprezentantkou, což si umím představit, může být i nákladné. Jakou mají podporu lukostřelci? Jak těžké je třeba pro vás, co se týče té ekonomické stránky, na takové mistrovství světa, které vás čeká, ke kterému se brzy konečně dostaneme?
1: Tak my jako 3D lukostřelci tu podporu nemáme tak velkou, bohužel, jako olympijští, ale svaz nám naštěstí hradí alespoň startovné na těchto závodech, takže je ta částka potom aspoň o pár tisíc menší, než
0: to může být třeba i výzva pro nějakého potenciálního sponzora, který poslouchá Český rozhlas Zlína, chtěl by podpořit Martinu Blahušovou na její cestě do Spojených států amerických, kde vás v září čeká mistrovství světa dospělých. S jakými cíly tam pojedete?
1: Tak ten cíl bude asi stejný, jak na mistrovství Evropy v Srbsku, vlastně v loňském roce, a to je umístit se v první 20. a všecko navíc už bude bonus. Já musím si dát malé cíle, protože když toho chci moc, tak to potom nevíde.
0: Aha, aby byla ta hlava také trošku klidnější, tak i k tomu vám budeme držet palce, ať tady k těm medailím, které jste tady tak krásně rozložila ve studiu Českého rozhlasu Zlín po stole, ať přibydou další a budu se těšit, že si tady popovídáme, až vám ta z mistrovství světa bude viset na krku vedle toho úžasného řetízku s lukem, který vám nosí štěstí. Věříte na to, na podobné amulety?
1: No, já ne, že bych to nevěřila, ale zároveň jako věřím, nevěřím.
0: Je takhle, je něco, co vás uklidňuje třeba při té lukostřelbě? Máte nějaké rituály a podobně? Jsou lukostřelci pověrčiví, jinými slovy?
1: Já se asi snažím jenom před závodem uklidnit, že si pustím třeba do sluchátek nějakou hudbu nebo tak, ale pak se vlastně soustředím už jenom na tu trať a na ten závod a neřeším žádné amulety nebo tak.
0: Tak až se tohle všechno vydaří nejen na tom nadcházejícím mistrovství světa. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byla mistryně republiky 3D lukostřelkyně Martina Blahušová. Díky za váš čas i za vaše slova. Hodně štěstí. Děkuju.

0: června nám zbývá posledních 8 hodin a nějaká ta minutka k tomu. Věřím, že i tento čas strávíte s Českým rozhlasem Zlín, kde vás bude hned po zprávách po 16. hodině například bavit Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka v Humoriádě. Teď je před námi ještě něco sladkého z Petrovy cukrárny a Pavel Vacek se bude těšit, že společně přivítáme zítra po 14. hodině červenec. Mějte se do té doby nádherně a zůstávejte s námi, protože stále platí, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Delší dobu jsme nebyli v období konce 60. let, pro dnešek si proto připomeneme další slavnou kapelu z Británie Tremolos. Ale vezmu to přes obíšťku. Non illuder ti mai byla písnička italské zpěvačky Orietti Berti, která v dubnu 68 posloužila jako tahák pro letní festival Un disco per l'estate. Mimochodem, tam se umístila na druhém místě. A tak se ten hudební motiv zalíbil hned několika dalším, u nás bral inspiraci Václav Neckář. Ale zpátky ke skupině Tremolos. Různí hudebníci přišli a odešli po roce 74, ovšem všichni členové kvarteta z let 66 až 73 spolu s hlavní hvězdou Brianem Poolem v určitém okamžiku vystupovali s pozdějšími verzemi kapely, která je od roku 2023 stále spolu. Neuvěřitelné. Možná vám něco řekne i jméno Chesney Hawkes, který byl obrovskou hvězdou na začátku 90. let s hitem One and Only. Tak toto je potomek jednoho z členů slavných Tremolos, kteří nám teď zahrají My Little Lady. I

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Novým náměstkem léčebné péče zdravotnické záchranné služby ve Zlíně bude Miroslav Fornůsek. V Rožnově a Dolní Bečvě začne od zítřka fungovat poptávková doprava Airbus. Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. V noci očekávejte oblačno, výjimečně s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Od 1. července bude novým náměstkem léčebné péče zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně lékař Miroslav Fornůsek. Ten byl vybrán po 11 letech služby u záchranářů, říká mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Pan doktor Miroslav Fornůsek jako náměstek léčebné péče přebírá odpovědnost za kvalitu a rozvoj léčebné péče zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Hledali jsme do vedení člověka, který naši práci zná z výjezdu, z dispečinku. Právě pan doktor tohle všechno spojuje.
0: V Rožnově pod Radhoštěm a v sousední Dolní Bečvě začne od zítřka jezdit nová poptávková doprava Airbus. Mikrobus nejezdí v pevné časy na pevné zastávky. Lidé si ho objednají v aplikaci nebo telefonicky a mikrobus je pak sveze po městě a okolí. Kolik aut radnice nasadí, upřesňuje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Pouštíme to na prázdniny, začínáme s jedním autem a během podzimu budeme přidávat auto druhé, tak když se to zavede, rozjede, tak máme vypočítané, že zhruba dvě auta by měla poměrně pohodlně pokrýt potřeby Rožnova. V průběhu budeme vyhodnocovat, jak moc velký zájem je a jestli budeme chtít přidávat třetí auto.
0: Jízdy už si můžou lidé nyní rezervovat v aplikaci Airbus. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka, který končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti.
1: Počasí.
0: Počátku noci očekávejte ve Zlínském kraji oblačno, výjimečně se může na západ kraje rozšířit slábnoucí déšť. Během noci se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky a postupně se zmenší oblačnost na polojasno. Nejnižší teploty dosáhnou 21 až 18 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Humoriáda, kterou vás dnes provede Patrik Rozehnal. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a
5: Ondřej Kepka.
4: Nadechla se. Nebo lžu?
5: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano,
4: a
5: jsem...
4: je prázdninově naladěn, Ondra?
5: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
4: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
5: Výborně.
4: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme.
5: Jdem na to.
1: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
2: No, vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Měla návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že je jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říkal, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže tě trénoval vyloženě.
1: Jo, jako, jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem tak si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve, tedy doufám.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod, tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No přece uši.
6: No to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, s kobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: Ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
6: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
6: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
7: Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
8: Si vám ještě trochu ty slivovice.
7: Ne. Ale... Nepí, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na Nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Inspirován, takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, v té, v mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. Ano. To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil
2: hru
10: na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humory Jády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, no.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrovy.

0: posiluje dítě sunarem, pak ho vyndává a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových Lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlašku. Prosím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudru Dlaško, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: No tak to víme. Kdybyste nám prostě řekl, proč se zhoršuje.
1: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zevlovat po bulváře.
0: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
1: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten jeden se opíjí.
0: A co ten druhý?
1: Ten mu nalévá.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak.
4: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
3: Kdo to sestavoval?
4: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
3: To, jak se přistěhoval.
4: Někdy v září. Jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
3: A taky směňovalo.
4: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
3: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale
4: ano,
3: je tu léto.
4: Ano.
3: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
4: No, tak...
3: Vím, že ty máš nějakou výstavu?
4: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil

0: výstavu fotografií, jako autor fotografií.
1: A už je?
0: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít
1: kolik. Co tam bude za fotky?
0: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. Už jsem tady řešil moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. Jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
0: nad
1: Ohří.
0: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a díky. Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfalt dovozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: Půl sedme. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: Ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne? Jo?
4: Už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já už, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
4: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety, Pepa.
4: Jaký cigaret?
5: Jsi chtěl pět.
4: Já jsem chtěl cigarety?
5: Jo.
4: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuju. Přibrah mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Letím.
4: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne! Není pohyb! Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole, Pepo.
4: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
4: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
4: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
4: A připrav mě vykartáču světle žaty.
5: Jo, já vykartáču.
4: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
4: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
4: Já samozřejmě poslíchám, školik je hodně, podívej se na to, pojď tak hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kepkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuju, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším na slyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Od zítřka mohou ubytovaní návštěvníci Zlína využít takzvaný Baťapas. Vsetín bojuje proti takzvanému vizuálnímu smogu. Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. V noci očekávejte oblačno, výjimečně s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Držitelé takzvaného Baťapasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťapas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. Pokračuje PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Držitelé Baťapasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
1: Ve Vsetíně chtějí usměrnit vizuální smog. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a ukázala jim, jak vylepšit výlohy obchodů. Na úpravu fasád a výloh můžou podnikatelé dostat i dotace.
3: Proč by obchodníci měli výlohám věnovat větší pozornost, vysvětluje lektor procházky Petr Čaník.
4: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a přitahuje ty lidi.
3: Město chce jít příkladem a začít u vlastních budov. Co konkrétně plánuje, popisuje městská architektka Martina Hvořáková.
5: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat.
3: Podnikatelé, kteří své výlohy upraví podle doporučení z manuálu, navíc budou moci získat dotace. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
6: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzdali kolem 4000 zbraní.
0: Počasí.
1: Z počátku noci očekávejte v našem regionu oblačno, výjimečně se může na západ kraje rozšířit slabnoucí déšť. Během noci se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky a postupně se zmenší oblačnost na polojasno. Nejnižší teploty dosáhnou 21 až 18 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozorní buďte na silnici 35 u Lešné na Vsetínsku, kde máme hlášenou nehodu osobního auta se zvěří. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už následuje Den v kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je úterý 30. června a krátce po 17. hodině začíná přehled informací, které by vám z dnešního vysílání Českého rozhlasu Zlín neměly uniknout. Za mikrofon usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes nás budou zajímat změny dopravního značení v centru Zlína. Kterých míst se to týká, uslyšíte před 17:15. Dlouholetý farář ze Zlína Štípy František Sedláček obdržel v červnu od papeže Lva 14. čestný titul Monsignor. Kolem 17:30 uslyšíte ukázku z rozhovoru i o tom, co to pro zlínského kněze znamená. Bude toho ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
8: Dávno už vím, že chodím jak těch.

0: Na řadě je teď souhrn nejdůležitějších zpráv dneška s Lukášem Jakubíčkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 335 tisíc korun si mezi sebe rozdělí 5 neziskových organizací ze Zlínska. Peníze získali díky burze Filantropie, kde své projekty představili firmám, veřejným institucím i dalším dárcům. Podporu letos získali například projekty zaměřené na domácí hospicovou péči, pomoc rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním, psychoterapii sourozenců handicapovaných dětí nebo sportovní aktivity pro děti a mládež. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
3: Do letošní burzy Filantropie se zapojilo 14 dárců, mezi nimi i Zlínský kraj. Burza propojuje neziskové organizace s firmami, veřejnou správou i soukromými dárci, kteří můžou podpořit jejich projekty.
2: Město Zlín během letních prázdnin změní organizaci dopravy na křižovatce pod kongresovým centrem ve Zlíně. Změny vycházejí ze studie Centra dopravního výzkumu. Podle radního pro dopravu Václava Kováře z hnutí ANO mají změny zlepšit plynulost dopravy v centru města a zvýšit kapacitu směru ze sídliště Jižní Svahy na Otrokovice. Více o tématu uslyšíte už po písničce. Za nenávistný komentář na sociální síti Facebook dnes krajský soud ve Zlíně potvrdil muži pravomocný trest. Za podněcování nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě dostal 8 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. Odsouzený se už dřív za svůj výrok u soudu omluvil. Rychlost řidičů na silnici 50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na 3 úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další 2 místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
4: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
2: Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku zítra začne rekonstrukce silnice 2/489. Práce jsou rozděleny do 2 etap. Doprava bude po celou dobu vedena se střídavým provozem a budou jí řídit semafory. Dočasně bude přesunuta také autobusová zastávka Vlčková rozcestí, a to v obou směrech. Hotovo by mělo být letos v listopadu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hned na několika místech v centru Zlína se během letních prázdnin změní dopravní značení. Město úpravy plánuje na období, kdy je provoz slabší a řidiči si na nové uspořádání můžou lépe zvyknout. Jaké novinky je čekají, zjišťovala reportérka Michaela Kočendová.
1: Odbočte vlevo. Potom použijte pravé dva pruhy a pokračujte rovně na třída Tomáše Bati.
2: Hlásí při průjezdu křižovatkou pod kongresovým centrem ve Zlíně navigace. Už na konci července tomu ale bude jinak. Řidiči jedoucí od kongresového centra tady doleva na Otrokovice neodbočí.
3: Díky tady tomuto kroku se nám prodlouží interval jednak ze sídliště Jižní Svahy a pak také pochopitelně na sídliště Jižní Svahy, ale pomůže to i pro propustnost ve směru od Vizovic, to znamená směrem na Otrokovice z centra města Zlína.
2: Popisuje změny v dopravním značení v centru města radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
3: Aby jsme tady toto odbočení samozřejmě nahradili, aby bylo možné v tom městě se, tak říkají, zobrátit do 180 stupňů, tak ti řidiči budou mít tuto možnost posílenou nově u Městského divadla Zlín. Zde už to funguje vlastně, přibyla zde možnost odbočení ze dvou pruhů.
2: Změny v dopravě na obou křižovatkách město dělalo na základě studie Centra dopravního výzkumu. Popisuje ji dopravní inženýr Adam Bystrianský.
4: Nejprve jsme na obou křižovatkách provedli dopravní průzkum a změřili intenzity dopravy. Následně jsme pomocí dopravního modelu simulovali, jak se doprava změní po provedení navrhovaných úprav. Výsledky jsme porovnali se současným stavem a posoudili, jak se změní délka kolon a zdržení řidičů.
2: Změny město plánuje cíleně na letní prázdniny. Proč? Vysvětluje Václav Kovář.
3: Ta hustota dopravy je menší a zároveň tak i řidiči budou mít jakýsi prostor na to, aby si na ty změny zvykli, aby si je nějakým způsobem zažili předtím, než začne nový školní rok, kdy je ta intenzita dopravy hlavně v prvních týdnech září opravdu mnohem větší.
2: Další úpravy dopravního značení se dotknou také ulice Osvoboditelů u budovy Centroprojektu. Od srpna tady nově bude možnost se směru od Kudlova pokračovat rovně směrem ke kostelu ze dvou jízdních pruhů. Tím směr zdvojnásobí svou kapacitu. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: 17 hodin a 23 minut je čas na předpověď počasí. Proto po telefonu zdravím Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Tak oblačnosti je málo, respektive pokud se vyskytuje, tak je spíš menší a kupovitá a teploty ty jsou poměrně stále vysoké, konkrétně mezi 31 a 35 stupni většinou, ve vyšších polohách tam jsou už i pod 30 stupni, okolo 28.
1: Dnes bylo opět velice horko, padl nějaký rekord?
2: Ano, padl na dvou stanicích, a to konkrétně ve Štítné nad Vláří a také v Horní Bečvě. V obou případech to jsou rekordy z roku 2022, které byly pokořeny, respektive ve Štítné tam byl vyrovnán a také. Pardon, už i pokořen, ještě v odpoledních hodinách se dorovnal.
1: A kolik tam teda bylo stupňů?
2: A ve Štítné dneska 35,8 a Horní Bečva tam naměřila v té rekordní hodnotě 32 stupňů a 2 desetiny.
1: Pro večer a první polovinu noci platí výstraha před bouřkami. Jaké je máme očekávat?
2: A ty bouřky mohou být silné, což znamená, že ty úhrny mohou lokálně přesáhnout i 50 mm, případně pokud ta bouřka bude okrajově, tak můžou být ty úhrny trošku nižší, také se mohou objevit kroupy a v těch bouřkách také může foukat nárazovitý vítr a ta výstraha se týká především systému, který postupuje teď z Rakouska směrem na sever, severovýchod, ale je možné, nebo závisí ještě, jak se ten systém vyvine, je možné, že zasáhne spíše západní část Zlínského kraje, zatímco ta východní zůstane bez bouřek, možná i bez srážek.
1: Jinak bude večer a noc jaká?
2: Měla by být právě v důsledku přechodu toho bouřkového systému spíše s větší oblačností a potom během noci zase by ta oblačnost měla ubýt a zítra rána už spíše polojasno. Zítřejší ranní teploty mezi 21 a 18 stupni Celsia a vítr by měl vát mírný, během noci pak postupně severních směrů a bude se oslabovat.
1: Co říká předpověď na zítřek?
2: A zítřek by měl začít polojasnem, odpoledne se pak oblačnost bude zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a znovu i silné bouřky. Ty se rozšíří na většinu území kraje a večer pak budou srážky přecházet do deště a postupně ustávat. A s tím také souvisí informace o výstraze, která ovšem v důsledku přechodu našeho interního z výstražného systému ve staré podobě na nový systém, ten bude zaváděn zítra, tak výstraha není vydaná, ale interně a do předpovědí píšeme, jako kdyby byla na zítřek výstraha opravdu vydaná, takže opět silné bouřky, silné srážky i kolem 50 mm, opět kroupy, opět kolem 2 cm a také ty silné nárazy větru i k 90 km v hodině, ale i tak by zítra před tím odpoledním bouřkovým pásem, bouřkovým happeningem měly teploty vystoupat mezi 31 a 34 stupňů Celsia.
1: Ještě poslední otázka, jaká tedy zítra bude biozátěž?
2: Ta zůstane na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Tolik informace o počasí od meteoroložky Báry Kučerové. Díky za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30, posloucháte Český rozhlas Zlín. Ve Štípě na Zlínsku působí už od roku 2005 kněz František Sedláček. Tomu v červnu letošního roku papež Lev XIV. Udělil titul Monsignor. Moderátorka Anna Randárová se ho zeptala i na to, co čestný titul znamená.
1: Tak je to ocenění pro kněze a znamená to velký pán. Ale já se velkým pánem nikdy necítím, protože od narození jsem jenom Sedláček.
2: Tušil jste, že vám titul bude papežem udělen?
1: Vůbec jsem to jako netušil, protože kde by jako na venkovského faráře, který tam už je přes 20 let, kdyby si někdo jako vzpomněl, kdyby byl na nějakém význačném místě, ať už v Olomouci, nebo na nějakém význačném místě v církvi, tak snad jo. A myslím si, že to bylo akorát, protože už má člověk jako věk, že už budu mít těch 75 let, tak možná za to, že člověk těch víc než 50 let slouží v církvi.
2: A jak tedy papež vybírá, kdo bude oceněn?
1: No to vůbec teda nevím. To musí někdo navrhnout. Jo, pravděpodobně jako z biskupství nebo z arcibiskupství, arcibiskup nebo kněžská rada nebo někdo, nevím.
2: Ocenění vám při kněžské pouti na svatém Hostýně 9. června 2026 předal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Napadá mě, nese sebou ocenění i nějaké povinnosti?
1: O povinnostech jako nevím, to je čestný titul a akorát v tom jsem dostal, že potom můžu nosit slavnostnější kleriku olemovanou, ale zatím je nemám, zatím budu chodit jako obyčejně.
2: A jsou to ty jediné změny, nebo se pro vás měnilo ještě něco víc?
1: Já myslím, že se nezměnilo nic, protože největší titul jsem dostal, když jsem se narodil, že jsem člověk. Pak když byl člověk pokřtěn, tak je dítě boží a pak kněz a jako nějaký velký pán, jako to se vůbec jako necítím.
2: Mluvíme spolu o tom, že vám byl titul udělen papežem a tak se nabízí otázka. Setkal jste se někdy, ať už v minulosti, anebo plánujete se

0: zemřel arcibiskup Vaňák. Pak jsem se s ním setkal několikrát, protože můj mladší bratr, tak ten měl na starosti české poutníky v Římě, v poutním dově Velehra, tak vždycky to nějak jako zařídil, jakože jsme tam jako byli. No.
1: Titul Monsignor vám byl udělen několik měsíců předtím, než oslavíte tedy 75. narozeniny, o kterých jste před chvílí mluvil. A je to tedy věk, kdy se každý kněz má oficiálně zříct svého úřadu. Co se bude dít u vás?
0: Tak až budu mít 75 let, tak já to tady přečtu, co mám udělat. Žádá se, aby farář, který dovršil 75 roků, se zřekl úřadu do rukou diecézního biskupa, který po zvážení všech okolností osobních i místních rozhodne o přijetí nebo odložení. Při přijetí se musí diecézní biskup postarat o jeho přiměřené vydržování a bydlení. Tak to nechám na otci arcibiskupovi, ať on se stará.
2: Celý rozhovor Anny Randárové s monsignorem Františkem Sedláčkem si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Stanislav Lolek patří k malířům konce 19. a počátku 20. století, kteří tvořili v duchu impresionismu. Narodil se sice na Šumpersku, ale velkou část svého života strávil v Uherském Hradišti. A právě tam pátrala po jeho životním příběhu Markéta Macháčková.
1: Stanislav Lolek měl k našemu kraji a k našemu městu velmi vřelý vztah. Jednak tady strávil velkou část svého života a jednak ho také kraj zdejší inspiroval v tvorbě.
2: Říká Milada Frolcová, historička umění z Uhersko-Hradišťské galerie Slováckého muzea. Moravský malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Palonině na Šumpersku.
1: Zpočátku vůbec ne.

0: uvažoval o tom, že se stane malířem.
1: Láska k lesu a zvěři ho v mládí přivedla na lesnickou školu v Písku. Tam si ale všimli zdejší pedagogové jeho nevšedního výtvarného talentu a Stanislav Lolek nakonec vystudoval Pražskou akademii výtvarného umění u slavného malíře Julia Mařáka.
0: On patří do té slavné, můžeme říct, skupiny malířů, krajinářů, mařákovců.
1: Inspirací jeho děl byla především česká a moravská krajina, ale i zkušenosti ze zahraničních cest. V jeho obrazech se odráželo jeho zaujetí pro detail a znalost přírody.
0: Lásku k lesům, to, co studoval, zejména teda k honitbě a k myslivosti, tu vlastně nezapřel v sobě po celý život. V jeho tvorbě se objevuje především krajina v tom impresionistickém nebo postimpresionistickém duchu, to znamená zachycující určitý okamžik, buď třeba jarní náladu nebo krajinu před bouří.
1: Z jeho krajinářských děl jmenujme krajinu s Buchlovem, Senoseč, Luhačovickou alej nebo jeho obraz Za humny. Přímo v Uherském Hradišti pak vytvořil figurální malbu o vzniku Československa Přísaha lidu. Méně známou souvislost jeho tvorby přibližuje Milada Frolcová.
0: Myslivost miloval, to měl v krvi, takže vytvořil takový atlas a starší posluchači rádia si to budou pamatovat. Ve školách se vždycky, když se bral přírodopis, tak se přineslo, jak to zvíře vypadá. A právě tyto pomůcky, zoologický atlas, ale byly to v podstatě malby, tak to pro ty školy vytvářel Stanislav Lolek.
1: Na školní pomůcky maloval různé druhy zvířat. Proslavila ho však jedna konkrétní liška.
0: Když se řekne liška bystrouška, tak se posluchačům vybaví Rudolf Těsnohlídek a Leoš Janáček. Ale málo kdo ví, že vlastně tím prvním inspirometem byly kresby Stanislava Lolka, který slýchával od myslivců příběhy o chytré lišce, lišce bystroušce, a ty ozvuky našla i v těchto dalších dílech, literárním a hudebním.
1: Stanislav Lolek, malíř krajiny a lišky bystroušky, byl velmi aktivním umělcem, členem Sdružení výtvarných umělců moravských, několik let působil i jako ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde žil od počátku 20. století a v roce 1936 i zemřel. Jeho připomínkou je Lolkova vila v Uherském Hradišti naproti nemocnice i rodinná hrobka na hřbitově v Mařeticích. A jak dodává Milada Frolcová, často bývá neprávem opomíjen.
0: Zejména ta jeho tvorba krajinářská z počátku 20. století patří do takového, bych řekla, domácího stříbra. A to nejenom tady pro nás, pro Slovácko. Právě třeba i tato díla jsou ve sbírkách Národní galerie, Moravské galerie a řady předních českých galerií, jako i v soukromých sbírkách.
1: Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: pokud už na to máte dostatečný věk, nejspíš si jen málo kdy vzpomenete na to, co jste dělali přesně před 30 roky. Dnešek ale takovým dnem pro hodně lidí je. 30. června 1996 totiž čeští fotbalisté sehráli finále mistrovství Evropy, ve kterém nakonec prohráli s Německem. Utkání hostil londýnský stadion Wembley a jako kapitán do něj vedl český tým Miroslav Kadlec, tedy rodák z Uherského Hradiště.
1: K běžným povinnostem fotbalového kapitána přibyla Miroslavu Kadlecovi před začátkem finále mistrovství Evropy v roce 1996 ještě jedna hodně výjimečná. Přímo na ploše stadionu ve Wembley představoval své spoluhráče tehdejší britské královně Alžbětě II.
2: Předtím byl nějaký ten pokyny, co, jak se má člověk chovat a já nevím, jo, ten protokol je s tou královnou a to tak tam člověk před zápasem stresují, jak se má člověk chovat, takže člověk se soustředil spíš na fotbal a aby to chtěl mě co nejrychleji za sebou.
1: Připouštěl Kadlec s odstupem času v pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta, že v daný okamžik si výjimečnost setkání s královnou neuvědomoval. Brzy ale zjistil, jak to lidi zajímalo.
2: Po příjezdu z mistrovství Evropy nějaké besedy proběhly.
3: O fotbale nic, jenom
2: o fotbale, to byla druhá otázka, protože já jsem na to, člověk si to neuvědomoval v ten moment, jo, co to je za událost, že se člověk potká nebo že si potřese rukou s královnou a tam ty otázky těch lidí a já říkám, no, tak jsem si podal ruku s královnou. Jako,
3: ale umyl jsem se.
1: Ve finále s Německem se Češi dostali do vedení po necelé hodině hry díky penaltě proměněné Patrikem Bergerem. Poté ale přišel na hřiště německý náhradník Oliver Bierhoff. Ten nejdřív vyrovnal a v páté minutě prodloužení pak nastal tento moment.
4: Pozor na Klinsmana, má prostor 16. Levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace. Němci střílí. Je to branka, přátelé. Je rozhodnuto.
1: I druhou branku vstřelil právě Bierhoff a vzhledem k tehdejšímu pravidlu o zlatém gólu v prodloužení tím zápas okamžitě skončil.
2: První zklamání bylo, ale potom s odstupem času člověk musí říct, že vůbec, jak jsme měli prostě to štěstí a s odstupem času prostě to finále bylo nádherné. No.
1: Zatímco o předzápasovém setkání s královnou mluví Kadlec často, při ceremoniálu po utkání pak došlo k srdečnějšímu kontaktu s německým kancléřem Helmutem Kohlem. Český kapitán tehdy hrál za německý Kaiserslautern.
2: A on byl hlavně fanoušek Kaiserslauternu. Mm-hmm. On měl členskou kartu 001. S tím jsem se pobavil.
1: Kadlec nebyl jediným rodákem z Uherského Hradiště, který převzal stříbrnou medaili. Součástí týmu byl taky Milan Kerbr. Ten ale do finále nenastoupil, stejně jako další reprezentant Zlínského kraje Radek Drulák, který pochází z Hulína. David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Čas plyne jako voda a odneslo už i prostor pro dnešní vysílání pořadu Den ve Zlínském kraji. V 18 hodin se ale můžete těšit na aktuální zprávy. Tématem bude například budování bezbariérových panelových domů ve Valašském Meziříčí nebo nová turistická brožura nejen pro Kroměřížsko. Z mé strany je to pro dnešek vše. Příjemný večer od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Kristýna Fuchsová.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Valašské Meziříčí proplácí lidem nové výtahy. 30 tras v okolí Kroměříže mapuje pro turisty nová brožura. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. V noci očekávejte oblačno, výjimečně s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Valašské Meziříčí letos zlepší bezbariérový přístup k téměř 400 bytů. Z programu Mobilita podpoří instalaci 10 nových výtahů a modernizaci dalších 8. Kvůli velkému zájmu obyvatel radní navýšili původně vyčleněnou částku na 4,6 milionu korun, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
2: Výtah dokáže lidem výrazně usnadnit každodenní život a často rozhoduje o tom, zda mohou ve svém bytě pohodlně zůstat i ve vyšším věku. Velký zájem o dotace nám ukazuje, že podobná podpora má jednoznačně smysl, a proto jsme se rozhodli program finančně posílit.
1: Kroměříž vydala nového turistického průvodce s názvem Výletník. Brožura obsahuje 15 tras v okolí Kroměříže a dalších 15 v okolí slovenského města Ružomberok. Publikace obsahuje popis tras, mapy, fotografie, údaje o převýšení a památkách, úkoly pro děti i informace, zda je výlet vhodný pro kočárky. Podrobnosti dodává lidovecký místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka.
3: Idea k tomu, aby vznikl tento výletník, prakticky vznikla za covidu, kdy lidé nemohli cestovat a jsou tu větrné mlýny. Máme tady sjezdovku, kousek od Kroměříže bývalou, takže začali jsme si tyto věci sdělovat a když skončil covid, tak jsme si řekli, pojďme inspirovat druhé lidi.
1: Turistický průvodce Výletník je dostupný zdarma v informačním centru Kroměříže. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc.
0: Počasí.
1: V noci očekávejte ve Zlínském kraji oblačno. Během noci se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky a postupně se zmenší oblačnost na polojasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 21 až 18 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlínském kraji aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už Morava krásná zem s Janem Kosíkem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

0: Krásný podvečer, milí přátelé. Doufám, že jste prožili dnešní den ve zdraví, v klidu a pohodě. A k dobré náladě vám doufám také dopomůže pořad Morava krásná zem, u kterého vás opět vítá a zdraví Jan Kosík. V těchto dnech jsme jako každé prázdniny spustili projekt pro mladé zpěváčky Prázdniny u babičky. Dnes v poledne se jako první dovolala 8letá Karolínka Žítková a zaspívala nám písničku Píme vínečko, což bylo v těchto horkých dnech určitě osvěžující a motivující. No a kdybyste si chtěli Karolínku opět poslechnout, tak najdete ji v aplikaci Můj rozhlas či v archivu Českého rozhlasu. No a v poledne telefony zvonily ještě nějakou dobu po skončení našeho pořadu, nemohl jsem všem vyhovět, tak máte možnost i nyní ještě popřát těm, které máte rádi. Dnes má svátek Šárka a na Slovensku Melánia. Já mám svoji milou švagrovou Šárku, tak jí i všem ostatním oslavenkyním i narozeninovým oslavencům přeji všechno nejlepší. Telefon sem k nám do studia je 726 46 5200. V úvodu nám hrála Lanžočánka písničku Zdeňka Baťky, kebyste věděli, zpívali Božena Hrubá a Hana Janotová. No a já hned vezmu tady jeden telefon, paní Soňa se k nám dovolala a tuším, že říkala, že z Francie, tak dobrý den.
1: Dobrý den, my vás moc zdravíme od městečka Tours, kde je pochovaný svatý Martin a chtěli bychom dát zahrát písničku babičce a dědečkovi Havlíkovým do Mutěnic. Zdraví je Klárka, Mireček, Martin. Moc na vás vzpomínáme, posíláme požehnání od svatého Martina a taky zdravíme paní Uhrovou do Lanžota a taky posíláme písničku. Děkujem.
0: My moc děkujem. Užijte si dovolenou, pokud jste na dovolené, jestli jste na výletě, ať dobře potom dojedete a užijte si Francii. Mějte se hezky. Děkujem. Naschledanou. A pojďme si zahrát. Budou to Ištvánci ze Šardic a Švarný Šohájek.

0: Tak, čtu z e-mailu. Dobrý den, tímto bych chtěl popřát své sestře Šárce Valové k dnešnímu svátku. Máme tě rádi. Za celou rodinu, bratr Tomáš. A komu chce popřát paní Mirka? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pane Kosík, já vás moc zdravím i celý personál ve studiu Český rozhlas Brno.
0: Děkuji.
1: A prosím vás o zahrání písničky mému bratrovi, který v neděli oslavil 70 roku. A je to báječný. Prosím?
0: A řekněte prosím jeho jméno, aby jsme věděli, jak se bratr jmenuje.
1: Vladimír Hicks, je to bydlí v Letonicích a je rodák z Němčan. A přeju, abyste mu zahrali pěknou písničku. Je to báječný člověk, obětavý, vzorný táta, dědeček. Je to opravdu výjimečný člověk, pracovitý, srdečný, mírumilovný, zaslouží si od nás všech vřelý dík a krásné přání k jeho 70. narozeninám. Je to také i můj bratr je kmotr mé dcery Dášenky. No, je to výjimečný člověk. Tak mu zahrajte pěknou písničku a hlavně mu blahopřeje jeho manželka Eva, jeho děti Libor, Jirka, Milan, Evička s rodinami a my sourozenci Jarmila, Marie a já Mirka s rodinami. Tak ať máš, Ladi, krásný život, nádherný, báječný život, plný lásky a pochopení pro všechno a se ti dobře daří a moc ti za všechno děkujeme všichni.
0: A vy jste mu, paní Mírko, velice pěkně popřála a já vám za to děkuju, že jste zavolala. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Také. Naschledanou. Děkuji.
0: A komu chce popřát pán Vilém z Pitína? Dobrý večer.
2: Vilém z Pitína?
0: Ano, dobrý večer.
2: Takže zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, Jane, u mikrofonu zvukového mistra a všechny posluchače.
0: Děkuji.
2: Dnes má svátek Šárka Kuchyňková z Přibyš, štěstí, zdraví, pohodu, zdravíme maminku, přeji z Pitína. Zítra má svátek Jaruška Urbánková z Křepy, štěstí, zdraví, lásku, dodržovat, Jaruško, pitný režim, ne alkoholem, František může vykopat ořechovku starou, přeje Vilém a Květinka. Ve Vranovicích je Jaruška Soukupova, štěstí, zdraví, vždy dobrou náladu, zdravíme manžela Luboše. Písničku pocila manželům Hlávkovým, manželům Koktavý, Maruce Žemlové, manželce Květince, Broňkovi Uhrovi a jeho mamince. Poslední jsem si nechal paní Zdeňku Sloukovu, paní Zdeňku Šmídovu z Přibic, ještě jim tam přidám rodačku z Přibic, která žije v Pohořelicích, paní Zdeňka Mališkova. Holky, štěstí, pevné zdraví od Květiny, Květinky a Viléma. Jane, já vám moc děkuju a tato písnička, kterou máte nachystanou, si vychutnejte také se zvukovým mistrem. Děkuji a někdy nashledanou.
0: A pane Viléme, já doufám, že tu následující písničku si zaspíváte s náma, protože je to velice známá táhlá věc v podání cymbalové muziky Krajcar, ale k tomu se dostaneme ještě za chvilku. Takže děkuju vám, že jste zavolal. Mějte hezký večer. Naschledanou. A ještě jeden e-mail. V pondělí 29.6. měl svůj svátek náš dědeček, pan Pavel Ztratil ze Zlína, který je zároveň hrdý rodák z obce Komňa. Zahrajte mu prosím krásnou veselou písničku a my dědečkovi přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu, štěstí, radost ze života a boží ochranu. Máme tě, dědečku, moc rádi. Přání zasílají manželka Maruška a dcery Jana a Ráďa s rodinami. Vnoučci Ondrášek, Tomášek a Matyášek a vnučka Aneška zasílají dědovi velkou pusu. No a fenečka Roxy štěká radostí. A my si pojďme teďka zahrát písničku známou od Fanoše Mikuleckého Bude večer a je to cymbálová muzika Grajcár s primášem Martinem Zlomkem.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, bude večer a cymbalová muzika Grajcár nám právě dohráli a dospívali a paní Lída ze Šlapanic, doufám, že si taky zpívala aspoň v duchu, teďka známou Bude večer. Ano.
1: Dobrý podvečer. Ano, měl jste svátek, tak taky hodně tomu svátku, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: Oslavili jste si to určitě a teď bych chtěla, mám tady... Paní Františka Klempová v poledne mi nechala zahrát sestra z Mramotic, tak já jí taky písničku pošlu. A ještě mě paní Ostrá dávala srdcovku, nemohla jsem se dovolat, pane Kosik. Mm-hmm. Tak to dělám dneska, taky za to moc děkuju. Byly to Hornobojany a krásný sen, tango. A ještě tady mám vzpomínku na maminku moji. 29. měla narozeniny, měla by 109 roků. Tak na ně všichni vzpomínáme a je to rodina moja Drápalová, ze Šlapanic, rodina Klempová, z Mramotic a rodina Matulová. Všechny rodiny, vnoučata a pravnoučata vzpomínají babičku. A ještě bych chtěla poslat, mám kamarádku v Rajhradě, Květku Hochmanovou, tak taky pro potěšení, je smutná, že je takový teplo. A vám děkuji za prostor, pane Kosik.
0: Ráda se stalo.
1: A zase někdy nashledanou, děkuji
0: určitě
1: vám.
0: Určitě zavolejte, budeme rádi, mějte se, paní Lído, nashledanou. A paní Lídu vystřídá teďka paní Zita z Jevíčka. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý večer, pane Janíšku, srdečně vás zdravím, taktéž pana zvukového mistra. A já bych vás prosila o písničku pro moji kamarádku Růženku Valčíkovou z Luhačovic, která se nedávno vrátila z Kalifornie, přiletěli s dcerou Marcelkou a měli to štěstí, že v Luhačovicích byl koncert Hradní stráže, kterou konferoval pan Jiří Helán. Tak já, pane Jiří Heláne, já vás srdečně zdravím, pokud posloucháte. A taky bych chtěla pozdravit Jarouška Wolfa, na něho stále vzpomínám, jak se má tady v těch vedrech. Zdravím všechny svoje přátelé, rozhlasili jejich hrozně moc, já je nemohu všechny jmenovat a oni vědí, s kým se známe a s kým si občas telefonujeme. Tak já vás všechny zdravím a také vzpomínám na našeho kamaráda rozhlasového pana Pepička Dovka. Na něj tež nemohu zapomenout. Tak pane Jeničku, já vám děkuji za prostor a písnička je také pro vás i pro pana zvukového mistra.
0: Moc krát děkujeme. Mějte se hezky, paní Zito, ať se vám daří.
2: Děkuji vám.
0: Mějte se hezký večer.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. Tak a hudební dárek k dnešnímu svátku, ať potěší našeho milovaného tatínka, syna, manžela a dědečka, pana Pavla Pastorka z Kochavce, s přáním pevného zdraví, štěstí, radosti z každého dne v kruhu nejmilejších. Píseň ať potěší taky jeho syna, Pavlíka Pastorka, jinak kopie tatínka, odlitek přes kopírák, jak čtu tady v e-mailu. S úctou přeji a za všechno děkuji vnouček Daniel, dcera Veronika, syn Pavel ze Sapčou, manželka Věra, maminka Maruška a jejich přátelé, známí, kamarádi, co jich znají a rádi mají. No a Jaroslav Novák nám teďka předvede, že nebo oznámí, že nebude v Hody s Tárkem a zpívají Jožina Ducháčková a Vojtěch Ducháček, a to znamená, že hraje Šohajka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: A nyní ve vysílání vítám naši stálici, která volá, máme radost toho, že volá paní Marie Uhrová. Zdravím vás,
4: dobrý den. Na večer. Dobrý na večer z toho prohrátého Lanžota. Pane Kosík, velice srdečně vás zdravím, ale já mám a všetkých těch kolegů, co jsou tam s tam, jenom se tam neupečte. Abyste měli všetci dobrou náladu aj v tém horku. Ale já mám dneska i také přáníčko. Mám kamarádku Emu Kůřilovou v Mutěnicích a dobrého známého Roberta Smetáka z Vítonic. A nesmím zapomnět na Jarušku Urbánkovou, protože má zajtra svátek. Moji milí, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, hlavně to zdraví, aby Emi hodně dlouho ještě do Mutěnického kostelíčka chodívala, aby se tam ten růženeček ještě modlívala, protože to hodně potřebujem. Pane Kosík, zdravím všech mojich kamarádů, co mám přes rádio,

0: Alexová, zdravím vás a přeji vám ke svátku hodně zdraví. Zdravím i posluchače.
1: Děkuji.
0: A fandím vám.
1: Děkuji.
0: Protože jste z Mikulčic, protože já jsem taky bývalá Mikulčánka.
1: Ale, aha.
0: A děkuji vám za krásné písničky. Prosím o zaslání pěkné písničky spolužákům roku 49 z Mikulčic. Lidka Poláchová, Michal Psová. Děkuji moc.
1: Rádo se stane. Mějte se hezky. Děkuji za zavolání. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tak a svátek slaví taky pravidelní dlouholetí posluchači tohoto pořadu, a to pan inženýr Petr Janků z Březové u Uherského Brodu, a slavil svátek i jeho syn Honza Janků ze Starého Hrozenkova. Dále slaví svátek i pan Petr Křeháček se synem Petrem a nedávno oslavil svátek i jejich syn Honza, vysokoškolák z Brna, a slavil jmeniny i nejmladší člen rodiny Matěj Křeháček. No a jejich dědeček, tatínek, pan Ladislav Křeháček. Závěrem nemohu zapomenout hudebním dárkem pozdravit pana Petra Potěšila z Kozojídek, kapelníka dechové hudby Březovjané z Březové u Uherského Brodu. A třešnička na dortu svátek slavil taky umělecký vedoucí pan Ladislav Bělánek. Určitě i po letech na nás rád vzpomíná, jako mi na něj na 14. květen před 8 lety. Všem jmenovaným s rodinami přejeme pevné zdraví, boží požehnání a radost z muziky. Od srdce přeje Pavel s Věrou. Tak a ještě tady mám jedno přání. Dne 30. června 2021 byla rozptýlená moje maminka, paní Jana Buřilová, rozená Varmužová. Dětství prožila v Králově Poli u rodiny Pokorných a u kmotřenky Šindelkové. Ráda jezdívala k moři, kde se ráda opalovala, také jezdila s rodinou na chatu a do Piešťan za sestrou Helou. Zemřela po dlouhé těžké nemoci. Tak vzpomíná syn Honzík a Bohunka Prokešová. No a pojďme si zahrát, budou to Mistřínská děvčata od Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka, zpívají Libuše Foltínová, Jaroslav Tesák, Věra Veselá a Radek Pluháček. Hraje dechová hudba Dolanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: dobrý večer. 38,08 je tam, prosím, na teploměru.
1: Aha, aha.
0: To je hrůza. Ale to nevadí, to nám nepokazí dobrou náladu.
1: No,
0: já
1: bych
0: chtěl, pane Kosí, abyste zahrál jako v rádiu Brno, tak pro posluchače v rádiu Zlín. V celém tém okolí máme rodinu a je tam Petr a Pavel, ti měli svátek v pondělí a moje sestra Jaroslava má prvního, je to dnes, ani sakra nevím, tak hodně štěstí a zdraví všem jmenovaným přeju a vám, přátelé, pěkný další podvečer. To vám přeje Jožka Skopal z Hovoran.
1: Tak moc krát děkujeme za zavolání, mějte se pěkně a zkusíme vzít tady druhý telefon, protože volal pan Karel a nevíme, jestli se nám to podaří. Tak dobrý den, pane Karle, slyšíme se.
2: Ano, pan Karel, vás se mluvá.
1: Tak bohužel opravdu nám tady zlobí technika, takže vůbec vám nerozumíme, takže se omlouvám, zkuste to ještě do třetice a uvidíme, jestli to zkusíme nějak tady pořešit. Opravdu vám není vůbec rozumět, tak zkuste ještě do třetice zavolat, prosím. Děkuju. Tak a máme tady teďka zase e-maily. Tak a poslal nám je Jarda Wolf, takže milý Pavle, přeji ti z celého srdce brzké uzdravení, hodně sil, optimismu a co nejrychlejší návrat mezi kamarády a muzikanty. Ať tě neopouští dobrá nálada a hudba ti dodává energii. Přeji pevné zdraví a mnoho krásných chvil s kapelou Žadoviáci. Přání a podpora je pro Pavla Jecha z Dobřínska. A Jarda Wolf teďka tady vyjmenuju, přeje spoustě dalším lidem, takže jenom přečtu jména. Ladislav Pavluš z Kyjova, Martina Kadlčková z Horní Němčí a teďka máme Dolní Němčí, Petr Janča, Petr Cmol, Pavel Stojaspal a opět z Horní Němčí Pavel Janča. Takže těmto všem přejeme všechno nejlepší a písnička Krásný valčík od Láca Ránky, který napsal Antonín Michna a Ladislav Hrdlička, zpívá Světlana Tesáková a Jitka Opluštilová a je to Zapomeň.

0: A na telefonu máme pana Mirka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás na všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Včera bylo Petra Pavla, tak dneska bych chtěl, když pozadu, nechat zahrát všem mojím kamarádům Telomena, bráchovi Pavlovi, synovcovi Pavlovi, ať jsou všetci zdraví a ať tyto horka prožívají aspoň trochu někde v látku.
0: Ano, je to tak.
1: Děkuji vám a opatrujte se také tam. Děkuju.
0: Tak, děkujeme a šťastnou cestu.
1: Naschledanou.
0: Tak, naschledanou a půjdeme si zahrát. Bude to známý Jetelíček u vody a hraje dechová hudba Suprafonu.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Během písničky Jeteliček u vody se nám dovolala paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Kosíku. Já bych vás chtěla poprosit, včera měli svátek Pavlové a máme v Kobylí Pavla Kováře, to je manžel naší dcery a její syn Pavel, tak už jsme jim s manželem včera popřáli, tak ještě bychom jim dneska chtěli hudební pozdrav poslat od vás, protože máte moc pěkné písničky a tak já jsem neodolala, abych ještě jim neposlala aspoň nějaký ten hudební pozdrav. Oba dva jsou taky takový jako hudebně založení.
0: Ano, to je dobře. Tak, my velice rádi zahrajeme.
1: Vám moc krát děkuji, mějte se hezky, všichni vás tam pozdravuju v Českém rozhlase.
0: Děkujeme a vy a taky, paní Marie.
1: Snad tý vedra nějak všetci přežijeme.
0: Ale tak věřím tomu, že ano, určitě, ano, jasně.
1: Snažíme se chladit.
0: Přesně tak a pitný režim je důležitý u toho, takže
1: ano.
0: A už to pomaličku připadá ty teploty, takže už to snad máme to nejhorší snad za sebou.
1: Trošku jsme si toho tepla užili víc, jak jindy.
0: No jasně.
1: To nevadí, já mám teplo ráda, protože zimu tu zase nemusím. Přesně
0: tak. Tak jo, paní Marie, děkujeme za zavolání, opatrujte se. Ať se vám daří.
1: Vy taky a buďte zdraví všichni.
0: Děkujeme, vy taky.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, prosím o zahrátí písničky věrnému posluchači Honzíkovi Mimochodkovi ze Strání k jeho 14. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a ať si pořád takový veselý kluk. To ti přeji mamka, taťka a celá rodina. Máme tě moc rádi. A teďka ještě písničku stihneme a bude to Šohajova Škoda a hraje Nivničanka.

A ještě na závěr pořadu tady mám jednu pozvánku na Cyrilo-metodějskou pouť na Podluží v Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří. A bude to v neděli 5. července a od 15.30 bude modlitevní program a v 16.30 bude koncelebrovaná mše svatá za přítomnosti biskupů Čech a Moravy. Všechny srdečně zve, zejména Krojované, římskokatolická farnost a obecní úřad v Mikulčicích. A letos je hostující obec Mutěnice. A pojďme si ještě rychle zahrát a bude to Uzučky, Chodníček a Tufaranka.

Tak vážení přátelé, náš pořad dneska už pomalu končí, ale víceméně my spolu ještě budeme pokračovat dál, protože ve zprávách v 19 hodin, po zprávách v 19 hodin bude ještě pořad Na pěknou notečku, který mám taky já dneska na starosti, takže pustíme si moravské legendy a pojďme si vychutnat historické nahrávky cymbalové muziky Slávka Volavého či Hradišťanu s Jaroslavem Staňkem a další moravské legendy. No a milí přátelé, já vám děkuji za příjemně strávený čas, také vám všem děkuji za milá slova, která mě skoro každodenně posíláte a velmi si toho vážím. Takže nadešel čas dovolených a dalších různých aktivit, tak se teďka jen na pár chvil trošku odmlčím, ale už se těším na další pokračování a čas strávený v vaší společnosti. No a už nám pomalu hraje valčík Bohumíra Kameníka, na rozloučenou hrají Kameníkovi muzikanti. Já vám všem přeji krásný zbytek večera, loučí se a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dopravní společnost Zlín Otrokovice reaguje na tropická vedra. Policisté v Buchlovských horách spustili úsekové měření. V Evropské unii skončí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. V noci očekávejte oblačno, výjimečně s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 18 stupňů. S dalšími zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Dopravní společnost Zlín Otrokovice kvůli současným vysokým teplotám nasazuje na linky maximum klimatizovaných autobusů a trolejbusů. Řidiči během směn dostávají balenou vodu a na konečných zastávkách mají k dispozici zázemí, kde si můžou odpočinout a doplnit chlazené nápoje. Pokračuje mluvčí dopravce Zdeněk Dvořák.
3: Naším cílem je vypravit v horkých dnech do ulic co nejvíce klimatizovaných vozidel. Trolejbusů denně do ulic vyjíždí 47, z nich je až 37 klimatizovaných. Autobusů nám vyjíždí 29 a z toho můžou být klimatizovány všechny. Vždy však záleží na tom, kolik jich máme k dispozici po technické stránce.
2: Rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
4: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
2: Zahraniční prodejci musí od zítřka při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů typu Temu a Shein.
5: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Na mistrovství světa nastoupilo před malou chvílí Norsko do vyřazovacího duelu s pobřežím Slonoviny. Fotbalisté Francie budou hrát od 23 hodin našeho času se Švédskem. O postup do osmifinále si v noci zahrají také Mexiko s Ekvádorem.
1: Počasí.
2: Počátku noci očekávejte ve Zlínském kraji oblačno, výjimečně se může na západ kraje rozšířit slábnoucí déšť. Během noci se jen s malou pravděpodobností objeví přeháňky a postupně se zmenší oblačnost na polojasno. Nejnižší teploty dosáhnou 21 až 18 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na porouchané vozidlo si dejte pozor na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku u Otrokovic na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už folklorní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku, který se každý všední podvečer věnuje lidovým písním, moravskému folkloru i různým zajímavostem. Dnes vás vítá a zdraví Jan Kosík. Slyšeli jsme v úvodu písničku Na poštorskej věži zlatá baňa leží. Tato písnička se zpívá i v jiných popisech místa, jako třeba Na tvrdonskej věži a podobně. Hrála cymbálová muzika Břeclaván a zpívali známé zpěvačky Ludmila Kobzíková a Jindra Zapletalová. Podobně by se dala také popsat i následující písnička Otvírajte sa strážnické brány. V našem rozhlasovém archivu jsem našel unikátní nahrávku z živého vystoupení cymbálové muziky Slávka Volavého. A právě s tímto legendárním primášem a s neméně známým zpěvákem Václavem Harnošem.

A u živých nahrávek ještě chvilku zůstaneme. Jméno zakladatele Hradišťanu Jaroslava Staňka vám také určitě nemusím zcela moc představovat. Tento legendární primář formoval repertoár Hradišťanu dlouhá léta a zanechal tak hlubokou stopu v kultuře moravského Slovácka nejen jako vynikající hudebník, ale také jako všestranný umělec a organizátor. V první ukázce si poslechneme také Věru Domincovou, legendární sólovou zpěvačku cymbálové muziky Hradišťan a jednu z nejvýznamnějších osobností dolňáckého folklorního zpěvu. Stejným způsobem se dá interpretovat i další legenda Hradišťanu, Karel Zháněl, který aktivně zpíval i už v dost pokročilém věku.

Milí posluchači, je tu s vámi pořád Na pěknou notečku a dnes opět procházím náš rozhlasový archív a vybírám zajímavé nahrávky muzik či legendárních primášů a zpěváků, kteří svým působením zcela jistě ovlivnili mnohé generace. A pojďme nyní na podluží. František Studenka je osobnost na podluží známá. Jeho bohatýrský hutný zpěv zní v uších dodnes nejednoho zpěváka. Spolupracoval jak s Břeclavanem, tak i s Brolnem. Pusťme si nyní známé písně v jeho podání Jak kukačka kuká a vojenskou Za horama, za dolama.

A na závěr, milí posluchači, si zaspívejme se sborem cymbálové muziky Danaj, protože si myslím, že dnes opravdu v dobrém jsme se zešli, v dobrém se rozejdem. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásné následující dny. Loučí se Jan Kosík.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: poslech Oroma Vakere nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalším z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: Polské Osvětimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů, jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Wielu nakładów pracy oraz zaangażowania wielu wybitnych postaci romskich.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracuji s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají tyhle další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla škol, předškolí, po prostu lokálních i również odwiedzają nás młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Osvětimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Osvětimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Osvětimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Osvětimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manka vtumenge bud bacht, zorte sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v 5 setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie. Počasí. Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host, příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dal nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven. Což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je cest, dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším a potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám. Proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Bhútánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leoš Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, to jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak to jmenuje, osobního, nebo jak to jmenuje ty lékaři, tak já nevím, jak to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno
0: praktický
1: lékař. Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce, je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád poušť.

0: Vec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné, to je cestuji po Česku velmi rád.
1: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
0: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně
1: naladěný
0: sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného, ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
1: jsem
0: když pro, to někdo
1: mám
0: umí.
1: Mám děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, nebo tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém. Klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teďka jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme tři roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už se vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně, pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě, Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Je, vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu, je.
4: A společně s manželem máte něco na mlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem na mls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, smákem?
3: Tvarohem ne, bohužel smákem nemám.
4: Povidla?
3: Ne, povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi, pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajem, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže on je o 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uvidíme.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl jako rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní, zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádný velký ter, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečet ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam byla řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatíkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak mě ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat, no. Kostelník přines prstínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal, no a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a no, on latinský nějaký i Domine Pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národní výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musí nastat nějaký kompromisy, jsem tam nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.
0: Když

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stolice a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý ty písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrány a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká. Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Klínkách k domu, ukázat to našim mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Klínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, na Svědici a na Chledy a to bylo první, no a jináč pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli, no samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, snad veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru. To je, to musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak věřte, ať...
3: Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, tepa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no. To ano, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
6: Jen ho naledit.
3: Jo, to je úžasný teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak...

0: Tak jak se vám to líbí, Karle?
1: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
2: Budeš mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už jí máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
3: Zlatá láska. Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh Zlaté lásky. Vypráví ho manželé Jiruškovi.
4: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
0: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
1: Ten starší je Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
0: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
1: Normálně.
0: U večeře jednoho dne?
1: Tak jo.
2: Asi jo, ono to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
1: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, takže říkal, to bude holčička, jo. Takový ty ženský, no, říkal, vidíte, tak jsme se všichni spletli. A byl kluk druhý.
0: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
2: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe a už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo, takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno. Takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No, bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit. Umejit se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Musel přeci jen si to podřídit rodině.
0: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
2: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
0: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
1: No, tak nějak.
2: Většinou jo, vždycky tak kolem tej 10, půl 11, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
0: Kdo stává dřív?
2: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
1: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
0: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jde

0: Jste vzbudit?
1: No, někdy jdu vzbudit.
2: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit. Jiná stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
1: I budím pusinkou.
0: Tak to má být, ne?
1: No, zrovna tak, když jdem spat, tak si dáme pusinku a ulehneme.
0: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvě u toho kostela?
1: No, většinou chodíme spolu všude.
2: To určitě.
0: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
2: Tak to nevím.
1: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádáme o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme zmazata, aby jsme si užívali ten svět tady.
0: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
1: Pěstu včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
2: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
0: Maruško, co vy? Koníčky.
2: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no, nebo ráda plavu, to mám taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
0: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
2: No, tak oni jsou lehčí a těžší, já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
0: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
2: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
0: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem. Kde to berete? Dejte návod ostatním.
1: Prostě se máme rádi od začátku.
2: Bereme to všechno jako ne ze srandy, ale z legrace, ale jako no tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Já vím, jak láska svádí, ona ví.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, no. Žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama, tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlala. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila, no.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne, určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já, snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přeci velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jak jeho budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi zvěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
5: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
5: Tím lépe.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla a zesměšnil se před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
6: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
2: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných poent, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
7: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
8: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
7: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
8: 29.
7: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
8: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
7: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
8: 7 až 8 tisíc ročně.
7: Z pozemků nebo z cenných papírů?
8: Hlavně z cenných papírů, lady.
7: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
8: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
7: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
8: Ano, patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
7: Které číslo, pane Worthingu?
8: 149.
7: A nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
8: No, ta móda nebo to místo?
7: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
8: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
7: O, ty počítáme k Torium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
8: Ztratil jsem oba rodiče.
7: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
8: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu, byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.

0: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
1: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
0: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby, cvaky cvak, jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
1: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvočích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam a sem a tam a... A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, mluvil a mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá, nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát naspaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a, jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančík. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu jsi se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem říct spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo, u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, pak jsem onem osněl stafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takový dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, ale musí to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka. To by se mělo léčit, jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny. Ty jsi mě přepadl takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože tady vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před malou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. No, mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel, to znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každej nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, anebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem nedá. Zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by právě možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefon.
1: No a i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/lomítko/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím, jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu?
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávají se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak jsem mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten stek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla sticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer aj všetkým. Horúci je.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, jo, když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, co taká, že kde ma posadili, tam jsem byla, nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Co se týká pohrebu, to urobil syn.

0: som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stal asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
1: Jejda.
0: A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
1: No. Klepu to na dřevo. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
0: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taky mekší. Ale toto ma presvedčil, že v dnešnom živote človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. Mm. No. Takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
1: No tak nejaký Šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželova života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
0: Koľko sme boli? 55 rokov.
1: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
0: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
1: Pani Aničko, moc krát vám děkuju. Je to další pohled na téma, kvôli komu som se změnila, což je téma dnešní noční linky. A som vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Aj vy sa majte krásne. Prežite tú horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
1: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80ky plánuje, no.
0: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
1: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. O tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně něco jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako, já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se říct od ničeho. No.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, samozřejmě nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit. Prostě jsem byl donucený k tomu vlastně ve své podstatě. Protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl. No a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gól, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž v obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočívá v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje, já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium ve vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý ano, červenec hezký. Naslyšenou.
1: Děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům, vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky, přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe. Že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, ten
1: jo, takhle. Změnu. No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Tak, víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete mě. Ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: A všem dobrou taky. Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před mou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Taky vám zdravím. Jsem horko.
0: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No, já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neobližu, nebo nikomu bych neobližila, ale moje kolegyně, která ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělala, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím co. A pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a jí sestru, která se voláme všechno a ona je taková podohlavec. No.
0: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, tak jí řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No, ale
0: já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900.
2: Halo?
0: Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct v čem.
2: Takže Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povoláním sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. a jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, víš, jaká si zasmusí a zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak zžili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho. No prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný. Ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takový komunikativní. Prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil a nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za Rašíma do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A
0: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem
2: ano,
0: děkuju. Přesně
2: ano,
0: jste trefila
2: tak,
0: dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirováni někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu, svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne, rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám. To zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně. Byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by jich
0: No tak no. O sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě
1: už
0: zajímá...
1: K tomu vlastně nebudu.
0: Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Asi jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
1: Děkuju dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hattricku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to, no a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mě napadl...
1: Víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový, ale když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? Ale oni to mají a já ne. No, tak, takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z Vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale aj tady pálí ten penicilín moravský, takže...

0: No,
1: i na to by mohli taky přeskočit nebo přejít. Takže,
0: to je pravda, anebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje,
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám
1: hezké léto. Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Já prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní, bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte, někdo o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC, ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoc, ale dovedu i ublížit potom, když
0: jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, oko za oko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, děkuju a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky dobrou. Naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, a teď se mi to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i pravděpodobně ze Židopovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No,
0: promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátů, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, tak je mě zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já
0: dožil,
2: jo. Uh-huh. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tady vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat. A nebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, který vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady. Takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli. Až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít. Protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali k tomu skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali. A nebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co je služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si jít do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu povám, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví, kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna, díl ho tam nebudu moc držet, šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopis jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutina?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho. 25 900...
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce. A proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak neměl, jsem pohledal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, no, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule, mystická ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil. Na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, a oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je voskové.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce. Zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou

hutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřili skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky. Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti 4 předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. 3 z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn Taxis z Loučné a Nymburka si vzal starší sestru, František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát.
zatímco v měšťanské

V rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mlada my, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných Šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala, ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí. Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O 2 roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému,
Měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně. Ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga, Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.